0: Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej na... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo re... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Nářez nebo radši něco jemnějšího? Značí něco jemnějšího? Z našeho jemnějšího? Z našeho nabušenýho jíci vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem jedy. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úder. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem jedenáct. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem jedenáctý dopolední Rock Rádiu. Každej všední den úderem jedenáctý dopolední přijímáme objednávky přes naše sou. Každej všední den úderem jedenáctý dopolední přijímáme objednávky přes naše sou. Každý den úderem jedenáctý dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá jedenáctý dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nesímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší jednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. Po hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme se ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservíme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den. Pejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den. Objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu.
1: Na zem bych napsal.
2: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně napsal.
2: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně.
2: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo, Jano, napiš to.
2: Je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo, Jano, napiš to.
2: Mentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo, Jano, napiš to.
2: Zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo, Jano, napiš to.
0: Rock Rádio.
1: A to by šlo, Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec le...
1: Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Kolebka@rokovyradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz pošleme. www.rokovyradio.cz Rock Radio. Rock. www.rokovyradio.cz Rock Radio. Rock je slušná. www.rokovyradio.cz Rock Radio. Rock je slušná muzika. CZ. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás po muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co je?
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou...
0: Vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku? Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio.
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: No a bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

programa. Máte rádi rock? Máte rádi rock? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? Máte rádi rock rádio? Žijete? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to vyrádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište... Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o našem rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu... Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... Adresu samolepka@...

0: Každý všední den od 12 do 15 na D. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil
0: Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil vystoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil nastoupil.
2: Nastoupil nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil nastoupil.
2: Nebo vystoupil.
1: Říkám jasně, že vystoupil nastoupil. A s ním. Říkám jasně, že vystoupil nastoupil. A s ním čtyři. Říkám jasně, že vystoupil nastoupil. A s ním čtyři jeho. Že vystoupil nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom. Čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem. Jeho haranti. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil. Teď se na to vrhli. A ten strom, který jsem zasadil v jasně. Vrhli. A ten strom, který jsem zasadil v jasnými ústy. A ten strom, který jsem zasadil v jasnými ústy. Kropil. Který jsem zasadil v jasnými ústy. Kropil. Zasadil v jasnými ústy. Kropil. V jasnými ústy. Kropil. Kropil. Kropil vlastním potem. A kropil. Kropil vlastním potem. A hnojil. Kropil vlastním potem. A hnojil vlastníma kamilema. Kropil vlastním potem. A hnojil vlastníma kamilema. Hnojil vlastním potem. A hnojil vlastníma kamilema. Hnojivem potem. A hnojil vlastníma kamilema. Hnojivem. Hnojil vlastníma kamilema. Hnojivem. Vlastníma kamilema. Hnojivem. Mi Kamile, hnojivem. Mi před očima očesali to poslední. Mi před očima očesali to poslední švestičky. Mi před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase. Před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, kočesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košík, ruksaky, švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košík, ruksaky a haranty do drezíny. Pak zase naskládal ty tašky, košík, ruksaky a haranty do drezíny. Pak zase naskládal ty tašky, košík, ruksaky a haranty do drezíny. Tašky, košík, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Košík, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. A haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Do drezíny. Nastoupil, nastoupil.
3: Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako rybu.

0: Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi. Rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: A ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
0: Nastoupil. To nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
2: Nastoupil dovolil.
0: Ale jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
2: Nastoupil dovolil.
1: A že si to nastoupil dovolil.
2: Nastoupil dovolil.
1: Očes. A že si to nastoupil dovolil.
2: Nastoupil dovolil.
1: Nastoupil dovolil.
2: Nastoupil dovolil. Očesal. Naložil. Nastoupil dovolil. Očesal. Naložil. Odvezl. Očesal. Naložil, odvezl, očesal, naložil, odvezl, očesal, naložil, odvezl, vykázal, naložil, odvezl, vykázal, debil, naložil, odvezl, vykázal, debil, vykázal, debil.
3: Rock Radio.
2: Debil.
3: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Po vydatným obědě. Po vydatným obědě Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz, voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neutečem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej vše slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 2 se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem.

Flush Musica.

0: šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend te šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. O víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opa muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovidíš.
0: Vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovidíš, co s tou kurvou dělá.
0: Baví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dovidíš, co s tou kurvou dělá. Fuj, ty smrdíš. Dovidíš, co s tou kurvou dělá.
2: Jak dělá, co dělá.
1: Dovidíš, co s tou kurvou dělá.
2: Jak dělá, co dělá, ona dělala, co se měl dělat.
1: Co kurvou dělá.
2: Jak dělá, co dělá, ona dělala, co se měl dělat.
0: Rock.
2: Jak dělá, co dělá, ona dělala, co se měl dělat.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Co dělá, ona dělala, co se měl dělat.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Ona dělala, co se měl dělat.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

když budeš sám. Když budeš sám a v toušti stát. Když budeš sám a v když budeš sám a v toušti stát. Když budeš sám a v toušti stát. A všichni svatí. Když budeš sám a v toušti stát. A všichni svatí. Budeš sám a v toušti stát. A všichni svatí. V toušti stát. A všichni svatí. Přileť. A všichni svatí. Přiletí. Ale. A všichni svatí přiletí, ale bude se, a všichni svatí přiletí, ale bude se ti přiletí, ale bude se kotka letí.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáčet začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáčet večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte ano. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend nepovedlo, máte

0: lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký.
1: Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

such a psycho. He's such a psycho.

0: králík.
1: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
2: Tatínku.
0: Já vím, je to králík.
1: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
2: Tatínku.
0: Je to králík.
1: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
2: Tatínku.
1: No.
0: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
2: Tatínku.
3: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Paní taky radost.
2: Tatínku.
3: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Pojď radost.
2: Tatínku.
3: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám...
2: Tatínku.
3: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše kluku...
3: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
3: Hezký chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
3: Chápeček, jak se jmenuje?
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
4: Rock Radio.
0: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
4: Rock Radio.
0: Konec. Na vaše klukoviny čas.
4: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

0: taky jste měli hektický... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok
1: Kamil Dráb.
2: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
3: Co to děláš?
2: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
3: Co to děláš?
2: Jsem Králík.
3: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
4: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
3: Já vím, je to Králík.
4: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
3: Váš muž. Já vím, je to...

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachcet. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se... Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofon a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den zda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na... Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních, za kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí telo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Vás pobaví.
1: Lesanek, vy jste souložil. A k tomu... Lesanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě... Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádu. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako
1: přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému
1: výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěru. Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěru. Jako svazáckému funkcionáři už mám skutečně důvěřovat. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme. Svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl.
2: Funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl.
2: Funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl. To je jako kdyby...
2: Skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl. To je jako kdybyste souložil za útoku.
2: Důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vám... To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, jsou druhý
1: ryteli. Měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, jsou druhý ryteli.
1: Okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, jsou druhý ryteli. Ale my ho potrestáme víc, jsou druhý ryteli. Budete zbaven, ho potrestáme víc, jsou druhý ryteli. Budete zbaven svazácké funkce, víc, jsou druhý ryteli. Budete zbaven svazácké funkce, ryteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio.
2: Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio.
2: Svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kup. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas.

souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Tý a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím, poslední včelu. Slyším, pro sebe ušetřím, poslední včelu. Polní uniformy, pro sebe.

Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jak. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí. Ti dva to věděli, že je zastřelí. A možná z toho má to věděli, že je zastřelí. A možná z toho má být poučení, že je zastřelí a možná...

do tváře padlé. Zřím do tváře padlého víc přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti, ať je vysloveno.

piano, smrznul čip kránu, ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, smrznul čas a náhle zazněl hlas. Smrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, zněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popá. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy. Mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislost. Pás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Koraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze zad. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas.

vážnosti. Díky vínku chytám pomalinku od cukra. Díky vínku chytám pomalinku od co kráčí a už mi ty vínku chytám pomalinku od co kráčí a už mi to stačí. Chytám pomalinku od co kráčí a už mi to stačí. Můza měčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho při gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím, poslední v přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím, poslední v do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím, poslední včelu polní uni. A zas to pro sebe.

Vyznávate jedině Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás... Jak tomu není minimálně 40 let a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Naladte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádka a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ.

0: Rockin. Máte málo roku? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svým... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alke? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v Berg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patrem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Ne, že, až budu jednou spát.

Až jednou zaklepou. Až jednou zaklepou. Až jednou zaklepou. Až jednou zaklepou. Na nebeskou bránu zaklepou. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu. Řekne ne.

to já jsem. Řeknu si pro pána, to já jsem. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. To já jsem asi v pánu. Až jednou, to já jsem asi v pánu. Až jednou, to já jsem asi v pánu. Až jednou, asi v pánu. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty velký. Až jednou zatluču. Na ty velký. Až jednou zatluču. Na ty velký dveře.

0: Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme... Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíbíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Key Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka plať do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka plať najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Chceme ho postavit.
1: Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Chceme ho postavit vlastním.
1: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Nabídka platí jen do konce června.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
1: Do konce června.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat na. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Kama. Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Porfix.
3: Materiál.
2: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
3: A vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Doufáme. Je to nepopsatelné.
2: Budujte srdcem.
4: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu.
2: Budujte srdcem.
4: Doufáme. Je to nepopsatelný. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničke. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
5: Zaselí.
4: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Zaselí vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
5: Zaselítáš.
4: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
5: Zaselítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na
4: tak. Děkuju, Leničko.
5: Zaselítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od.
4: Děkuju, Leničko.
5: Zaselítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let.
5: Zaselítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít
6: na Allegri v akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón
6: akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
6: tak ho letíme spolu.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
6: tak honem ať vám neuletí.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
6: tak honem ať vám neuletí. Právě teď
5: také zažít nezapomenutelný let balónem,
6: tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na ale
5: nezapomenutelný let balónem,
6: tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri
5: let balónem,
6: tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady Tábor
6: 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi nebo
6: 50 korun.

0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na firma na zážitky.cz
0: Po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.cz
1: Hledáte více o akci na
2: firma na zážitky.cz
1: Hledáte práci, která akci na
2: firma na zážitky.cz
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz Tým Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Qashqai se zvýhodněním až 190 000 extrémně výhodná nabídka. Nabídka platí pouze do konce června. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Rock Radio. Více na nissan.cz.

0: Hausbrand Café. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
3: Tuhle kávu.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
3: Tuhle kávu si zasloužíte. Hausbrandkáva.cz.
4: Věda.
3: CZ.
4: Věda. Řemeslo. Slimu.
3: Z.
4: Věda. Řemeslo. Slimu. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice.

0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Oznámil to premiér Andrej Babiš. Utkání začne v 18 hodin.
0: Rokrát.
1: Jdou do vyřazovací fáze.

0: Utkání začne v 18 hodin. Rock Radio. Páze. Utkání začne v 18 hodin. Rock Radio. Počasí. Utkání začne v 18 hodin. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer. Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro. Dnes bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně. Bude oblačno až polojasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou jasno ráno místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Ty a večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25 Celsia, na severovýchodě a východě kolem 25, na severovýchodě a východě kolem 25,
1: ať už prší nebo
0: východě kolem 25,
1: ať už prší nebo paří slunce,
0: 20.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio doprava.
0: Opatrně.
1: Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Opatrně na D2, pokud.
1: Rock Radio doprava.
0: Opatrně na D2, pokud. Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno Lanžhot. Opatrně na D2, pokud pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák. Pokud pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák. Pojedete na trase Brno Lanžhot na 27. kilometru hoří nákladák. 27. kilometru hoří nákladák.
2: Viditelně
0: 30. kilometru hoří nákladák.
2: Vidíte
0: hoří nákladák.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: Jak?
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika HPC. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika HP.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika HP.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinika HP.cz. www.ocniklinika HP.cz.

0: rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Dabok od rána do večera. V Dabu i FM rána do večera. V Dabu i FM nebo na rádia večera. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenes
0: nebo na radia.cz.
1: Střešní
0: rádia.cz.
1: Střešní okna Fenestra
0: Fenestra.cz.
1: Střešní okna Fenestra
2: Fenestra?
1: Ano, česk. Střešní okna Fenestra
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.

0: www.klinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Čtvrtek plnej energie vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 6 vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 6 ve čtvrtek 18. června.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 6 ve čtvrtek 18. června. 18. června. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven. Června. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka. Je venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba 2 minutami. No. Venku svítí sluníčko, já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba 2 minutami. No. Já půjdu ven, řekla Zuzka před zhruba 2 minutami.
4: No.
2: Máš to ven, řekla Zuzka před zhruba 2 minutami.
4: No.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych.
2: Před zhruba 2 minutami.
4: No.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych jít.
2: Zhruba 2 minutami.
4: No.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych jít teď hned.
2: Minutama.
4: No.
2: Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych jít teď hned.
2: Nepůjdem všichni? Máš to v plánu?
4: No, chtěla bych jít teď hned.
2: Nepůjdem všichni?
4: Na procházku. No, chtěla bych jít teď hned.
2: Nepůjdem všichni?
4: Na procházku.
3: Tak jako mohli bychom hodit.
4: Chtěla bych jít teď hned.
2: Nepůjdem všichni?
4: Na procházku.
3: Tak
2: všichni?
4: Na procházku.
3: Tak jako mohli bychom hodit to tady do automatu a dám.
4: Procházku.
3: Tak jako mohli bychom hodit to tady do automatu a dám.
2: Já bych hodil do automatu.
3: Tak jako mohli bychom hodit to tady do automatu a dám.
2: Já bych hodil do automatu.
3: Tak jako mohli bychom hodit to tady do automatu a dám.
2: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korun.
3: Tady do automatu a dám.
2: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunu.
3: To jsem házala.
2: Já bych hodil do automatu něco jiného, třeba 20 korunu.
3: To jsem házala.
2: Něco jiného, třeba 20 korunu.
3: To jsem házala včera celý večer.
2: A nic?
3: A nic.
2: No, jsme zase nevy. 20 korunu.
3: To jsem házala včera celý večer.
2: A nic?
3: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli.
3: To jsem házala včera celý večer.
2: A nic?
3: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli.
3: Včera celý večer.
2: A nic?
3: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční. A nic?
3: A nic.
2: No, jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. No, jsme zase nevyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Vyhráli. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Přátelé, hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plný energie. Hezký čtvrteční ráno vám všem. Budeme dneska plný energie a budeční ráno vám všem. Budeme dneska plný energie a budeme jí předávat vám všem. Budeme dneska plný energie a budeme jí předávat vám všem samozřejmě. Budeme dneska plný energie a budeme jí předávat vám všem samozřejmě. A proto si jako první energický song dnešního rána, dáme Valda Gang. První energický song dnešního rána, dáme Valda Gang. A srdský song dnešního rána, dáme Valda Gang. A 7 dostav dnešního rána, dáme Valda Gang. A 7 dostavník. A 7 dostavníků. Dostavníků.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: jako včera a převčírem a předevčírem. Máme naprosto parádní věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty.
0: Věc, stejně jako včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty
0: Včera a převčírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem...
0: Včírem a předevčírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30.
0: Včírem.
1: Ano, venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30. Venku už stoupají teploty, nebezpečně dnes má být kolem 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá, už včera bylo moc hezky. 30 stupňů, takže jsem na to zvědavá, už včera bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že jsem na to zvědavá, už včera bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, včera bylo moc hezky. Mm-hmm. Jsme sem potkala Zuzku, která šla do arkád ve svetru, říkala, že neodhadla si... Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetr a
1: sněhule. Já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetr a sněhule.
1: Jo, já jsem myslela, že je zima v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetr a sněhule.
1: Jo, měla v tom sklepě.
0: Zuzka měla svetr a sněhule.
1: Jo, měla zimník.
0: Zuzka měla svetr a sněhule.
1: Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně...
0: Svetr a sněhule.
1: Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník. Jo, měla zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není. Zimník na sobě. No, každopádně dneska už to na zimník není. Já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince. No, každopádně dneska už to na zimník není. Já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. Každopádně dneska už to na zimník není. Já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás zimník není. Já už jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám sliny.
1: Stejně jako celý tým jsem vyrazila dokonce jenom v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám
1: máme
0: sliny.
1: Stejně jako celý v mikince po ránu. A my pro vás
0: polikám
1: máme
0: sliny.
1: Stejně jako celý týden po ránu. A my pro vás
0: polikám
1: máme
0: sliny.
1: Stejně jako celý týden mobil. A my pro vás
0: polikám
1: máme
0: sliny.
1: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor.
0: Polikám
1: máme
0: sliny.
1: Stejně jako celý týden mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho
1: Senkor Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí
1: Wi-Fi, která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí,
1: která vám uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí,
1: uleví i v největších vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám je odvlhčí případně
1: v vedrech.
0: Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám je odvlhčí případně vlhký vzduch doma. Kromě toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám je odvlhčí případně vlhký. Toho, že vás doma krásně ochladí, tak vám je odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistně ochladí, tak vám je odvlhčí případně vlhký vzduch doma a dokonce vám ho i pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete
0: pročistí.
1: Ano, je na kolečkách a je ultra tichá, takže ji můžete přemysťovat i
0: Přes aplikaci.
1: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný
0: aplikaci.
1: Nádherný, takže pokud máte zájem o tento krásný chladící

0: předmět, pište nám. Pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Pokud máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Máte zájem o tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Insta tento krásný chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Insta chladící předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Instagram a Facebook předmět, pište nám jako vždy do Messengeru. Na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a vždy do Messengeru. Na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a popůl devět. Na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a popůl devět. Na náš Instagram a Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a popůl devátý zvedejte. Facebook Rock Rádia a připište telefonní číslo a popůl devátý zvedejte. Rock Rádia a připište telefonní číslo a popůl devátý zvedejte telefon. Rádia a připište telefonní číslo a popůl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám
0: zvedejte telefonní číslo a popůl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala
0: číslo a popůl devátý zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor.
0: Zvedejte telefon.
1: Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor. Tuhle klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor. Přední výrobce klimatizaci nám do našeho vysílání věnovala značka Senkor. Přední výrobce klimatizací a širokého vysílání věnovala značka Senkor. Přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřebování věnovala značka Senkor. Přední výrobce klimatizací a širokého portfolia Senkor. Přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky, což znamená výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tutací a širokého portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tutchyní můžete po portfolia spotřební elektroniky, což znamená, že tutchyní můžete buď zamrazit, nebo třeba jí strčit ruku, já nevím, do toustovače nebo tak. No a pokračujeme, zatímco nám budete psát, budu vám vyhrávat Nightwish a jejich Nemou na Rock Rádiu.
0: Moje oblíbený.
1: Moje oblíbený Nightmish.

A proto vám zase rozdáváme naprosto parádní věc, stejně jako včera a předvčírem.

Rokovej rozjezd s Honzou Dando. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium. Rockový kulendárium.
1: Five Finger Death Punch nám dohrá. Five Finger Death Punch nám dohráli svoje lift me up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout svoje lift me up, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, zvedni mě, čehož Anabel využila, aby se zvedla a šla si poslechnout, kdo dneska slaví.
2: Jsem chtěl říct, že kdyby to mělo být naopak, zvedni mě, říkám já tobě, tak by to bylo asi složitější.
1: Tak já bych si tady vzal, nějaký jeřáb na to, určitě bychom to společně dali, abych zavolal.
2: Farný jsme si mohli půjčit, to teďka tam lítala na nějakým jeřábu.
1: Přátelé, dneska svátek slaví moje nejoblíbenější jméno a to je Milan, případně Milana, Milík, Milova.
2: Je to nejoblíbenější jméno třeba tady naší Zuzanky, až bude mít dítě, tak ho určitě pomene Milan. A říká, že chtěla manžela Milan.
1: A dokonce třeba i kdyby byl Tchán Milan, tak by to bylo super. Takže Milanové, přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc.

používají naše hejtři, nevím proč. Přejeme vám všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Všechno nejlepší, je to naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. To naše oblíbený jméno, protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Protože ho nejvíc používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, jinak používají naše hejtři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, jinak co tři, nevím proč. Každopádně. Tak. No nic, jinak co se týče každopádně. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Každopádně. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Tak. No nic, jinak co se týče narozeninovců. Dneska. Jinak co se týče narozeninovců. Dneska slaví krásný kulatý. Co se týče narozeninovců, dneska slaví krásný kulatý šedesátiny český zpěvák a textař Loufaránek Hagen. Šedesátiny český zpěvák a textař Loufaránek Hagen. A textař Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou Tři sestry. Loufaránek Hagen, samozřejmě spojený s partičkou Tři sestry. Je tady Čingis Hagen, samozřejmě spojený s partičkou Tři sestry. Je tady Čingis Hagen, samozřejmě spojený s partičkou Tři sestry. Je tady Čingis Hagen, spojený s partičkou Tři sestry. Je tady Čingis Hagen, Tři sestry. Je tady

Multiinstrumentalista, skladatel, 4 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a ex-Beatle, který je spojený s tímhletým songem, protože Live and Let Die, je původně jeho song, a to je ex-Beatle Paul McCartney. Cartney.

0: trenirkarna.cz.
1: Říká, dáme si Europe a Carrie.
0: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty.
1: Europe a Carrie.
0: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mi...
0: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mi trenky, boxerky, ponožky.
0: .cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mi trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot. Hej ty. Ne ty. Chceš mi trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou. Ne ty. Chceš mi trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Ne ty. Chceš mi trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není. Chceš mi trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není pro třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.
2: Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Zítra máš.
0: Trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
3: Ještě nemáš
0: .cz.
3: Ještě nemáš lístky na hrady, to je
0: .cz.
3: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
4: Dan Landa.
2: Trautenberg.
4: Rybičky.
2: Migové.
3: Nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
4: Dan Landa.
2: Trautenberg.
4: Rybičky.
2: Migové.
4: Jdeme na...
3: To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
2: Trautenberg.
4: Rybičky.
2: Migové.
4: Jdeme na...
3: Třeba napravit.
4: Dan Landa.
2: Trautenberg.
4: Rybičky.
2: Migové.
4: Jdeme na hrady. Dan Landa.
2: Trautenberg.
4: Rybičky.
2: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 výpičky.
2: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vip
3: republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipy.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky z Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice
4: 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a
4: www.hrady.cz. .cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: .cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen
4: .cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
5: To partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
7: www.hrady.
5: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
7: www.hrady.
5: A Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem
6: festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Hrd
4: to jsou hrady. www.hrady.cz.

0: Chápeš to? Chápeš to 84 už moje? Chápeš to 84 už moje polovy? Chápeš to 84 už moje polovy? A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Chápeš to 84 už moje polovy? A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. Chápeš to 84 už moje polovy? A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. No. A to ještě furt koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. No tak je to tvoje. Koncertuje.
1: No.
0: Úžasný. No tak je to tvoje.
2: Happy birthday.
1: No.
0: Úžasný. No tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: No tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to.
0: Je to tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: To tvoje.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to...
2: Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 80.
2: Happy birthday to you.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to
2: 80.
0: Já doufám, že to Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám.
0: Paul neslyšel, aby dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo, dal i to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo, to 85.
1: Já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo,
1: já doufám, že jo, aby mi nabít duet.
0: Jo, to se určitě.
1: Aby mi nabít duet.
0: Jo, to se určitě povede.
1: Izuska.
0: Jo, to se určitě povede.
1: Izuska se tváří, že se to určitě.
0: Jo, to se určitě povede.
1: Izuska se tváří, že se to určitě stane.
0: No to se určitě povede.
1: Izuska se tváří, že se to určitě stane.
0: Jednačitě povede.
1: Izuska se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
1: Se tváří, že se to určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no po. Určitě stane.
0: Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no po.
0: Jedna žena mu zemřela z druhou. Jedna žena mu zemřela.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no po.
0: Jedna žena mu zemřela z druhou se rozvede, takže to.
1: Zrovna se zadávila mysli s jogurtem, no po.
0: Jedna žena mu zemřela z druhou se rozvede, takže to určitě vyjde.
1: Zadávila mysli s jogurtem, no po.
0: Jedna žena mu zemřela z druhou se rozvede, takže to určitě vyjde. Jedna žena mu zemřela z druhou se rozvede, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Carrie. Z druhou se rozvede, takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Carrie. Takže to určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Carrie. Určitě vyjde. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Carrie. Za chvíli další muzika, dáme si Europe a Carrie.

Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší Faránkovi přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi. Přejeme všechno nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy nejlepší. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi. Všechno nejlepší posíláme taky americkému klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 60 klávesákovi Darrenovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Ganovi Dizzy Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Reedovi, který má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. Má dneska 63 let a je spojený s Guns N' Roses. 3 let a je spojený s Guns N' Roses. Spojený s Guns N' Roses.

0: Hrdým partnerem festivalu Hrady
1: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile
1: Hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
1: Lim.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat grát a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 3 SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji.
0: Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji.
0: Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
0: vyplatí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90. V Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. U krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 20. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se.
2: Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že
2: to se vyplatí.
1: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho... Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a... Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy a... Dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát...
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát...
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát...
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně...
1: Půjčte a bude mu vždy akorát...
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal a vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM, V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
3: a Bíny. Tu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
3: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou
3: výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
3: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%
3: špičkových značek VUM,
1: Raskal
3: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Raskal
3: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
1: Víc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
1: Do 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se...
1: Ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Konce června.
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
3: Happysport.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
5: Právě

0: Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým motorem.
1: Autoerovku Nratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro z Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro z Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má vše i motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špička Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motor a kola?
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motor a kola?
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou
0: v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problém.
1: Těšíme se na vás.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. S tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě moto. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam. Naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voníka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do exa. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu Extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion
2: na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku?

No a 84... No a 84 let slaví... No a 84 let slaví britský zpěvák. No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista. No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista. No a 84 let slaví britský zpěvák, multiinstrumentalista.

0: dodávku? U nás je to víc než práce. Vidíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která dodávku. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Uváží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
1: Rock Radio.
0: / kariéra.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádionej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia teď od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia.cz na do večera. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. Radia.cz. Rock radio. CZ.

Roková pohoda.

0: To nejlepší z festiáků, kulturáků a světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď rockýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dub. Laď Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Rock Stage v dubu. Rock Radio dubu. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složit.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složit. Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná. Hezké ráno, krátce po půl sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce sedmé jsou tu rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostola. Rychlé zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana. Nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Krav Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního. Tomia Okamury složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Složí taky dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění dva noví členové širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o širšího vedení nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsané dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Utkání začne v 18 hodin na severovýchodě a východě kolem 25.
0: Rock Radio.
1: Kilometru u dlouhého mostu narazilo auto do svodidel.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
2: Teraz už koty.
0: Rock.
2: Teraz Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl...
0: Radio.
2: Teraz Zuzko, ty jsi to rozjela, to byl Fičák, to byl úplně skvělý.

0: Minutu po půl sedmí na...
1: To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku.

0: Skvělý, normálně, ty jsi to rozjela, to byl fičák, to bylo úplně skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně.
0: Úplně skvělý, normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Normálně jsem nestíhal, jak rychle si to celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Celý řekla.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý.
1: Totálně, no.
0: Zase nic. Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? Zase nic. Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo zase nic. Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? Jo. Jsem tady jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? No, jak si dám jediný, kdo si dal druhý kafe a má trochu energie, nebo co? No, jak si dáme Limetal a Mayday, no. Druhý kafe a má trochu energie, nebo co? No, jak si dáme Limetal a Mayday, no. No, jak si dáme Limetal a Mayday, no. Mayday, no.

0: tak nevím, jestli mě...
1: Je 6 hodin a 37 minut a my máme čtvrtý roční rokový rozjezd. Mám tu jednu zajímavou zprávu, doufám, že pozitivní, když jsme dneska v té energii.
2: Ano.
1: Zpěvačka Bonnie Tyler, my jsme před ní pozitivní, když jsme dneska v té energii. No a teď dobrá zpráva je, že se z toho umělýho spánku probudila.
2: Na dřevo, takže uhoří, takže umře.
1: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že...
2: Na dřevo, takže uhoří.

0: uhoří, takže umře, takže v pohodě.
1: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler
0: uhoří, takže umře, takže v pohodě.
1: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti.
0: A takže v pohodě.
1: Přátelé, zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti. Zrovna mi tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti. Tady vyskočila zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti. Zpráva, že zpěvačka Bonnie Tyler je po smrti.
0: Ježiši Kriste.
1: Bonnie Tyler je po smrti.
0: Ježiši Kriste.
1: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to proti.
0: Ježiši Kriste.
1: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to vy...
0: Ježiši Kriste.
1: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře.
0: Ježiši Kriste.
1: Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla, že... Ne, budem tak černý, ne, vypadá to dobře, že operace dopadla, že po delším... Vypadá to dobře, že operace dopadla, že po delším spánku teda umělým... Dobře, že operace dopadla, že po delším spánku teda umělým se probudila, takže budeme... Operace dopadla, že po delším spánku teda umělým se probudila, takže budeme po delším spánku teda umělým se probudila, takže budeme držet palce.
0: No to
1: spánku teda umělým se probudila, takže budeme držet palce.
0: No to každopádně přejeme spousta.
1: Umělým se probudila, takže budeme držet palce.
0: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka.
1: Se probudila, takže budeme držet palce.
0: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a
1: že budeme držet palce.
0: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného
1: života.
0: No to každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Každopádně přejeme spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života. Spousta zdravíčka a dalších let do spokojeného života.
1: Teď jsme byli jak takový ten...
0: Zdravíčka a dalších let do spokojeného života.
1: Teď jsme byli jak takový ten...
0: A dalších let do spokojeného života.
1: Když jsme byli jak takový ten...
0: Let do spokojeného života.
1: Když jsme byli jak takový ten... Pamatujete
0: si... Já jsem Saskia života.
1: Když jsme byli jak takový ten... Pamatujete
0: si... Já jsem Saskia Burašová.
1: No. Když jsme byli jak takový ten... Pamatujete si...
0: Já jsem Saskia Burašová.
1: No, klub... Takový ten... Pamatujete si...
0: Já jsem Saskia Burašová.
1: No, klub dříve na... Nebo kavárnička dříve...
0: Pamatujete si... Já jsem Saskia Burašová.
1: No, klub dříve na... Nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo.
0: Saskia Burašová.
1: No, klub dříve na... Nebo kavárnička dříve narozených se to jmenovalo. Narozených se to jmenovalo. Bylo to na české televize, bylo to pro důchodce 80+.
0: No, to je přesně naše cílovka.
1: Jmenovalo, bylo to na české televize, bylo to pro důchodce 80+.
0: No, to je přesně naše cílovka.
1: Na české televize bylo to pro důchodce 80+.
0: No, to je přesně naše cílovka.
1: Bylo to pro důchodce 80+.
0: No, to je přesně naše cílovka.
1: 80+.
0: No, to je přesně naše cílovka. No, to je přesně naše cílovka. Cílovka.
2: Za chvíli. Za chvíli. Další muzika, kterou jsem zapomněl.
3: Já myslím, Nirvánu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je tak...
2: Kterou jsem zapomněl.
3: Já myslím, Nirvánu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel. Já myslím, Nirvánu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel. Nirvánu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: Nirvánu.
2: Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká? Co to je?
3: Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No. Dětku, to je takový ten pan, co umřel.
2: Kam se to strká?
3: No. Nevím. No. Nevím.
4: Kdo šetří?
3: No. Nevím.
4: Kdo šetří?
3: Nevím.
4: Kdo šetří, má za... Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi.
4: Kdo šetří...

0: Or akce platí maxu nad 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme.
0: Další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: 10. června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo. Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždypíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco na...
0: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout?
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přeprat.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Ceny a vždycky

0: Hej, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobry na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobry. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam. Můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají. A to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Když dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleb, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby, nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říká?
0: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš?
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtah...
0: Zoo chleby.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni...
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu!
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebu...
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtah...
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna!
3: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty umějš.
3: Jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty umějš šachty.
3: Povídám, vytahujeme šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty umějš šachty.
3: Povídám, vytah výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty umějš šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: Výtahy jedna, ty umějš šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna, ty umějš šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy, ty umějí šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme
2: výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtahy
4: jedna.
2: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtah nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Česk je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
6: Ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každé. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstruktor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
7: Zažijte emoce za volant
5: i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
7: Zažijte emoce za volantem
5: stávajících. www.výtahy1.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
5: 1.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Road

0: show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, že vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvolujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás auto
0: ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás auto
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 21.2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.26.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.cz.
0: Zvou
1: vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbou. Vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbou. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vidíš to?
1: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
1: června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci
1: z OC Europark ve Štěrboholích.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: Ve Štěrboholích.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led.
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balony.
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balony.
3: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balonem, bungee jump.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Co vidím já?
4: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
4: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flybalonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný...
2: Který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný...
2: Užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
5: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitek.
5: Firma na zážitky. CZ.
7: Rock Radio.
6: Na zážitky.
5: CZ.
7: Rock Radio.
5: CZ.

Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup, ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup.

DABu i FM nebo na... V DABu i FM nebo na... Radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. .cz. Rok rádio. .cz.

Nemusíš být... Nemusíš být má... Nemusíš být mánička, abys byl... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Pička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Azov, Konkutu, Zuzko, řekni něco.
1: Švýcarská pošta...
0: Azov, Konkutu, Zuzko, řekni něco.
1: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance...
0: Zuzko, řekni něco.
1: Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42... Švýcarská pošta vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech... Vyhodila svého zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručoval balíky až k bytu zaměstnance po téměř 42 letech služby za to, že doručoval balíky až k bytovým téměř 42 letech služby za to, že doručoval balíky až k bytovým dveřím nikoli doručoval balíky až k bytovým dveřím nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
0: Chudák, on
1: dveřím nikoli jen ke dveřím od domu, jak zněl pokyn vedení firmy.
0: Chudák, on se snažil ještě
1: z toho... zněl pokyn vedení firmy.
0: Chudák, on se snažil ještě z toho dostal vyhazov,
1: jo. Takže nazdar.
0: Proto v práci nedělejte nic navíc. Zrovna jsem tam nesla 20-kilovej kýbl s vodou, barel.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: 20-kilovej kýbl s vodou, barel.
2: Kdy?
0: Teď. Kýbl s vodou, barel.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chod s vodou, barel.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chod, barel.
2: Kdy?
0: Teď.
2: Kam?
0: No na chodbě došla voda. Voda.
2: Jo takhle, já myslel jako, že...
0: No zatímco ty jsi tady žral, tak já jsem tam nes...
2: Jo takhle, já myslel jako, že...
0: No zatímco ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla...
2: Takhle, já myslel jako, že...
0: No zatímco ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla... Ty jsi tady žral, tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
2: To jsi fakt hodná.
0: Tak já jsem tam nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.

0: Fakt hodná, já jsem čekal,
1: jsem
0: že si
1: nesla ten barel s vodou, bych ti chtěla říct.
0: Jsi fakt hodná, já jsem čekal, že si nesla kýbl s vodou.
1: Ne, barel.
0: Že se třeba nastražila někde, aby ho někdo ukázal, že si nesla kýbl s vodou. No tak chudák pán teda, jako mě se moc lidskost a chybí taková ta vřelost, jako když si pak jdeš do nějaký místní pekárničky, kde to má fakt jako kost. A pečou to s láskou, kde to má fakt jako pán s paní třeba už nějaký léta. A pečou to s láskou, takže se tam ztrácí ta lidskost z toho. To mě teda trošku mrzí.
2: Je to smutný příběh.
1: Každopádně děkujeme. Se ztratila dávno lidskost mezi lidma, bohužel.
0: V na lehátku.

0: Rádio. Rock Rádio. Co se nevešlo do Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musím.
0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte.
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Vžerlo
0: do zpráv.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Vžereš uprostřed vysílání.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Vžereš uprostřed vysílání, dostaneš.
1: Já mám plnou pusu, tak musíte vy.
2: Vžereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad. Zuzka, pusu, tak musíte vy.
2: Vžereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzka, řekni něco.
3: Švíc.
2: Vžereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzka, řekni něco. Vžereš uprostřed vysílání, dostaneš vyhazov.
1: Mám hlad.
2: Zuzka, řekni něco.
3: Švýcarská pošta.
2: Vysílání, dostaneš vyhazov.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: nadspatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička...
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak jste z toho taky načatý a tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky bude... Tato písnička pro vás byla pomalá, tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět. Tak vězte, že už po sedmí si dáme třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě třeba Metalliku, anebo vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme. Vám taky budeme zase vyprávět o tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka Dukakovi. O tom, jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka Dukakovýho domku. Jak se v létě ochladit a nemyslíme na Nuka Dukakovýho domku.
2: Víte?
0: A nemyslíme na Nuka Dukakovýho domku.
2: Víte, co povýší
0: na Nuka Dukakovýho domku.
2: Víte, co povýší každý letní
0: bavýho domku?
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert, každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert, den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás. Stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky. Přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je sas i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jen do konce
2: Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jen do konce června.
2: Protože je středa. Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na...
2: Albert.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské... Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v... Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800... Června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800... Píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard... Vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristov. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další že, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. A další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské, kde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tata.
3: Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje
3: vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje
3: platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Do konce června.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším.
3: Června.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart na.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: A vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, nákupy.
5: Slyším Tatart

0: Nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy.
0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusí...
0: Kupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusíte čekat na lep...
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusíte čekat na...
1: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusíte čekat na lepší
1: cenu.
2: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je.
2: AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart. Pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektro. Až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektro. 100%.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista. Elektrospecialista.
4: Potisk, dárky, byla vel, CZ.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které... A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po gen... Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
6: Co se tady děje? Co?
5: Brána k bezpečí. A u portál CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystí?
5: A u portál CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se
5: u portál CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
5: CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD.
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Base. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný subců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1, na delší cesty benzín. Dojezd až

0: Pretenders, I'll... Pretenders, I... Pretenders, I'll stand by... Pretenders, I'll stand by you na Rock Radio. Pretenders, I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou. Budu při... I'll stand by you na Rock Radio 2 minuty před sedmou. Budu při tobě, u tebe, na tobě, u tebe, na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát.
0: Na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát. Už navždy, Honzíčku.
0: Ne. Na tobě stát.
1: Já budu taky při tobě stát. Už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano, já budu taky při tobě stát. Už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Taky při tobě stát. Už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mě se nezbavíš.
0: Kriste.
1: Už navždy, Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mě se nezbavíš.
0: Kriste.
1: Honzíčku.
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Mě se nezbavíš.
0: Kriste.
1: Ne. Ano.
0: Ne.
1: Mě se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Mě se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější. Mě se nezbavíš.
0: Kriste, Ježíši.
1: A Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme ty...
1: Zuzka taky ne. Ta ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle krásně...
1: Ta ještě nešťastnější než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300...
1: Než ty z toho.
0: My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu. My jsme teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu. Teďka takhle krásně zpomalili, ale teď tep mi vyletěl tak na 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, 300 za minutu.
1: Vážně?
0: Jo, jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Jo, jsem z toho úplně načatej.
1: A nelžeš?
0: Nelžu. Přátelé, pokud jste z toho taky načatej.

0: 1350 km, spotřeba od 1,7 cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na...
1: A díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový...
1: Bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úspor...
1: Za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologií. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com technologiích. BYD.com BYD.com
2: Každý den čelí
0: .com.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte se. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnější. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Česku distribuuje Alef. Uje Alef.

0: církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten údajně po několik let s ním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou.
1: Napřípad upozornil server Seznam Zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil.
0: Počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady.
1: Dnes bude oblačno až polojaskem.
2: Rock

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislosti. Ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí jsou tu další zprávy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinát. Staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizik protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom. Koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než řekl, že regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Regulace funguje. Podotkl, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup, že výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravil výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravovější než kratom je alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trest alkohol. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství podle církevního

0: počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer...
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy, ano místy a večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou. Večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 7 na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severových přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě. Vyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. Až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. Stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. Na severovýchodě a východě kolem 25.
0: Ať už prší, nebo...
1: Východě a východě kolem 25.
0: Ať už prší, nebo paří slunce... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dikt... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat... Kaší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Tu je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí.
2: Rock Radio.
0: Doprava. Počasí.
2: Rock Radio.
0: Doprava.
2: Rock Radio.
0: Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouzu...
2: Rock Radio.
0: Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouzu...
2: Rock Radio.
0: Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboho...
2: Radio.
0: Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze...
0: Doprava.
1: Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme Pozor si teď aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu čtyř osobáků. Aktuálně dejte pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu. Pouze v Praze na Štěrboholské spojce, kde máme hlášenou nehodu čtyř osobáků.
0: A to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.
2: Rock Radio.
0: Rock Radio.
2: Rock Radio.
0: Rockovej rozjezd.
2: Rokovej rozjezd.
0: Rock Radio.
2: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
2: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Zuzka je napřed.
3: Čumáci.
4: Zuzka je napřed. Spicha.
5: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám přeji Honza.
4: Ahoj. Zuzka je napřed. Spicha.
5: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám
4: před. Spicha.

0: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám přeji Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Tak ať je Zuzka napřed a vy taky, vám přeji Honza.
2: Anabel.
1: A Zuzka.
0: 4 minuty po 7. Zuzka napřed a vy taky, vám přeji Honza.
2: Anabel.
1: A Zuzka.
0: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek. Taky vám přeji Honza.
2: Anabel.
1: A Zuzka.
0: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek. Přeji Honza.
2: Anabel.
1: A Zuzka.
0: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek. 7 do 8.
1: Zuzka.
0: 4 minuty po 7. Dneska ve čtvrtek. 7 do 8. Po 7. Dneska ve čtvrtek. 7 do 8. 18.
3: Jo.
0: Dneska ve čtvrtek suš 18.
3: Jo.
0: Tak suš 18.
3: Jo.
0: 18. června. Suš 18.
3: Jo.
0: 18. června. Přátelé.
3: Jo.
0: 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat dal.
3: Jo.
0: 18. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat 10. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
4: Ano.
0: Za hodinu a půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloč.
0: A půl budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloč.
0: Dávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu
0: klimatizaci Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže
0: Senkor Wi-Fi.
4: Ano, a Honza vypil WC bloček, takže má spoustu energie, takže se máte na co těšit. Každopádně si o ní můžete psát na náš Messenger, Facebook. Telefonní číslo.
0: No a teď už máme... Metaliku, whisky in the jar a pití Sava. Jedno budete před sebou dvě věci. Metaliku, whisky in the jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy jedno. Metaliku, whisky in the jar a pití Sava. Jedno budete dělat vy jedno já.

0: Hagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudo...
0: Fanánek Hagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudo...
0: Hagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho...
0: Krásných kulatých 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho...
0: Tejch 60 let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejší...
0: let.
1: Ano, jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejší... Jeho pseudonym vznikl z jeho tehdejších idolů, to znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek...
1: To znamená Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je...
1: Lou Reed a Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je...
1: Nina Hagen.
0: Ano. A fanánek je geniální textař, já miluji jeho. Ano. A fanánek je geniální textař, já miluji jeho texty, který ku podivu nepsal jenom pro Tři sestry, ale je pro spoustu. Ptákoviny.
1: Ludská bílá Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano.
1: Ludská bílá Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano. A mám rád...
1: Bílá Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano. A mám rád...
1: Michal David, on má opravdu široké portfolio.
0: Ano. A mám rád různý jeho příhody.
1: Široké portfolio.
0: Ano. A mám rád různý jeho příhody, který...
1: Portfolio.
0: Ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí... Ano. A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo? Pro... A mám rád různý jeho příhody, který zažívá se svojí, že jo? Protézou. Se svojí, že jo? Protézou. Nožní protézou. Já jsem tady se dočet... Svojí, že jo? Protézou. Nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi... Protézou. Nožní protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že je lní protézou. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel. Já jsem tady se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společenský se dočet, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého, že se mu kdysi stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku stalo, že jel nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, nějak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak společensky unavený z nějakého večírku a že ho ta noha trošku tlačila, tak si na chvíli sundal v tom taxiku. A když z toho taxíku vystupoval, tak otevřel dveře a vystoupil a zapomněl, že tu noha, takže sebou plácnul na chodník a taxikář si myslel, že tohle jako tak jako běžný, plácnul na chodník a taxikář si myslel, že tohle jako tak jako běžný a taxikář si myslel, že tohle jako tak jako běžný, co se jako děje, když taxikář si myslel, že tohle jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřela vody. Taxikář si myslel, že tohle jako tak jako běžný, co se jako děje, když veze opilce domů, takže zavřela. A fanánek musel druhý den obvolávat dispečink.

0: Dispečinka vysvětlovat, že to nohou, a Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že to prostě nechal nohu i s butou. A Fanánek musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že to prostě nechal nohu i s butou. Jestli musel druhý den obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že to prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli obvolávat dispečinka, vysvětlovat, že to prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést. Činka vysvětlovat, že to prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést.
1: Tak to je...
0: Že tam prostě nechal nohu i s butou, jestli by to nemohli přivést.
1: Tak to je moc hezký. Tak...
0: S butou, jestli by to nemohli přivést.
1: Tak to je moc hezký. Tak...
0: Nemohli přivést.
1: Tak to je moc hezký. Tak já by normálně lidi
0: zapomínají.
1: Tak to je moc hezký. Tak já by normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabel. Tak to je moc hezký. Tak já by normálně lidi zapomínají v taxíku třeba to je moc hezký. Tak já by normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak já by normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek. Normálně lidi zapomínají v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním
1: v taxíku třeba kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký
1: kabelku a tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, když jste se potkali?
1: Tak Fanánek tam zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, když jste se potkali určitě?
1: Vy jste zapomněl nohu.
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, když jste se potkali určitě?
1: Vy jste
0: Máš s ním nějaký hezký zážitek, když jste se potkali určitě?
1: Vy jste se potkali loni na Magma Fest.
0: S ním nějaký hezký zážitek, když jste se potkali určitě?
1: Vy jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý.
0: Hezký zážitek, vy jste se potkali určitě.
1: Vy jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý, příjemný.
0: Tak vy jste se potkali určitě.
1: Vy jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý, příjemný. Vy jste se potkali loni na Magma Festu a byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejné zkušenosti.
1: Na Magma Festu a byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejné zkušenosti.
1: A byl moc milý, příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
1: Jako vy. Příjemný pán, pokecali jsme.
0: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila.
1: Pokecali jsme.
0: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady
1: jsme.
0: Takže máš stejné zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, máš stejné zkušenosti jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velký jako my.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec.
0: My.
1: Jako vy.
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže
0: Zuzka tady taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme.
0: Taky chválila, že když to byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův.
0: Byl na rozhovoru, tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův. Všechno nejlepší, hlavně hodně.
0: Tak je to velice milý pán.
1: Je to milý chlapec. Ano, takže ozdravíme Přemův, všechno nejlepší, hlavně hodně.
0: Milý pán.
1: Je to milý chlapec, ano. Takže ozdravíme Přemův, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho. Chlapec, ano. Takže ozdravíme Přemův, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týdle. Takže ozdravíme Přemův, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týdle hudební scéně. Přemův, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka.
1: Hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka.
1: Hlavně hodně zdravíčka, ať ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu za celý
1: ať ještě dlouho na týdle hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme
1: hudební scéně.
0: A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be. A z celého srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Jeho srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Srdíčka mu za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Za celý rok rádio posíláme od Mr. Big to be with you. Posíláme od Mr. Big to be with you. Hold on, little girl. To be with you. Hold on, little girl. Be with you.

0: Loofananenhagen. Loofananenhagen. Loofananenhagen, Hagenbaden, Aprusha. Loofananenhagen, Hagenbaden, Aprusha, který je úchyl v 7 hodin. Loofananenhagen, Hagenbaden, Aprusha, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut. Hagenbaden, Aprusha, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět. Aprusha, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu. Aprusha, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět, který je úchyl v 7 hodin a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dnes a 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska 13 minut na Rock Rádiu. Tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak. Tenhle song tu opět nebyl dneska jen tak. Proto opět nebyl dneska jen tak. Protože dneska 18 byl dneska jen tak. Protože dneska 18. Jen tak. Protože dneska 18. června, pane, jen tak. Protože dneska 18. června, pane inženýr František. Protože dneska 18. června, pane inženýr František. Dneska 18. června, pane inženýr František Moravec, neboli pane inženýr František Moravec, neboli Loofananek Hagen slaví krásných kulatých. František Moravec, neboli Loofananek Hagen slaví krásných kulatých 60 let.
1: Ano.
0: Moravec, neboli Loofananek Hagen.

rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Dala, vstala a posadila se. Byl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala, vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno. Nakonec to tady Anabel dala, vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré.
0: Anabel dala, vstala a posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím, posadila se a funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, funguje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme... Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 8...
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18...
1: Ano.
0: Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června a slaví... Prosím tě, dneska je čtvrtek, máme 18. června a je čtvrtek, máme 18. června a slaví se... Máme 18. června a slaví se Mezinárodní den 18. června a slaví se Mezinárodní den paniky a slaví se Mezinárodní den paniky a slaví se Mezinárodní den paniky. Slaví se Mezinárodní den paniky.
1: Tak tu já mám každý den.
0: Mezinárodní den paniky.
1: Tak tu já mám každý den z něčeho.
0: Den paniky.
1: Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou.
0: Paniky.
1: Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda. Tak tu já mám každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda. Každý den z něčeho minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna
1: minimálně jednou. Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš.
1: Dneska třeba z toho, že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože
1: že došla voda.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože já jsem se právě chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně. Chtěl zeptat, jak zrovna zvládáš, jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně. Zrovna zvládáš, jakože všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel.
0: Já všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže
0: dobře. Všichni tady umřeme, Ježíši Kriste. Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý.
0: Ježíši Kriste, ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý.
0: Ne, ono vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. ne, já...
0: Vlastně jenom nic.
1: Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. ne. Ne, on ten barel byl dole, takže dobrý. ne, já docela... Ten barel byl dole, takže dobrý. ne, já docela nepropadám panice, si myslím, takže dobrý. ne, já docela nepropadám panice, si myslím, jak v jakých situacích. ne, já docela nepropadám panice, si myslím, jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli... ne, já docela nepropadám panice, si myslím, jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli... Ne, já docela nepropadám panice, si myslím, jak v jakých situacích, jako když jsme teď jeli těma buginama, tak tam jsem teda velmi propadala panice. To jsem myslela, že... To jsem myslela, že nedožijeme zítřejší odpoledne. Naštěstí to dopadlo dobře všechno. Vezl nás chlapec, který vypadl.
0: Jo,
1: dobře, tak pardon, pánové a dámy, vezl.

0: nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn. Takže tak pardon, pánové a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj se a dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn. Takže to jsem si říkala, pane bože, ten má od dámy, vezl nás chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn. Takže to jsem si říkala, pane bože, ten má chlapec, který vypadal zhruba jako můj syn. Takže to jsem si říkala, pane bože, ten má od Ježdíno, ale on říkal, že zhruba jako můj syn. Takže to jsem si říkala, pane bože, ten má od Ježdíno, ale on říkal, že závodí a nakonec teda můj syn, takže to jsem si říkala, pane bože, ten má od Ježdíno, ale on říkal, že závodí a nakonec teda, takže to jsem si říkala, pane bože, ten má od Ježdíno, ale on říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené, říkala, pane bože, ten má od Ježdíno, ale on říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi od Ježdíno, ale on říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené znalosti za volantem, což mě říkal, že závodí a nakonec teda projevil velmi zkušené znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale i tak, a nakonec teda projevil velmi zkušené znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale i tak jsem zkušené znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale i tak jsem se bála o život.
1: A dokonce...
0: Hlavně nejvtipnější znalosti za volantem, což mě překvapilo, ale i tak jsem se bála o život.
1: A dokonce...
0: Hlavně nejvtipnější bylo volantem, což mě překvapilo, ale i tak jsem se bála o život.
1: A dokonce...
0: Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, překvapilo, ale i tak jsem se bála o život.
1: A dokonce...
0: Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, i tak jsem se bála o život.
1: A dokonce...
0: Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl... bála o život.
1: A dokonce...
0: Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní...
1: A dokonce...
0: Hlavně nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. Nejvtipnější bylo, když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval. A když mu Zuzka říkala, jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já. Jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já
1: ne, nemám rodinu.
0: Jeďte s námi, jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já
1: ne, nemám rodinu.
0: Jako kdybyste vezl vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já
1: ne, nemám rodinu.
0: Vlastní rodinu. A on se na nás tak podíval a řekl, já
1: ne, nemám rodinu.
0: On se na nás tak podíval a řekl, já
1: ne, nemám rodinu.
0: Říkám, aha, tak dělal a řekl, já
1: ne, nemám rodinu.
0: Říkám, aha, tak jsme v... Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme.
0: Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení, užili jsme...
0: Říkám, aha, tak jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení, užili...
0: Jsme v Perčicích.
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení, užili jsme si
0: mezinárodní...
1: Takže my samozřejmě děkujeme za svezení, užili jsme si mezinárodní den paniky. My samozřejmě děkujeme za svezení, užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvízení, užili jsme si mezinárodní den paniky trošku dřív. Dozvíte vy v Mezinárodní den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který den paniky trošku dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který dřív. A jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který nějakou. Jak to vypadalo, to se dozvíte vy v našem videu, který nějakou. To se dozvíte vy v našem videu, který nějakou chvíli nebo za nějakou chvíli vy v našem videu, který nějakou chvíli nebo za nějakou chvíli přistane na našem videu, který nějakou chvíli nebo za nějakou chvíli přistane na našem videu, který nějakou chvíli nebo za nějakou chvíli přistane na naše nějakou chvíli nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže na
1: chvíli nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na
1: nebo za nějakou chvíli přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na
1: chvíli přistane na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i
1: na naše sociální sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě
1: sítě.
0: Přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě přesně tak, takže následujte ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, že jsme velmi vtipní a kreativní. Ne na Rock Rádiu, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, že jsme velmi vtipní a kreativní, ale i Honzíka a mě osobně samozřejmě, že jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta za Honzíka a mě osobně samozřejmě, že jsme velmi vtipní a kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě.

0: kreativní, takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo...
0: Takže tam najdete spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli...
0: spousta zábavy i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo...
0: i na našich soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
0: Soukromých profilech.
1: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítej...
1: Tak určitě, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je osm...
1: Vítejte, a nebo za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je osm...
1: Za chvíli Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor...
1: Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G.

0: než zmizíš na dovolenou, než vypneš, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí motnou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Graf vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom Brno.com 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom Brno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom Brno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na autodrom Brno.com.
1: Atencio!
0: Pořídíš na autodrom Brno.com.
1: Atencio!
0: Autodrom Brno.com.
1: Atencio! Señoras y señores!
0: La Tropical.com.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
0: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
0: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
0: La Tropical Party opět roztančí smích. Cal Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční škola opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny.
1: Stres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Stres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Se latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích. Mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
0: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
0: To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit terase smíchu.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. hodin. Žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalsmichov. Více na www.latropicalsmichov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Vela Tropical.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Říkej!
0: Zelená smažák.
1: Říkej!
0: Tak.
1: Říkej! Říkej! Říkej!
2: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Nejlepší výběr.
2: www.bezkempu.cz
3: Nejlepší výběr.
2: www.bezkempu.cz
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Ben. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Bene. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast textových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Dřív než začnou prázdniny.
4: K finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: Dřív než začnou prázdniny.
4: Produktu. Více na technikplast.com.
5: Dřív než začnou prázdniny.
4: Na technikplast.com.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
4: Plast.com.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny.

Amarant a Drop Dead. Amarant a Drop Dead. Amarant a Drop Dead. Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický. Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin. Amarant a Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21. A Drop Dead Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady Cynical, upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale upadnout mrtvej a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale a cynický v 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala. 7 hodin 21 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala. 10 minut. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel dala. Vstala. Málem jsem to tady teďka viděl naživo, ale nakonec to tady Anabel

0: Tykalcéze, awara šar.
1: Šepro bagr, vše pro

Náhradní pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pokr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom Z. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé do díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé na jednom místě. Pohodlné

0: cenu 20, nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný
0: 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top
0: Lidl jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů.
0: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce
0: klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel.
0: To se vyplatí.
1: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má akreditovaný prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze. Prodejce obytných vozů Francia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozidlem půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert neporaz...
1: Servis. Více na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert
1: ne... na www.toptrade.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné,
1: levtrade.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky 5,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 200. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů. S apkou za 260 kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun Felix 44 kusů s apkou za 269 korun Albert 34 kusů s apkou za 269 korun Albert dle srovnání s apkou za 269 korun Albert dle srovnání kde za 269 korun Albert dle srovnání k 10.6. 9 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Rok.
3: Albert. Dle srovnání k 10.6. Dle srovnání k 10.6.
1: Rok rádio.
3: Srovnání k 10.6.
1: Rok rádio.
3: 10.6.

0: Tahle nabídka
1: rychlé dodání.
2: Vše pro Bagr.cz.
0: Tahle na
2: vše pro Bagr.cz.
0: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: Bagr.cz.
0: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: Zet.
0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafone. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafone. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do 59 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet nutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. I pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. V Lidlu nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu
0: Vodafone.cz. Vodafone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Vodafone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Vodafone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litr, byste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litr, nadále v klidu. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou. Například Coca-Cola normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 3 normal nebo Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Coca-Cola 0,1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 0,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů 5 litrů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu

nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz. Rock radio.

0: rozcvičit, poklusem k lednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč předtat, poklusem k lednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a to k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. V tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky. Bod zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. Informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To vše z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno z šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. I body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli ty i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopača na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopač měli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrát fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrádiu. Dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrádiu. Slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Kop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfera, začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Celý svět.
0: Rock Radio.
1: Celý svět.
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno je.
0: Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu...
0: Radio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce... Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme... Ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránky... Tu krátké zprávy. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostola. Slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní práv ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana na Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Ní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předseda kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva nový. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí taky dva nový. Okamury složí taky dva nový členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Složí taky dva noví členové širšího vedení.

0: Nejvyššího kontrolního úřadu. Členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy Nejvyššího kontrolního úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které od jeho úřadu. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě. Porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky. Státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident. Které otevírá cestu k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho k mírové dohodě ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek. Memoranticky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek. Memorandum americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek. Memorandum prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupil Trump a jeho iránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost jeho iránský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenský protějšek. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbal. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové podpisem vstoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustoupilo v platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání platnost. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základ. Připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě a to oproti proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě a to oproti úvodnímu republice chystá změny v základní sestavě a to oproti úvodnímu duelu s Koreou změny v základní sestavě a to oproti úvodnímu duelu s Koreou
1: Rock
0: sestavě a to oproti úvodnímu duelu s Koreou
1: Rock Radio
0: a to oproti úvodnímu duelu s Koreou
1: Rock Radio Počasí.
0: Na úvodnímu duelu s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes budu s Koreou.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy i večer na celém. Dnes bude oblačno až polojasno ráno a místy i večer na celém území skoro oblačno až polojasno ráno a místy i večer na celém území skoro jasno na horách se jenom výjimečně ještě jasno ráno a místy i večer na celém území skoro jasno na horách se jenom výjimečně a místy i večer na celém území skoro jasno na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky místy i večer na celém území skoro jasno na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky nejvyšší teploty na celém území skoro jasno na horách se jenom výjimečně ještě přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi jasno na horách se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 se jenom výjimečně ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 7 ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupňů přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupňů Celsia. Mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě na pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě 20 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů. Stupni Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů. Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25 stupňů. Na severovýchodě a východě naměříme kolem

0: 25 stupňů. Je naměříme kolem 25 stupňů.
1: Rock Radio Doprava.
0: 25 stupňů.
1: Rock Radio Doprava.
0: 20 stupňů.
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se opatrně.
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň.
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň.
1: Doprava.
0: Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň na 15. Na D5 se opatrně, pokud jedete ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil nákladňák. Ve směru na Plzeň na 15. kilometru se srazil nákladňák s osobákem a na D na 15. kilometru se srazil nákladňák s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu. Kilometru se srazil nákladňák s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55. Srazil nákladňák s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na pak s osobákem a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55. A na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55,5 kilometru. Na Prahu na 55,5 kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší
0: tru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení tak v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Vaší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp/horni-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp/www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití.

Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách. Rock Radio. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas. Zuzko, díky. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Po zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein. V zprávách je zase čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein. Čas na nějakou tancovačku, tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein. Tak si dáme Halloweeny. Doktor Stein. Halloweeny. Doktor Stein. Stein.

0: Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeba, Anabela, aby si vstala. Hodin a 38 minut. Já bych potřeba, Anabela, aby si vstala a šla něco říkat.
1: Já už jdu.
0: Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No.
0: Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli zná. Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku. Prosím tě. Děkuju, já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku. Já jsem ti taky ještě něco pustit.
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Co pustit?
1: No,
0: schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Schválně, jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Jestli znáš tuhle tu muziku.
1: Ano.
0: Tuhle tu muziku.
1: Ano. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Ano. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Aktaj. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Aktaix. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Aktaix. Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta...
1: Samozřejmě.
0: Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty... Co to je?
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam...
1: Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová. Akta X.
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
1: Mulder a...
0: Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera? Seriál Akta X. A víš, kdo tam byli ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál... Kdo tam byli ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera? Ty hlavní postavy?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Mulder a Scullyová.
0: A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: Dejová. A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: David, duchovný americký herec. A víš, kdo hrál Muldera?
1: Duchovny.
0: David, duchovný americký herec. A víš, proč o tom teď...
1: Duchovny.
0: David, duchovný americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Duchovny.
0: David, duchovný americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky.
0: Duchovný americký herec. A víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky.
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Víš, proč o tom teď mluvím?
1: Manarsky.
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Je ne. A ještě mladej.
1: Dost manarsky.
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Je ne. A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co?
0: Je ne.
1: Umřel.
0: Je ne. A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co? Umřel.
0: Je ne. A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: Ne. A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako... A ještě mladej.
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo, z Act X, případně jako...
1: Dostal mrtvíčku, co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo, z Act X, případně jako Hank Moody ze...
1: Co se mu stalo, řekni to.
0: No tak známe jako Muldera, že jo, z Act X, případně jako Hank Moody ze série... Muldera, že jo, z Act X, případně jako Hank Moody ze série... seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když X, případně jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když jako Hank Moody ze seriálu Californication, to je taky mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, mimochodem geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale geniální seriál, i když už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale už je taky staršího data, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice, tak nevím, možná mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice. Mladší si nepamatuju. No ale málo kdo ví, že se věnuje i muzice a že tam chystá se do Prahy 15. října jako zvláštní texty a chystá se do Prahy 15. října bude v Praze aby texty a chystá se do Prahy 15. října bude v Praze a chystá se do Prahy 15. října bude v Praze, aby představil, chystá se do Prahy, 15. října bude v Praze, aby představil svoje nový, 15.

0: album Prince of Peace. Už vyšla titulní píseň. Před 13 dnama, zní to nějak takhle. Já cítím ty busty trošku z toho.
1: Přesně takhle krásný.

0: backstage, tak se možná domluvíme.
1: Přesně tak, hele, krásný.
2: Taková pohodička na nedělní. Taková pohodička na nedělní grilovačku, když tam hodíš jednoho čtvrt tu novýho čuníka.
0: Dala bych si čuníka.
2: Tak uvidíme, těšíme se na Daveho čtvrt tu novýho čuníka.
3: Já nový plot mám.

Halloweeni a dok... Halloweeni a dok... Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 30. Halloweeni a doktor Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Stein na Rock Rádiu v 7 hodin a 38 minut. Já bych potřeboval Anabela.

0: se za 26,90 a Budvar Výčepní pivé víno v Plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovarchovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 10 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. dní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. dního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland jen za 9,90 až do 23. června Kaufland 20 až do 23. června Kaufland
1: jen dokote permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do 10. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Jdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Kosmetika, co má
1: koule. Platí jen do konce června.
2: Angry Birds. Kosmetika, co má koule.
1: Do konce června.
2: Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek, koule. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek. Žádný keci funkční. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek. Žádný keci funkční věc. Lousy vůně. Pot i sporek. Žádný keci funkční věci. Kůně. Pot i sporek. Žádný keci funkční věci. Anagr i sporek. Žádný keci funkční věci. Anagr i. Žádný keci funkční věci. Anagr i. Bar keci funkční věci. Anagr i. Bar dosel tečka věci. Anagr i. Bar dosel tečka c. Anagr i. Bar dosel tečka cz. Bar dosel tečka cz. Bar dosel tečka cz.
3: Kontejnery
2: Bar dosel tečka cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedmkní vtígl, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedmkní vtígl.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to, že kontejnery přistavíte i o víkendu?
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme si.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
4: Jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz. www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S
5: flexibil.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.

0: Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do... jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: A teď pozor, extrémně...
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: A teď pozor, extrémně...
0: Pro lepší příběhy.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
0: Příběhy.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000... Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000... Včetně... Nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000... Včetně palivové karty v hodnotě 20 000... X-Trail se zvýhodněním až 210 000... Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 s výhodněním až 210 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000.

Nabídka platí pouze do konce června. Už v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. 30 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Rokrád. Všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Rokrád. Nissan. Více na nissan.cz. Rokrádio. Více na nissan.cz. Rokrádio. Rokrádio.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. A na do večera.

nebo na Rádia Dabu i FM nebo na Rádia Dabu i FM nebo na Rádia.cz Rock FM nebo na Rádia.cz Rock.cz Rock Radio CZ.

rockerka. Rock je slušná muzika, byl jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro bys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

Tamní sraz železných pánů, což protestujete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od ně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a v železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel. Nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soud od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže Spanělka, těle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kotel zábavy, muzika, soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského muzika, soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem. Mezi Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roko. Tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si hodin, tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moc začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i víkend Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídku mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si na motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu si užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Najel výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Nahlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub Aon Space Výhlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se Aon Space Výhlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořád hlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož. A konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a i tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude šit na pořádnou hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatel hudební nálož soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě největší soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátě větším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné grilované prasátko. V sobotu. A ještě upozornění. Tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, mimořádně v neděli. Tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě...

0: 10 minut nám chybí do 8. 10 minut nám chybí do 10 minut nám chybí do 8 hodiny raní, vyladíte rokovej rozjezd ten 10 minut nám chybí do 8 hodiny raní, vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční s Dimitry a vyladíte rokovej rozjezd ten čtvrteční s Dimitry a songem v dobrým i ten čtvrteční s Dimitry a songem v dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu
0: s Dimitry a songem v dobrým i zlým.
1: A já cítím zvuk benzínu. Teda. A já cítím zvuk benzínu. Teda.
0: To jde?
1: Nevím. Máme zvuk benzínu. Teda.
0: To jde?
1: Nevím. Jsem si tím jistá, ale... Teda.
0: To jde?
1: Nevím. Jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala... To jde?
1: Nevím. Jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala Savo.
1: Nevím. Jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala Savo.
1: Já jsem se načuch, jsem si tím jistá, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala Savo.
1: Já jsem se načuchla, ale cítím Marcela za rohem.
0: Ty jsi taky dala Savo.
1: Já jsem se načuchla asi na záchodě. Já jsem se načuchla asi na záchodě.
2: Motokeci Marcela He.
1: Já jsem se načuchla asi na záchodě.
2: Motokeci Marcela Her.
1: Načuchla asi na záchodě.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno z...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé při...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do...
2: Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká...
2: Ta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude ta, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a pokud se čka směr Brno, tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, Brno, tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba, pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně.

0: V neděli. Zíte o den dříve. Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio. Moto.
0: Dříve. Drahotuše prostě v neděli.
1: Rock Radio. Moto keci. To keci.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Housebrand. Ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Pasy nejsme a dáme si zprávičky.
1: Housebrand Café per favore.
0: Dáme si zprávičky.
1: Housebrand Café per favore. Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: House per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand.
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
4: Tohle.
3: Housebrand káva. CZ.
4: Tohle není jen o
3: Housebrand káva. CZ.
4: Tohle
3: CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12. To plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert stavková s apkou za 27,90 Albert
5: stavebniny dek přináší mega
4: 27,90 Albert
5: stavebniny dek přináší mega akci.
4: Albert.
5: Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnou. Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei. Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky naší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní. Rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní. Dostupnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní. Dostanete profesionální 5-litr traci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Mapei zdarma. Více na dek.cz.
6: Zavratné mega slevy.
5: Více na dek.cz.
6: Zavratné mega slevy.
5: CZ.
6: Zavratné mega slevy.
5: Čím více nakoup.
6: Zavratné mega slevy.
5: Čím více nakoupíte, tím více
6: ne mega slevy.
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Máme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in. 1000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in. Trend. Maybelix, buďte in.
7: Ratatadadadadada trička.
5: Maybelix, buďte in.
7: Ratatadadadada trička ratat.
5: Buďte in.
7: Ratatadadadada trička ratatadadada. Ratatadadadada trička ratat. Ratatadadadada trička ratatadadada. Ratatadadada trička.

0: потиск, потиск, тричка. Та-ра-ра-ра-та, тричка, ра-та-та-ра-ра-ра-та, потиск, потиск, тричка, потиск, тричка. Тричка, ра-та-та-ра-ра-ра-та, потиск, тричка, бела-бела-бела-бела. Та-та-ра-ра-ра-та, потиск, тричка, бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела-бела- belabel.cz. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz. Potisk, trička, belabel.cz. Potisk, trička, belabel.cz. Belabel.cz.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: Belabel.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na... Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovlatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na chladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupě dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkorce. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
1: 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
1: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
3: Časopis Classic Rock.
1: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
1: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senku.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
1: Z.
2: Senku.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions.
2: Senku.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle to. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Kásler. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Kásler. Podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Kásler. Plus velký plakát Iron Maiden Burns. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Kásler. Plus velký plakát Iron Maiden plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Honda přiváží žhavou
3: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Honda přiváží žhavou
3: právě v trafikách.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: V trafikách.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavení při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavení CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a ta hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň.

0: zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Deporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Deporná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. V nové Hondě. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams. Sda. The power of dreams. Power of dreams.
1: Střešní. Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra C.
1: Fenestra? Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Fenestra CZ. CZ.

0: Máme 7 hodin 58... Máme 7 hodin 58 minut. Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na... Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio. Máme 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio s Rammsteinama a song. 7 hodin 58 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio s Rammsteinama a songem Pussy. 8 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Radio s Rammsteinama a songem Pussy. A nabil vím Pussy. A nabil víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si správně.
0: A nabil víš, co je to pasy?
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.
0: Pasy.
1: Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky. Nevím, ale my žádný pasy nejsme a dáme si zprávičky.

0: utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio.
0: Piny A. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Utkání začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou ještě přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, ještě přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodníky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 25.
2: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 25.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého.
0: D5 se pozor ve směru na Plzeň, na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se sebou na 15. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Na D4 se sebou bralo ve směru na Prahu na 650.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Ocni klinika hp.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rockovej rozjezd. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace ve Rakušana. Vláda na 20 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet a zavést od 18.
2: Utkání začne v 18 hodin.

0: čumáci.
1: 3 minuty po 8 vám pěkný ráno přeje Honza.
0: Ráno čumáci.
1: 3 minuty po 8 vám pěkný ráno přeje Honza.
0: Čumáci.
1: 3 minuty po 8 vám pěkný ráno přeje Honza. 3 minuty po 8 vám pěkný ráno přeje Honza. Přátelé, posloucháte ještě, nebo už jste šli někam? Máme čtvrtek 18. června, takže už jim hraje country radio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho na country radio. No nic, nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože nevadí. Máme čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za čtvrtek 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat 18. června, tak zkusíme někoho nalákat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimat zpátky, protože za půl hodiny budeme rozdávat další klimatizaci Senkor Wi-Fi. Když to bude kámoš, bude umět vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.

0: A ty máš čím dál tím nižší.
1: Vařit a dáme si spolu večer pivko, tak já budu spokojený.
0: A ty máš čím dál tím nižší požadavky.
1: Já to víš už, to není co to bývalo. Znouzecnost, krysař.
0: Do slova.
1: Znouzecnost, krysař.
0: Do slova.
1: Znouzecnost, krysař.
0: Do slova.
2: Rock Radio.
0: Do slova.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

kde se bylo nebylo, kde se to bylo nebylo, kde se to tu vzalo, černé bylo nebylo, kde se to tu vzalo, černé nebylo, kde se to tu vzalo, černé na bílém, kde se to tu vzalo.

0: Myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
1: No.
2: Líbit.
0: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
1: No, právě proto.
0: Proč myslíš, že se mi to bude líbit? Já mám ráda penízky.
1: No, právě proto.
0: Bude líbit, já mám ráda penízky.
1: No, právě proto.
2: Jamie Thomas Resetová.
1: No, právě proto.
2: Jamie Thomas Resetová, 30. Jamie Thomas Resetová, 32letá žena z Minnesoty byla. Jamie Thomas Resetová, 32letá žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální. Ta žena z Minnesoty byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2000. Byla odsouzená za nelegální sdílení písniček přes internet v roce 2009. Sdílení písniček přes internet v roce 2009, konkrétně 18. června. Z internet v roce 2009, konkrétně 18. června. V roce 2005, konkrétně 18. června. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kaza. V roce 2005 je totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů. Totiž na sdílecí platformě Kaza stáhla 24 songů. 24 MP3 od Green Day. Platformě Kaza stáhla 24 songů. 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a 4 songů. 24 MP3 od Green Day, Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. Aerosmith a ještě od Gloria Estefan. A za tohleto jí potom odsoudili, nebo soudili, že je za tohleto jí potom odsoudili, nebo soudili, že je ukradla a ještě je potom sdílela dál. Capitol Records soudili, že je ukradla a ještě je potom sdílela dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání dál. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za $5,000. Capitol Records jí nabízeli mimo soudní vyrovnání za $5,000. Za vyrovnání za $5,000. Za to, že prostě yes. Trvala na tom, že jako ne, že ten účet, který ten P3 sdílel, že jako není její, že jí to musí dokázat, takže nakonec to šlo k soudu, že jako není její, že jí to musí dokázat, takže nakonec to šlo k soudu, který odsoudil k dokázat, takže nakonec to šlo k soudu, který odsoudil k platbě $9,000, takže nakonec to šlo k soudu, který odsoudil k platbě $9,000 za jeden song chillu, který odsoudil k platbě $9,000 za jeden song chill asi 200 soudil k platbě $9,000 za jeden song chill asi $220,000 za jeden song chill asi $220,000 celkem. Chill asi $220,000 celkem.
0: Jaj, takže zadlužená splácej to ještě jí pravnou pravnoučata.
2: No, počkej, to pokračovalo.
0: Domáše, to neskončilo,
2: ano, dá. Jamie samozřejmě se
0: pravnoučata.
2: No, počkej, to pokračovalo.
0: Domáš to neskončilo,
2: ano,
0: dá.
2: Jamie samozřejmě se odvolala. Počkej, to pokračovalo.
0: Domáše, to neskončilo,
2: ano,
0: dá.
2: Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že prostě. Jamie samozřejmě se odvolala, odmítla to, že prostě ne, tak to šlo k soudu vyšší instance. No a novej soudce nejenom potvrdil, že to rozhodnutí instance. Ale že by byl strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 202 kradený dílo, ale že by byl strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 220 nebo 9, že by byl strašně dobrý nápad, kdyby teda místo 220 nebo 9,000 dolarů, kdyby teda místo 220 nebo 9,000 dolarů za song zaplatila 220 nebo 9,000 dolarů za song zaplatila 80,000. 9,000 dolarů za song zaplatila 80,000 dolarů
0: Pane
2: za song.
0: Bože.
2: Takže dohromady song zaplatila 80,000 dolarů
0: Pane
2: za song.
0: Bože.
2: Takže dohromady skoro 80,000 dolarů
0: Pane
2: za song.
0: Bože.
2: Takže dohromady skoro 2,000,000 dolarů
0: Pane
2: za song.
0: Bože.
2: Takže dohromady skoro 2,000,000 dolarů
0: Ty bože.
2: Takže dohromady skoro 2,000,000 dolarů
0: Ty kráso, no a má
2: 2,000,000 dolarů
0: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí?
2: Dolarů.
0: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
2: No, Jamie.
0: Ty kráso, no a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
2: No, Jamie médiím řekla, že si to...
0: No a má to šťastný konec, nebo to splácí dodnes?
2: No, Jamie médiím řekla, že si to soudy můžou...
0: Šťastný konec, nebo

0: To splácí dodnes.
1: No, Jamie Medium řekla, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkala, že si to soudy můžou zkusit to z ní vymačkat, že to je jako kdyby si mačkala. Zkusit to z ní vymačkat, že to je jako kdyby si mačkala, já nevím, co, kámen a chtěla z ní vymačkat, že to je jako kdyby si mačkala, já nevím, co, kámen a chtěla z ní si mačkala, já nevím, co, kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
0: Citronádu.
1: No, no, kámen a chtěla z ní vymačkat trochu krve.
0: Citronádu.
1: No, no, no, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic mačkat trochu krve.
0: Citronádu.
1: No, no, no, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se trochu krve.
0: Citronádu.
1: No, no, no, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá. Tak... No, no, no, že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. Že to jako v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A v životě nepustí chlup, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud potom, že jako nic nedá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud ptá, takže se samozřejmě odvolala dál. A ještě vyšší soud potom ten verdikt odvolala dál. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil. A ještě vyšší soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil. Řekže to už je teda jako veliký. Soud potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil. Řekže to už je teda jako veliký extrém. Že potom ten verdikt těch 2 milionů zrušil. Řekže to už je teda jako veliký extrém. Že takovou škodu. Verdikt těch 2 milionů zrušil. Řekže to už je teda jako veliký extrém. Že takovou škodu nemohla. Těch 2 milionů zrušil. Řekže to už je teda jako veliký extrém. Že takovou škodu nemohla udělat. Že to je blbost. A zrušil, řekl, že to už je teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale teda jako veliký extrém, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní, že takovou škodu nemohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, mohla udělat, že to je blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhal blbost. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc. Ale přesto vrátili ten původní rozsudek, takže nakonec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů. Nakonec z ní vymáhali 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to se...
1: Z ní vymáhali 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to se jenom...
1: 220 tisíc dolarů.
0: Ty kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný... Ano, to se vyplatí a jediný...
1: $1,000.
0: Ty kráso. A přátelé, to se... Jenom
1: vyplatí.
0: Jediný, ano, to kráso. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný, ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekl. A přátelé, to se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný, ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte. To se jenom
1: vyplatí.
0: Jediný, ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte. Jenom
1: vyplatí.
0: Jediný, ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Nekraťte, dneska už je...
0: Ano, to se vyplatí a jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun.
0: Jediný, co bych tomu řekla, nekraťte.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Překraťte.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně. Tyhle.
1: Nekraťte, dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny. Dneska už je Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Spotify za pár korun, takže už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Že už je to sranda.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást.
0: Přesně.
1: Tyhle ty problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Louis. Problémy nemusíme řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Řešit všechny online. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Jdeme dál. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Můžeme si ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Ukrást třeba Ariem a Losing My Religion. Ztrácím svoji víru. Religion, ztrácím svoji víru. Ztrácím svoji víru. Svoji víru.

0: Never say goodbye, nikdy ne... Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon... Never say goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na... Goodbye, nikdy neříkej nazdar Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Bon Jovi a 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar.
0: 8 hodin 12 minut tady na Rock Rádiu. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar.
0: Mám tady pro...
1: Nazdar. Nazdar.
0: Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude... Mám tady pro tebe historický okno, je zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš, že...
0: Zase o penězích, to se ti bude líbit.
1: Proč myslíš...

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a

0: ty naše brandované šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně...
1: Budou.
0: A ty naše brandované šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblížci a naše brandované šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblížci, alkohol, horký šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblížci, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor?
1: Taky.
0: Jedu. Každopádně koblížci, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor? Koblížci, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor? Čekají na toho z vás, kdo by chtěl alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor? Čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít horký žeslíže, Trautenberg a traktor? Čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou a traktor? Čekají na toho z vás, kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu? Kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit? Kdo by chtěl tam vzít celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit? Jediný, co musí tam vzít celou svoji desetičlenou partu a pořádně zapařit? Jediný, co musíte udělat, i členou partu a pořádně zapařit? Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano.
0: A pořádně zapařit? Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano.
0: Zapařit? Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně, nebo k tomu napište alespoň vtipně.
0: Jediný, co musíte udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně, nebo k tomu napište alespoň vtipně.
0: Udělat, je, že se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně, nebo k tomu napište alespoň vtipný text.
0: Se vyfotíte.
1: Ano, nějak vtipně, nebo k tomu napište alespoň vtipný text, když už fotka nebude vtipná. A zítra... Ano, nějak vtipně, nebo k tomu napište alespoň vtipný text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše... Nějak vtipně, nebo k tomu napište alespoň vtipný text, když už fotka nebude vtipná. A zítra napište alespoň vtipný text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota... Ne, dneska už. Do tří hodin... Vtipný text, když už fotka nebude vtipná. A zítra naše porota... Ne, dneska už. Do tří hodin... Fotka nebude vtipná. A zítra naše porota... Ne, dneska už. Do tří hodin na to máte čas, on už je čtvrtek ještě. A zítra naše porota... Ne, dneska už. Do tří hodin... na to máte čas, on už je čtvrtek, je porota, ne, dneska už, do tří hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden, takže přátelé máte, ta, ne, dneska už, do tří hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden, takže přátelé, do tří hodin na to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden, takže přátelé máte na to čas do dnešních 15, to máte čas, on už je čtvrtek, již to uteklo tenhle týden, takže přátelé máte na to čas do dnešních čtvrtek, již to uteklo tenhle týden, takže přátelé máte na to čas do dnešních 15 hodin, potom naše porota vyteklo tenhle týden, takže přátelé máte na to čas do dnešních 15 hodin, potom naše porota vybere. Takže přátelé, máte na to čas do dnešních 15 hodin, potom naše porota vybere jeden vítězný. Máte na to čas do dnešních 15 hodin, potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra dnešních 15 hodin, potom naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokud naše porota vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokud vybere jeden vítězný snímek a zítra si pokecáme i s vítězem. Je to tak dopoledne. Vítězný snímek a zítra si pokecáme i s vítězem. Je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat. A zítra si pokecáme i s vítězem. Je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat. Si pokecáme i s vítězem. Je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady
1: si pokecáme i s vítězem. Je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějaký
1: vítězem. Je to tak dopoledne. Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze
1: vyhlásíme. Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásí.
1: Budeme si s někým telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásí.
1: Telefonovat z vás.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova.
0: Zítra odpoledne tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova. Ne, budeme na něj milí, nebojte se.
0: Tady zase nějakýho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova. Ne, budeme na něj milí, nebojte se nic. Takže pište
0: jeho vítěze vyhlásíme.
1: Ano, doslova. Ne, budeme na něj milí, nebojte se nic. Takže pište bio zavináč rokovýradio.cz.
2: Tvrdou muziku ti přináší
1: rokovýradio.cz.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace herku.cz.

0: Words as weapons. Words as weapons. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin. Words as weapons. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin. Words as weapons. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na rok. Slova jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na rok. Jako zbraně, zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na rok rádiu. Přátelé, dneska je zpívají sítr v 8 hodin a 23 minut na rok rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, 8 hodin a 23 minut na rok rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek, 19.20 minut na rok rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek, 19. června na rok rádiu. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek, 19. června. Přátelé, dneska je čtvrtek, zítra je pátek, 19. června. A kdybyste, zítra je pátek, 19. června. A kdybyste náhodou chtěli 19. června. A kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perní 19. června, a kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perní, a kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perní, kdybyste náhodou chtěli vědět, zač je v Pardubicích perník, tak bysme pro vás měli chtěli vědět, zač je v Pardubicích perník, tak bysme pro vás měli jeden tip. Zač je v Pardubicích perník, tak bysme pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá
0: Pardubicích perník, tak bysme pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic.
0: Tak bychom pro vás měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra
0: měli jeden tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý
0: tip.
1: Přesně tak, Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš Rokin se přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým. To znamená přesouvá do Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým. To znamená Pardubic a už zítra tam bude celý náš rokrádový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou zítra tam bude celý náš rokrádový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam bude celý náš rokrádový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné rokrádový tým, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hosty, to znamená, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, budeme tam prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, prodávat merch, budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás budou tam krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme krásné hostesky a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístku a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam
1: a vy můžete být u toho, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou, protože pro jednoho z vás máme 10 kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty na
1: kusů lístků.
0: Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.
0: A ty naše brandovaný šprcky?
1: Taky.
0: Jedu. Počkej, budou tam hostesky?
1: Budou.

0: dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a...
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Já myslím, že vás bude slyšet a... Že vás bude slyšet a my se za chvilku dáme pro te a bude nás slyšet.
2: Co?
1: Bylo to vtipný?
2: Co?
1: Bylo to vtipný? Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
1: Ne, tak ne.
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
2: Co? Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
2: Já jsem to neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
2: Neslyšel.
3: Bude nás slyšet!
4: Vše, co potřebuji.
3: Bude nás slyšet!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kořene za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny
4: za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší Megák.
4: Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší Megákci.
4: Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší Megákci.
4: To se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší Megákci. Vápenopískové
4: příplatí.
5: Stavebniny Dek přináší Megákci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kus. Stavebniny Dek přináší Megákci. Vápenopískové příčkovky Porfix a stavebniny Dek přináší Megákci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší náší Megákci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebně tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do... Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si... Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu poplatí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových do 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dekce června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dekce.cz. Akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dekce.cz. Cenu porobetonových. Více na dekce.cz.
6: Nemáš co na sebe?
5: Více na dekce.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
5: Zet.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvád... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdy... Nemáš co na sebe? Chodíš jako...

0: nikdo nedostane. Pořiď co na sebe, chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný, chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu další. Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Uvažujete hadry na www.rokovirádio.cz.
1: Uvažujete
0: rokovirádio.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Radio.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte
0: Z.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonnost na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichá čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každkonosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpačně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako vozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Dáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz. K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
2: Atención.
1: Více na Vailand.cz.
2: Atención, señoras y señores.
1: Více na Vailand.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do let.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata. Tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned. Salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online. Dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční teď online na www.latropical.cz.

0: LaTropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
0: Kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit. Naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
0: My vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
0: Tančit.
1: Awarašar.
2: Honda.
1: Awarašar.
2: Honda přiváží. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až... Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně... Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV z... CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 100 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 100 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto, zda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v... užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hledáte práci k...
2: Honda, the power of dreams.
3: Hledáte práci, která dá...
2: The power of dreams.
3: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny...
2: Dreams.
3: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy... Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice... Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v... Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více na... sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Fashion
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě za...
3: To se vyplatí.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až...

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. A Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Aréna. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague. A stavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague. Nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outlet a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace.
1: Drbis.
0: Destinace.
1: Drbis, ohrad a výběr. Drbis, ohrad a výběhu zoo. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu. Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo.
1: Parku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo.
1: Výho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet. A já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvenku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu spěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín.
2: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
2: Nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od
2: tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: A hodně blízko u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat,
1: vychutnat u zvířat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: Vklad.
3: Utrhnout, sklidit.

Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleně. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahodeniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90, svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu. 3. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.

Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. S klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou

0: klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělce. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. Nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnují rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení ní. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokově. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu. Ochlazení od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chladu
0: na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parku. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. V parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snad. S mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. I přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Slušný
1: aplikaci Sencor.
2: Slušnej výkop. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Rock Rádiu.
3: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Skupiny A, který hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci hodně napoví o tom, jestli projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní poradu do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní poražce 1-2 fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní poražce 1-2. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní poražce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do Miroslava Koupka po úvodní poražce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do Koupka po úvodní poražce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i poražce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Koubek potřebují zvítězit. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Koubek připustil, že chystá změny. První body do tabulky, ale touží získat i soupeř. Koubek připustil, že chystá změny v základní tabulky, ale touží získat i soupeř. Koubek připustil, že chystá změny v základní touží získat i soupeř. Koubek připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Upeř. Koubek připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Připustil, že chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. A taky řekl, že nepovažuje chystá změny v základní sestavě.

0: sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou a taky řekl, že nepovažuje za handicap v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou a taky řekl, že nepovažuje za handicap oproti úvodnímu duelu s Koreou a taky řekl, že nepovažuje za handicap výkop pravé poledne duelu s Koreou a taky řekl, že nepovažuje za handicap výkop pravé poledne a taky řekl, že nepovažuje za handicap výkop pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání nepovažuje za handicap výkop pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání za handicap výkop pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli kop pravé poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům poledne. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0. Jihoafričané v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Dnešní utkání v zahajovacím utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Dnešní utkání Česko je a utkání podlehli domácím Mexičanům 0-2. Dnešní utkání Česko je a R budou domácím Mexičanům 0-2. Dnešní utkání Česko je a R budou řídit ženské rozhodčí 0-2. Dnešní utkání Česko je a R budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou. Dnešní utkání Česko je a R budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou. Dnešní utkání Česko je a R budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou. Česko je a R budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání R budou řídit ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne ženské rozhodčí v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě v čele s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin středoevropské s Američankou Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin Tori Pensovou. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin středoevropského letního času. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin středoevropského letního času. Začne v 18 hodin středoevropského letního času. 18 hodin středoevropského letního času.
1: Když skončí asfalt.
0: Do evropského letního času.
1: Když skončí asfalt, hra začíná.
0: Letního času.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřišť asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
1: Celý svět.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: Na D11.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: Na D11.
2: Rock Radio.
3: Doprava.
0: Na D11 opatrně ve
2: směru. Rock Radio.
3: Doprava.
0: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 70.
3: Doprava.
0: Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 70. Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. půl. Na D11 opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. půl kilometru. Opatrně ve směru na Hradec Králové na 71. půl kilometru se řeší nehoda, je tam nep na Hradec Králové na 71. půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezd. Králové na 71. půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bourou 71. půl kilometru se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na půltém kilometru, se řeší nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4, nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a levý jízdní pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 50. pruh. Bouralo se taky na D4 ve směru na Prahu na 55. a půl D4 ve směru na Prahu na 55. a půltém kilometru. Tam neprojedete pravým pruhem a po směru na Prahu na 55. a půltém kilometru tam neprojedete pravým pruhem a 55. a půltém kilometru tam neprojedete pravým pruhem.

0: Je 8 hodín 1:30. Je 8 hodín 1:30. Je 8 hodín 1:30 minut. Je 8 hodín 1:30 minut. Tohle byl Proteus. Bude... Je 8 hodin 1:30 minut, tohle byl Proteus, bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet. 8 hodin 1:30 minut, tohle byl Proteus, bude nás slyšet a nás teďka 1:30 minut, tohle byl Proteus, bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet minut, tohle byl Proteus, bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet hlavně, teda bude slyšet Proteus, bude nás slyšet a nás teďka bude slyšet hlavně, teda bude slyšet tady Zuzku, protože má nás slyšet a nás teďka bude slyšet hlavně, teda bude slyšet tady Zuzku. Protože má pro vás po půl devíti nás teďka bude slyšet hlavně, teda bude slyšet tady Zuzku. Protože má pro vás po půl devíti hlavně, teda bude slyšet tady Zuzku. Protože má pro vás po půl devítce připravený další bude slyšet tady Zuzku. Protože má pro vás po půl devítce připravený Zuzku. Protože má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Má pro vás po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Po půl devítce připravený další fotbalový zpravodajství. Připravený další fotbalový zpravodajství. Další fotbalový zpravodajství.
1: V práci vedro, doma vedro.
0: Zpravodajství.
1: V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se v práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celé vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celé léto do sklepa, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celé léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A pak, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás.

0: A pozor si dejte v Praze na Strakonic a půltém kilometru, tam neprojedete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonic, kterou tam neprojedete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský, jdete pravým pruhem. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most. A pozor si dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Dejte v Praze na Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Strakonické směr Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Barandovský most, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Most, tam se řeší nehoda dvou osobáků.
1: Viditelný zážitek.
0: Nehoda dvou osobáků.
1: Viditelný zážitek v každém
0: okamžiku.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horní.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz.
2: rock.cz. Rock Radio. Zuzko, díky, bylo to Rock Radio. Zuzko, díky, bylo to nádherný jako vždycky. Rock Radio. Zuzko, díky, bylo to nádherný jako vždycky. Radio. Zuzko, díky, bylo to nádherný jako vždycky. Dávám ti za to Black Sabbath. A Zuzko, díky, bylo to nádherný jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Zuzko, díky, bylo to nádherný jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. Bylo to nádherný jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. Jako vždycky, dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. Dávám ti za to Black Sabbath a jich Changes. To Black Sabbath a jich Changes. I'm feeling happy. I changes.

0: Tento týden v Kauflandu opět
1: mobily do ručky.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
1: hračky.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy. Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy. Ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL. Příklad Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholické druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholické balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A lintující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Aby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland 19,90 až do 23. června. Kaufland 19,90 až do 23. června. Kaufland až do 23. června. Kaufland 23. června. Kaufland. Profi Voda, s tou se nemá. Prvna, Kaufla.

0: 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist. Výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist. 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Dní. To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Dobrý den.
1: Mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás...
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a...
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
0: elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď.
2: Republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6
2: a... Autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi. Si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc do Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovku Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se
3: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky.
3: CZ.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla. Volal. Atava! Ozvěna se nesla. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. On věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu
5: poklad na
4: jako velkolepé divadelní představení je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře
4: divadelní představení je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře
4: představení je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře
4: ve Westernovém
5: je tu
4: poklad na Stříbrném jezeře
5: ve Westernovém městečku Boskovice
6: o letošních
5: poklad na Stříbrném jezeře
4: ve Westernovém městečku Boskovice
6: o letošních prázdninách
5: Stříbrném jezeře
4: ve Westernovém městečku Boskovice
6: o letošních prázdninách
5: ve Westernovém městečku Boskovice
6: o letošních prázdninách posledních 20 představení
5: v městečku Boskovice
6: o letošních prázdninách posledních 20 představení
5: Sláskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.

0: s láskou v srdci.
1: V letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám.
1: Ach, posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj. Si vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernove-pomlčka-městečko.cz.
2: Třídím doma, třídím.
1: Na www.westernove-pomlčka-městečko.cz.
2: Třídím doma,
1: www.westernove-pomlčka-městečko.cz.
2: Třídím doma, třídím venku,
1: www.westernove-pomlčka-městečko.cz.
2: Třídím doma, třídím venku,
1: www.westernove-pomlčka-městečko.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím, venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na mě, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když

0: Black Sabbath a jejich Changes na Rock Rádiu. Black Sabbath a jejich Changes na Rock Rádiu v 8 hodin. Na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut k tomu. Žádná z 8 hodin a 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny. 38 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny. Changes. 8 minut k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny. Changes. My si teď k tomu. Žádná změna, přestože to byly změny. Changes. My si teďka po půl devíté. Žádná změna, přestože to byly změny. Changes. My si teďka po půl devíté. Změna, přestože to byly změny. Changes. My si teďka po půl devítce zase budeme rozdat krásné. Byly změny. Changes. My si teďka po půl devítce zase budeme rozdat krásné. Changes. My si teďka po půl devítce zase budeme rozdat krásnou klimatizaci. My si teďka po půl devítce zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor. A po půl devítce zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám...
0: Zase budeme rozdat krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal...
0: Rozdat krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
0: Krásnou klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
0: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
0: Senkor Wi-Fi.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
2: Tento týden v Kauflandu.
1: Ano, takže kdo nám napsal mobily do ručky.
2: Tento týden v Kauflandu.
1: Takže kdo nám napsal mobily do ručky.

0: Kvalitní. Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny. Nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny. Bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
1: Tatart vyhlašuje Tatart na
0: 10letou zárukou. Profivoda CZ.
1: Tatart vyhlašuje
0: Profivoda CZ.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart
0: CZ.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: A nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních
2: nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odol. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdržízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 2 odolných chytrých

0: Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Vítská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Rock Radio.
0: Bene.cz.

0: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
1: Dobré ráno.
2: Tak jsme se trefili tentokrát u domova, tak jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte... Jsme rádi. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu. Prosím tě, ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budou... Ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budou... Ty jsi psal, že čekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka. Čekáte holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste ji rovnou ochladili. Holčičku v srpnu a že to už budou horka, takže byste ji rovnou ochladili nebo podchladili. A že to už budou horka, takže byste ji rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte termín. Horka, takže byste ji rovnou ochladili nebo podchladili. Tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne.
2: Rovnou ochladili nebo podchladili, tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Chladili nebo podchladili, tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Tak podchladili, tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Tak máte termín.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
2: Tak
0: nebudeme podchlazovat, ale aspoň.
1: Nepřepiskněte tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
0: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň
1: jí to... Tohle, ať vám nezmrzne tu nebo jí.
0: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit.
1: Nezmrzne tu nebo jí.
0: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
2: Tak.
0: Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro. Nebudeme podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
2: No a je to tvoje...
0: Podchlazovat, ale aspoň jí to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
2: No a je to tvoje první dítě, nebo už je...
0: Pojď to trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
2: No a je to tvoje první...
0: To trošku zpříjemnit, aby nebylo takový vedro.
2: No a je to tvoje první dítě, nebo už je na cestě... No a je to tvoje první dítě, nebo už je na cestě několikátý?
0: První.
2: Je to tvoje první dítě, nebo už je na cestě několikátý?
0: První, takhle,
2: no. První, prvootec. Je nebo už je na cestě několikátý?
0: První, takhle, no.
2: První, prvootec, Ježišmarja, ty jsi na cestě několikátý.
0: První, takhle,
2: no. První, prvootec, Ježišmarja, ty se strašně ožereš, člověče.
0: První, takhle,
2: no. První, prvootec, Ježišmarja, ty se strašně ožereš, člověče.
0: První, takhle, no.
2: První, prvootec, Ježišmarja, ty se strašně ožereš, člověče.
0: No to musí být.
2: První, prvootec, Ježišmarja, ty se strašně ožereš, člověče.
0: No to musí být.
2: Ježišmarja, ty se strašně ožereš, člověče.
0: No to musí být, musíš se zalejt.
2: Ty se strašně ožereš, člověče.
0: No to musíš se zalejt.
2: No a srpen má člověče.
0: No to musíš se zalejt.
2: No a srpen máte nějaký...
0: No to musíš se zalejt.
2: No a srpen máte nějaký plus minus termín.
0: Musíš se zalejt.
2: No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat. No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace. No a srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace. A srpen máte nějaký plus minus termín, kdy máme pak posílat gratulace.
0: No začátek zatím, no úplně přesně termín nevíme, jo.
2: Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějovicích.
0: Termín nevíme, jo.
2: Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějovicích. Začátek srpna. Takže na začátku srpna se v Budějovicích narodí nová rokerka. Takže na začátku srpna se v Budějovicích narodí nová rokerka.
0: Přesně.
2: Se v Budějovicích narodí nová rokerka.
0: Přesně tak.
1: A manželka taky
2: narodí nová rokerka.
0: Přesně tak.
1: A manželka taky poslouchá...
2: Nová rockerka.
0: Přesně tak.
1: A manželka taky poslouchá rock?
0: Přesně tak.
1: A manželka taky poslouchá rock?
0: Přesně tak.
1: A manželka taky poslouchá rock?
0: Manželka taky poslouchá rock, nebo... Tak.
1: A manželka taky poslouchá rock?
0: Manželka taky poslouchá rock, nebo...
1: Budu... Manželka taky poslouchá rock?
0: Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí...
1: Rok.
0: Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka, takhle ještě.
1: Jo.
0: Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka, takhle ještě.
1: Jo.
0: Manželka taky poslouchá rok, nebo budoucí manželka, takhle ještě.
1: Jo,
0: je taky
1: ještě
0: plánovaný na příští rok, a takhle ještě.
1: Jo,
0: je taky
1: ještě
0: plánovaný na příští rok.
1: O, to je krásný. Jo,
0: je taky
1: ještě
0: plánovaný na příští rok.
1: O, to je krásný, romantický, nádherný, přejeme vám mnoho štěstí.
0: Na příští rok.
1: O, to je krásný, romantický, nádherný, přejeme vám mnoho štěstí. Doufám, že ta klima... O, to je krásný, romantický, nádherný, přejeme vám mnoho štěstí. Doufám, že

0: Ta klima, to je krásný, romantický, nádherný, přejeme vám mnoho štěstí, doufám, že ta klimatický nádherný, přejeme vám mnoho štěstí, doufám, že ta klimatizace přispěje vašemu rodinnému, vám mnoho štěstí, doufám, že ta klimatizace přispěje vašemu rodinnému životu, štěstí, doufám, že ta klimatizace přispěje vašemu rodinnému životu a lásce a tak dále.
1: Že to zlepší,
0: že ta klimatizace přispěje vašemu rodinnému životu a lásce a tak dále.
1: Že to zlepší,
0: přispěje vašemu rodinnému životu a lásce a tak dále.
1: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
0: Všemu rodinnému životu a lásce a tak dále.
1: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
0: Životu a lásce a tak dále.
1: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
0: Ano, přesně budete mít krásce a tak dále.
1: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
0: Ano, přesně budete mít krásné mikroklima.
1: Že to zlepší klima vašeho vztahu.
0: Ano, přesně budete mít krásné mikroklima
1: vašeho vztahu.
0: Ano, přesně budete mít krásné mikroklima vhodné ke svatbě.
1: Vztahu.
0: Ano, přesně budete mít krásné mikroklima vhodné ke svatbě a k rozmnožování. Ano, přesně budete mít krásné mikroklima vhodné ke svatbě a k rozmnožování.
1: Prosím tě,
2: Adame. Moc krát děkujeme teda.
1: Dejí vůbec za co? Prosím tě, Adame, ještě mi...
2: Moc krát děkujeme teda.
1: Dejí vůbec za co? Prosím tě, Adame, ještě mi jenom řekni, bydlí vůbec za co? Prosím tě, Adame, ještě mi jenom řekni, bydlíte v nějakém domě? Prosím tě, Adame, ještě mi jenom řekni, bydlíte v nějaký... Prosím tě, Adame, ještě mi jenom řekni, bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete... Ještě mi jenom řekni, bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete... Jenom řekni, bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete chladit. Bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete chladit. Bydlíte v nějakém domě nebo v bytě, kde budete chladit.
2: V bytě,
1: v nějakém domě nebo v bytě, kde budete chladit?
2: V bytě, paneláku, no.
1: Nebo v bytě, kde budete chladit?
2: V bytě, paneláku, no. A zrovna tam svítí sluníčko od rána.
1: Kde budete chladit?
2: V bytě, paneláku, no. A zrovna tam svítí sluníčko od rána do večera. V bytě, paneláku, no. A zrovna tam svítí sluníčko od rána do večera, takže jako tam. V bytě, paneláku, no. A zrovna tam svítí sluníčko od rána do večera, takže jako tam se to hodí. No. A zrovna tam svítí sluníčko od rána do večera, takže jako tam se to hodí.
0: Tak díky bože, jsme poprvé netrefili.
2: Tam svítí sluníčko od rána do večera, takže jako tam se to hodí.
0: Tak díky bože, jsme poprvé netrefili
2: dal. Od rána do večera, takže jako tam se to hodí.
0: Tak díky bože, jsme poprvé netrefili dalšího milionáře z vlastní.
2: Takže jako tam se to hodí.
0: Tak díky bože, jsme poprvé netrefili dalšího milionáře s vlastním barákem, to snad trošku tak díky bože, jsme poprvé netrefili dalšího milionáře s vlastním barákem, to snad trošku uklidnilo. Poprvé netrefili dalšího milionáře s vlastním barákem, to snad trošku uklidnilo. S vlastním barákem, to snad trošku uklidnilo.
1: Já si myslím,
2: od milionáře máme dát.
0: Kem to snad trošku uklidnilo.
1: Já si myslím,
2: od milionáře
0: uklidnilo.
1: Já si myslím,
2: od milionáře máme daleko teda, no.
1: Já si myslím,
2: od milionáře máme daleko teda, no.
1: Každopádně, jestli milionář ještě nejsi.
2: Já si myslím, od milionáře máme daleko teda, no.
1: Každopádně, jestli milionář ještě nejsi.
2: Já si myslím, od milionáře máme daleko teda, no.
1: Každopádně, jestli milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera.
2: Milionáře máme daleko teda, no.
1: Každopádně, jestli milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera
2: teda, no.
1: Každopádně, jestli milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš. Každopádně, jestli milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahý. Milionář ještě nejsi, tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahý. Tak věřím, že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahý. Že tvoje dcera zajistí, že ani nebudeš, protože děti jsou drahý.
2: Přesně tak.
1: Ani nebudeš, protože děti jsou drahý.
2: Přesně tak, ale bude to.
1: Děti jsou drahý.
2: Přesně tak, ale bude to Přesně tak, ale bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou.
2: Přesně tak, ale bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou.
2: Přesně tak, ale bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme.
2: Tak, ale bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní.
2: Bude to sranda.
1: Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravují, drží. Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravují, drží. Každopádně ještě jednou moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravují, držíme palce. Moc gratulujeme. Moc vám to přejem, paní od nás pozdravují, držíme palce, ať se holčička ne. Moc vám to přejem.

0: Paní od nás pozdravují, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá. Přejem, paní od nás pozdravují, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. Od nás pozdravují, držíme palce, ať se holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude. Držíme palce, ať se holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásně holčička narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi narodí zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zasazení divozvy. Zdravá a ať vám hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zasazení divozvy. Hezky bude prospívat. A jinak mi krásný den na zasazení divozvy.
1: Měj se báječně, krásný den.
0: A jinak mi krásný den na zasazení divozvy.
1: Měj se báječně, krásný den.
0: Mi krásný den na zasazení divozvy.
1: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
0: Krásný den na zasazení divozvy.
1: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hezký divozvy.
1: Měj se báječně, krásný den. Den. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno.
1: Měj se báječně, krásný den. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
1: Krásný den. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad.
2: Ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech.
0: Ano, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senko. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichý dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Koná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
0: No, teď už.
3: A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
0: No, teď.
3: A i přes mobilní aplikaci Senkor.
0: No, teď už pojďme zavzpomínat na... No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, protože tohle píseň... No teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, protože tohle píseň narkotik. Teď už pojďme zavzpomínat na naše mladý léta, protože tohle píseň narkotik. Vzpomínat na naše mladý léta, protože tohle píseň narkotik.
4: A na to
0: naše mladý léta, protože tohle píseň narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo na...
0: Protože tohle píseň narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo. Už teď píseň narkotik.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď nám spíš
0: tyk.
4: A na to jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď nám jsme pařili na diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď nám spíš cet. No nic, pusto.
0: No.
4: Diskotéce, když nám bylo náct.
0: Jo.
4: Už teď nám spíš cet. No nic, pusto.
0: No, ještě nám není sa.
4: Jo. Už teď nám spíš cet. No nic, pusto.
0: No, ještě nám není sát, tak já bych byl v
4: klu. Tak nemusíme sát. Musíme sát.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: Za tři minuty.
0: Rock Radio.
1: Za tři minuty.
0: Radio.
1: Za tři minuty bude 9:15 a my rozdáváme. Za tři minuty bude 9:15 a my rozdáváme další klimatizaci. Za tři minuty bude 9:15 a my rozdáváme další klimatizaci Senkor. Minuty bude 9:15 a my rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A ten 9 a my rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš Senkor Wi-Fi. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic. A tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme. Tentokrát poletí, no nebo spíš pojede do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme. Do Českých Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme.
2: Já vás zdravím, zdravím.
1: Budějovic za Adamem. Adame, dobrý ráno přejeme.
2: Já vás zdravím, zdravím, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Tak jsme se trefili. Adame, dobrý ráno přejeme.

Nemusíš prochlastat všechny prachy. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušný. Prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

And I called your name.

0: No za chviličku už.
1: To už je taky výborná zpráva.
2: Jdeme domů, upí, upí, je, je.
0: A přijde Kamil za chviličku už.
1: To už je taky výborná zpráva.
2: Upí, upí, je, je.
0: A přijde Kamil za chviličku už.
1: To už je taky výborná zpráva.
2: Je, je.
0: A přijde Kamil za chviličku už.
1: To už je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé.
0: Kamil za chviličku už.
1: To už je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně. To už je taky výborná zpráva. Takže my se s vámi loučíme, přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme. Takže my se s vámi loučíme. Přátelé, mějte se báječně a zítra zase se uslyšíme, páčik slimáčik. A zítra zase se uslyšíme, páčik slimáčik.
0: Mějte pěkný den.
1: Zase se uslyšíme, páčik slimáčik.
0: Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl...
1: Slyšíme, páčik slimáčik.
0: Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl co nejpěkný. Mějte pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější, vám ty karáme kabáty. Pěkný den a na pěkný ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější, vám ty karáme. A na pěkný, ještě pěknější den, aby byl co nejpěknější, vám ty karáme kabáty. Dávám ti jeden den. To je do zítřka. Tak zítra, čau.
1: Čau.
0: Dávám ti jeden den. To je do zítřka. Tak zítra, čau.
1: Čau.
0: Den. To je do zítřka. Tak zítra, čau.
1: Čau.
0: Do zítřka. Tak zítra, čau.
1: Čau.
0: Tak zítra, čau.
1: Čau.
0: Tak zítra, čau.
1: Čau.

0: To je panečku zabíjačka. To je panečku zabíjačka, korpikla. To je panečku zabíjačka, korpiklány a jejich ajta. To je panečku zabíjačka, korpiklány a jejich ajta. Dva roky stará pecka. Korpiklány a jejich ajta. Dva roky stará pecka, ano. Ajta krajta na Rock Rádiu. 8 minut a jejich ajta. Dva roky stará pecka, ano. Ajta krajta na Rock Rádiu. 8 minut před devátou. Dva roky stará pecka, ano. Ajta krajta na Rock Rádiu. 8 minut před devátou hodinou, což znamená pecka, ano. Ajta krajta na Rock Rádiu. 8 minut před devátou hodinou, což znamená jediný. Před devátou hodinou, což znamená jediný.
1: Že jdeme domů, upí,
0: a přijde Kamil za hodinou, což znamená jediný.
1: Že jdeme domů, upí,
0: a přijde Kamil za
1: jediný.
0: Že jdeme domů, upí, a přijde Kamil.

0: CZ, přehledný e-shop, šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz, přehledný e-shop, kde mají vše pro... Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz, přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený... Kompresoryvzduchotechnika.cz, přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doruč vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručíte. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduch.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je
1: fišlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Potřebuješ
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Technika.cz. To je fičák.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home?
0: To je fičák.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu?
0: Fičák.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu? Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu? Si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 2000 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zažít Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testy vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testo lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné cta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také zpět vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příhodné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes kup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Ještě dnes na PED 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký.
3: Je PED 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC. Zvou vás autosalony Kopecký.

0: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Hledáte práci?
0: Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Hledáte práci, která dává?
0: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: U OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny líp?
0: Europark ve Štěrbohorích.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která máme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat,
1: vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyber 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99, hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června 12,90 až do 23. června
5: Čerstvé jako z Kaufland
4: až do 23. června
5: Čerstvé jako z Kauflandu
4: 3. června
5: Čerstvé jako z Kauflandu Čerstvé jako z Kauflandu
6: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Distribuuje Alef.

0: zemích světa. Výrobci kontaminované šarže 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislosti stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládní. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i druhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Stavěznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel staví se proti zákazu látky. Nější vymáhání nastavených pravidel staví se proti zákazu látky. Bývalý návidel staví se proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl proti zákazu látky. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Koordinátor Jindřich Vobořil řekl, že regulace funguje. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno podle agentury TAS čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Provoz na všech velkých moskevských letištích byl z bezpečnostních důvodů přerušený. Fotbalisté Kolumbie zvítězili v utkání skupiny K na mistrovství světa nad Uzbekistánem 3-1.
1: Fotbalisté Ghany porazili Panamu 1-0. Rock Radio.
0: Mistrovství výhrou 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 4-2 nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno nad Chorvatskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém
1: rádio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro
1: počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro. Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně. Dnes bude oblačno až polojasno večer na celém území skoro jasno, na horách se až polojasno večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou večer na celém území skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat skoro jasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27, na horách se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až je výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupňů. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severu teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě pohybovat mezi 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 27 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25 stupně Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 25. Na severovýchodě a východě bude kolem 25.
1: Ať už prší.
0: A východě bude kolem 25.

0: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi,
0: tlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem
0: nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na nafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe,
1: chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotech.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.

0: už prší nebo
1: 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si
1: 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání po paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání start. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Dej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 se stala vážná ne...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 se stala vážná nehoda...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Kraj...
0: Doprava.
1: Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Kraj...
0: Doprava.
1: Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Kraj... Na D11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Králové na 70. 11 se stala vážná nehoda ve směru na Hradec Králové na 70.5 km. Vážná nehoda ve směru na Hradec Králové na 70.5 km. Odklon dopravy ve směru na Hradec Králové na 70.5 km. Odklon dopravy na Hradec Králové na 70.5 km. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 60.5 km. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68 km. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 60. Odklon dopravy na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na D4 na dálnici probíhá na exitu číslo 68. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 5 probíhá na exitu číslo 68. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu číslo 68. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55.5 km. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55.5 km. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55.5 km. Tam je neprůjezdný pravý. Na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 55.5 km. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na Prahu na 55.5 km. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A 55.5 km. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor, 5 km. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte také na nehodu v Ústí, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor si dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se pravý jízdní pruh. A pozor si dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazili. A pozor si dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazili dva osobáky před policií. Pozor si dejte také na nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazili dva osobáky před poliklinikou. Nehodu v Ústí nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazili dva osobáky před poliklinikou. Nad Labem na Masarykově ulici, tam se srazili dva osobáky před poliklinikou.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Osobáky před poliklinikou.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nedá. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Úřady v Česku evidují doteď 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Informovala o tom hlavní hygienička Barbora Macková mléce. Objevilo téměř 150 případů v 99

0: Rádio Rock. Rock Rádio Rockový. Rock Rádio Rockový dopoledne. Rock Rádio Rockový dopoledne. Rock Rádio Rockový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska
0: Rock Rádio Rockový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal.
0: Rádio, rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to...
0: Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: já
1: ne?
2: Já to vím.
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: já
1: ne?
2: Já to vím. Půl hodin...
1: Tak Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: já
1: ne?
2: Já to vím.
1: Před půl hodinou.
2: No.
1: Dneska... Zuzko, dneska je fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: já
1: ne?
2: To
1: před
2: vím.
1: Půl hodinou. No. Dneska jakože hrajeme ty aleč. Fotbal, ty to asi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: já
1: ne?
2: To
1: před
2: vím.
1: Půl hodinou. No. Dneska jakože hrajeme ty aleč. Člověče, to ti mi víš, ty jsi o tom mluvila,
2: já
1: ne?
2: To vím.
1: Před půl hodinou.
2: No.
1: Dneska jakože hrajeme ty aleč. Člověče, to ti mi vysvětli. To je strašně na ten zápas, víš? Oni mají odehrát tři zápasy, ne? A čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý.
1: Mají odehrát tři zápasy, ne? A čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Pasy, ne? A čekáš na to jako měsíc.
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam tkáš na to jako měsíc?
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden?
2: Měsíc. Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou.
2: Měsíc, ale jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha.
2: Jako je to dlouhý, no.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha.
2: No.
1: Co tam ty kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Kluci dělají jako přes ten týden? Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem přes ten týden. Jo, trénujou. Aha, tak to mi nedošlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí došlo. Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no a hlavně...
1: Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no a hlavně přelítávají jako...
1: Já jsem si říkal, jestli tam musí nudit, jestli tam poflakujou, kopou do plechovek.
2: To asi se úplně nenuděj, no a hlavně přelítávají...
1: To asi se
2: úplně nenuděj, no a hlavně přelítávají jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde,
2: kopou do plechovek.
1: Jo, ono je to ještě jinde,
2: no a hlavně přelítávají jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde.
2: No, že to přelítávají jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde.
2: No, že je to jinde, takže. Jako by mezi různýma místama.
1: Jo, ono je to ještě jinde.
2: No, že je to jinde, takže.
1: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal. Jo, ono je to ještě jinde.
2: No, že je to jinde, takže.
1: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
2: Jo,
1: ono je to ještě jinde.
2: No, že je to jinde, takže.
1: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
2: Jo, jako, že je to jinde, takže.
1: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
2: Jo, jako já kdybych to jinde, takže.
1: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
2: Jo, jako já kdybych o tom...
1: Mně to člověče uniká nějak ten fotbal.
2: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit...
1: Člověče uniká nějak ten fotbal.
2: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak...
1: Ten fotbal.
2: Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak... Jo, jako já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
1: Tak mi řekni, kde se to aspoň...
2: Já kdybych o tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
1: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to...
2: O tom nemusela mluvit ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
1: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde...
2: Ve zprávách, tak bych si ho taky klidně nechala.
1: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá...
2: Tak bych si ho taky klidně nechala.
1: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá... Já vím, že je to v noci, to...
2: Klidně nechala.
1: Tak mi řekni, kde se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá... Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde... se to aspoň hraje teda, nebo jako kde to probíhá... Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně... Jako kde to probíhá... Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně...
2: Teďka to není v noci.
1: Probíhá. Já vím, že je to v noci, to znamená, že to bude někde na druhé straně...
2: Teďka to není v noci. Oni
1: na druhé straně.
2: Teďka to není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18. To není v noci. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18. Oni hrajou ve 12 hodin u nich, u nás to bude v 18.
1: No, v 6 hodin, no. Ale jako
2: 12 hodin u nich, u nás to bude v 18.
1: No, v 6 hodin,
2: no. U nich, u nás to bude v 18.
1: No, v 6 hodin,
2: no.
1: Ale jakože v noci byly nějaké...
2: To bude v 18.
1: No, v 6 hodin, no. Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak... No, v 6 hodin,
2: no.
1: Ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde...
2: No,
1: ale jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhé... Jakože v noci byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhé...
2: V Americe, no.
1: V Americe.

0: Když to asi byly nějaký zápasy, víš, jako tak to je asi někde na druhé.
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to víš, jako tak to je asi někde na druhé.
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to. Tak jsem zase chytřejší asi někde na druhé.
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji.
1: V Americe, no.
0: V Americe. Když to. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji. V Americe. Když to. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice. Tak jsem zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Zase chytřejší. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Děkuji, já ti zase třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, sedm. Třeba něco řeknu o muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, sedm minut, hele, už po devátý. Tak jdeme na roku muzice, když budeš chtít. Tak jdeme na to. Je, sedm minut, hele, už po devátý. Tak jdeme na rokový dopít. Tak jdeme na to. Je, sedm minut, hele, už po devátý. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou na to. Je, sedm minut, hele, už po devátý. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Sedm minut, hele, už po devátý. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Po devátý. Tak jdeme na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Na rokový dopoledne. S vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Dnes s vámi je Kamila, tady jsou All Time Low. Kamila, tady jsou All Time Low. All Time Low.

Rock, rock radio. Bottom of this bottle. Rock, rock radio. Rockový dopoledne. Rock, rock radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, rock radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock, rock radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Dio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

Rock radio.

jeden ze zásadních, co se týká, to byl člen kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby samozřejmě s Johnem Lennonem, kapely Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby samozřejmě s Johnem Lennonem, Beatles, jeden ze zásadních, co se týká tvorby samozřejmě s Johnem Lennonem, tak jeden ze zásadních, co se týká tvorby samozřejmě s Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny, co se týká tvorby samozřejmě s Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny náš týká tvorby samozřejmě s Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny náš samozřejmě s Johnem Lennonem, tak dneska slaví narozeniny náš Nestor Lennonem, tak dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény, tak dneska slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil, slaví narozeniny náš Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu. Náš Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 80. Nestor hudební scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou scény Petr Janda už je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou je oslavil před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou společně před měsícem v květnu, taky 84. Takže jsou společně na stejný v květnu, taky 84. Takže jsou společně na stejný vlně, ale máme tady 84. Takže jsou společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který takže jsou společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, společně na stejný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve jiný vlně, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82, ale máme tady třeba i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, i Micka Jaggera, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, který ještě proti ním zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, naproti tomu Ringo Starr zajíc, ten oslavil teprve 82. narozeniny, naproti tomu Ringo Starr, tedy byl teprve 82. narozeniny, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední 80. narozeniny, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, naproti tomu Ringo Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, Starr, tedy druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, druhý a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul a poslední žijící člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatuje člen z kapely Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky Beatles, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rock, který společně s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková s Paul McCartneym pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková scéna. Pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková scéna. Pamatuje ty začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková scéna. Začátky 60. let, kdy se rodila hudební rocková scéna. Tak ten už oslavil 85. let, kdy se rodila hudební rocková scéna. Tak ten už oslavil 85. narozeniny. Tak ten už oslavil 85. narozeniny. A co je na tom krásný? Tak ten už oslavil 85. narozeniny. A co je na tom krásný? Tak po 85. narozeniny. A co je na tom krásný? Tak pořád jsou všichni 80. narozeniny. A co je na tom krásný? Tak pořád jsou všichni vitální a čilí, což je neuvěřitelné. A co je na tom krásný? Tak pořád jsou všichni vitální a čilí, což je neuvěřitelné. A co je na tom krásný? Tak pořád jsou všichni vitální a čilí, což je neuvěřitelný. Přál bych nám tak pořád jsou všichni vitální a čilí, což je neuvěřitelný. Přál bych nám to pořád jsou všichni vitální a čilí, což je neuvěřitelný. Přál bych nám to každému v tomhle věku, všichni vitální a čilí, což je neuvěřitelný. Přál bych nám to každému v tomhle ani a čilí, což je neuvěřitelný. Přál bych nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, což je neuvěřitelný. Přál bych nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, neuvěřitelný. Přál bych nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, třeba Olympii. Nám to každému v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, třeba v tomhle věku, aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči, třeba Olympik v posledních měsících.

0: aby jsme fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči třeba Olympik v posledních měsících, nebo fungovali, pokud jste viděli na vlastní oči třeba Olympik v posledních měsících, nebo letěli na vlastní oči třeba Olympik v posledních měsících nebo letech, tak musíte uznat, že či třeba Olympik v posledních měsících nebo letech, tak musíte uznat, v posledních měsících nebo letech, tak musíte uznat, že pro nich měsících nebo letech, tak musíte uznat, že prostě ta v měsících nebo letech, tak musíte uznat, že prostě ta vitalita Petra Jandy letech, tak musíte uznat, že prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně to uznat, že prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, prostě ta vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, vitalita Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, tak Petra Jandy a obecně to, jakou Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelné. A obecně to, jakou Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Je to, jakou Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kou Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli Olympik má energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o energii, tak to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, to je prostě neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak to je neuvěřitelný. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak 30. Jestli to máte kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak 30. června. Kousek do Prahy, když už se bavíme o Olympiku, tak 30. června. Zabavíme o Olympiku, tak 30. června zahrajou Olympiku, tak 30. června zahrajou, tak 30. června zahrajou na pražském výstavišti. 30. června zahrajou na pražském výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě na června zahrajou na pražském výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě nebyl. Zahrajou na pražském výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale na pražském výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale na pražském výstavišti Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale tam se bude konat Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak Gauči. Já jsem tam v životě nebyl, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit byl, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit, lístky se prodávají, ale tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit, lístky se prodávají, tam se bude konat koncert Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit, lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno Olympiku, tak jestli chcete, tak můžete vyrazit, lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno, chcete, tak můžete vyrazit, lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, vyrazit, lístky se prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže prodávají jako housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, housky na krámě, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, už je prodáno asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, ano, asi 1000 lístků, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí, takže to bude pěkně nadupaný, ale co jsem se díval, tak je to příjemný a hezký prostředí. Tam si můžete Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik užít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obžít a zkontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. Kontrolovat to, o čem jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a jsem před chvílí mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme ale mluvil, tedy tu vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, vitalitu kapely Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si Olympik obecně a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar anebo Whitesnake a Petra Jandy. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar anebo Whitesnake. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar anebo Whitesnake. My si za chvíli dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar anebo Whitesnake.
1: Trénírkar.
0: Dáme Aleše Brichtu, dáme si taky Avatar anebo Whitesnake.
1: Trénírkar na
0: dáme si taky Avatar a

0: nebo Whitesnake.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Tar anebo Whitesnake.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Snake.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo...
1: .cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalo... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jedem. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jedem. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: A zítra. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: A zítra máš. Všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: A zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
2: Rádio.
3: Dnes objednáš?
2: A zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Housebrand.
3: Náš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Housebrand Café per favore.
3: Zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
1: Trénírkárna.cz.
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
1: Housebrand.cz.
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
6: Housebrand.
4: Housebrand Café per favore.
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle.
4: Café per favore.
5: Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu.
4: Pre? Si signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Užijte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
7: Bam.
6: Káva.cz.
7: Bam. Barák.
6: CZ.
7: Bam. Barák. Děravej. Bam. Barák. Děravej. Barák děravej, je do post. Mám barák děravej, je do postele fičí. Barák děravej, je do postele fičí. Barák děravej, je do postele fičí. Bej, je do postele fičí. Je do postele fičí. Snad známý po...

Don't speak, no dub. Don't speak, no dub na rock rádiu, 9 hodin a 23 minut, dneska máme 18. června narozeniny, věřte nebo ne, slaví Paul McCartney. Hvězda, samozřejmě, extrémní nebo ne, slaví Paul McCartney. Jeden ze zásadních, co se týká možná těm mladším, to byl člen kapely Beatles.

0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a...
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé... 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Zda,
1: Harley,
0: vypsaná fixa,
1: krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
0: www.hrady.cz.
1: Festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
0: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
0: hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hradice.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
0: CZ.
1: Hrdým partnerem festivalu Hradice.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty X. Hrdým partnerem festivalu Hradice.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty X. Partnerem festivalu Hradice.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Hradice.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu.
1: Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy...
1: 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy...
1: a opakovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Kovaně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 gram. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. A plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Ne trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hledáte práci?
2: 90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hledáte práci?
2: Lidl, to se vyplatí.
0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej...
2: To se vyplatí.
0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřil? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme... Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme růz... V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v... Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberme a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru.

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz Stavební oknasukorady.cz Stavebniny.cz Stavebniny.dek přináší mega akci. Stavebniny.dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v palivu. Stavebniny.dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v palivu. Stavebniny.dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v palitě A1. Stavebniny.dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v palitě A1+, nyní za skvělých 10 přináší mega akci. Dřevěné peletky v palitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50. Dřevěné peletky v palitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH. Peletky v palitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilo. A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebních korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynik 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Za vynikající cenu. Více na dek.cz. Cenu. Více na dek.cz. Více na dek.cz. Ještě nemáš lístky. Ještě nemáš lístky na Hrady. Ještě nemáš lístky na Hrady. To je třeba. Ještě nemáš lístky na Hrady. To je. Ještě nemáš lístky na Hrady. To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady. To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady. To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové. Máš lístky na Hrady. To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme.
0: To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové. A napravit.
1: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: Osm hradů.
1: Osm
0: Trautenberg.

0: Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jděte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se na
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
0: Vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty.
0: Vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteč. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Dva barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Uč. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Tam neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. Června v Praze, v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek. V parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. V parku Učeňku. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kam. Běh. Barvy. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku, tady se vem děti. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se ti. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Ke babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neuteč. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš. Čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš. CZ. Sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální pace na Barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální pár neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partneš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Jděte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. A váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Atención.
0: Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Atención, señoras y señores.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Atención, señoras
0: a v Náchodě.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Un, dos.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny chov.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší škola La

0: zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten a Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drink, všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné dan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Shopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Party na terase Smíchov. Více na www.latropsmichov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Awarashar.

poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak se s námi poraděj. Jinak jsem mi poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: Rockin. Máte málo roku. Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Ku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. A Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu Slervna v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme práv. FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. I DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám. Právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky ne... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na, na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

no to znáte, od Europe the Fire Countdown, nebo třeba Crazy Nights od Europe the Fire Countdown, nebo třeba Crazy Nights od Kisáku a The Fire Countdown, nebo třeba Crazy Nights od Kisáku a spoustu dalších, nebo třeba Crazy Nights od Kisáku a spoustu dalších, prostě v 80. letech Crazy Nights od Kisáku a spoustu dalších, prostě v 80. letech se Nights od Kisáku a spoustu dalších, prostě v 80. letech se od Kisáku a spoustu dalších, prostě v 80. letech se hodně používaly ty synťáky a spoustu dalších, prostě v 80. letech se hodně používaly ty synťáky a taková ta nabubřela, používaly ty synťáky a taková ta nabubřela atmosféra těch synťáky a taková ta nabubřela atmosféra těch alb a tohle a taková ta nabubřela atmosféra těch alb a tohleto atmosféra těch alb a tohleto někteří fanoušci nebo atmosféra těch alb a tohleto někteří fanoušci nebo posluchači vyčítají právě 80. letům a hledají různé alternativy. A i kapela Whitesnake potažmo David Coverdale se nad tím zamysleli. A kapela Whitesnake potažmo David Coverdale se nad tím zamysleli. A kapela Whitesnake

0: Ale musím teda říct, že mě to vůbec nesedí. Jo. Já jsem to poslouchal, tyhle ty desky, klidně si je fakt dejte, rok mě to vůbec nesedí. Jo. Já jsem to poslouchal, tyhle ty desky, klidně si je fakt dejte. Jo. Já jsem to poslouchal, tyhle ty desky, klidně si je fakt dejte. Rock album, love songs. To poslouchal, tyhle ty desky, klidně si je fakt dejte. Rock album, love songs. Tyhle ty desky, klidně si je fakt dejte. Rock album, love songs a the blues album, jsou tam typické. Klidně si je fakt dejte. Rock album, love songs a The Blues album, jsou tam ty... Fakt dejte, rock album, love songs a The Blues album, jsou tam ty písně, je to taková bestovka, jako obecně z Whitesnake, ale všechny jsou prostě předělaný, jakože taková bestovka, jako obecně z Whitesnake, ale všechny jsou prostě předělaný, jakože přemíchaný, ne jako pře... jako obecně z Whitesnake, ale všechny jsou prostě předělaný, jakože přemíchaný, ne jako z Whitesnake, ale všechny jsou prostě předělaný, jakože přemíchaný, ne jako přehraný, ale přemíchaný, ale všechny jsou prostě předělaný, jakože přemíchaný. Ne jako přehraný, ale přemíchaný. Takže stáhli se určitě i haly, prostě předělaný, jakože přemíchaný, ne jako přehraný, ale přemíchaný. Takže stáhli se určitě i haly, jakože přemíchaný, ne jako přehraný, ale přemíchaný. Takže stáhli se určitě i haly, stáhli se nějaký klávesy, ne jako přehraný, ale přemíchaný. Takže stáhli se určitě i haly, stáhli se nějaký klávesy, ale přemíchaný. Takže stáhli se určitě i haly, stáhli se nějaký klávesy, zpěvy se udělaly jinak. A jak říkám, mě to prostě nesedí. Nějaký klávesy, zpěvy se udělaly jinak. Inekafe, Architects a tak mainz, to je muzika, která nás čeká za chvíli na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za tři. Kdo šetří, má za tři. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup.
2: Ale pozor, akce platí jen do 1000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme. Zítra ušetříme. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Vidíš to? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda. No a víš, co vidím já?
5: Co? Let balonem, balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve ski jumping, driftování.

0: rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si
0: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si, berte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Utrhnout, sklidit.
2: Firma na zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
2: Zážitky.
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: V Kauflandu nabízíme.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: V Kauflandu nabízíme více.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové.
1: Vyberte
4: si třeba hrachové lusky kilo za 99,90.
1: Ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12. Hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 10. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 23. června. Lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 23. června.
1: Čerstvé.
4: Svazek za 12,90. Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kaufland.
4: 12,90. Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kaufland.
4: Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Do června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagoro e, b-a-r-d-s-a, tečka, c-a-n-g-o-r-o-e, b-a-r-d-s-a.

0: www.mama.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit Daňky. Víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit Daňky. Na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobry. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačink v safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak a jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Lepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
2: Hej vy. Ano vy.
1: Co jedeme? Zoo chleby.
2: Hej vy. Ano vy. Na Belabe.
1: Zoo chleby.
2: Hej vy. Ano vy. Na Belabel.cz. Ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout tričko vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už CZ si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, táte potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu, trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Slavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím víc kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky svlamente. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlast. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. CZ. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
3: Dobrý den.
2: Vlastním potiskem.
3: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Audi.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi. Vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi Jarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro...
3: Těšíme se na vás.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimat... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku před v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku při i na chalupě.

0: Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Je. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již má, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od a i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.

0: Na ní zahrají zakázaný, no pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají zakázaný ovoce. Revival kabátů, zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bav.
1: Kafe, pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia a užite si túto ďalšiu pecku od nás. Od nás.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a...
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 7. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčku. Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčku. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčku. Poříčí. Letos las od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimo anebo apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých Delorain anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Fire 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 20 téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají Ička, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýbné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20.

Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Tráp. Rok Rádio. Rokový dopoledne a Kamil Tráp. Rokový dopoledne a Kamil Tráp. Dopoledne a Kamil Tráp. A Kamil Tráp. Kamil Tráp.

0: Sousedé. Ploty a brány prodáváme, ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme, Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý.
1: Potisk, dárky.

0: dárky, potisk dárky, byla byl, byla byl, byla rata, potisk dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ, potisk dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždy. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Potřebujete
1: portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Potřebujete dětské kolo?
1: Brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale
2: potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně
2: vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz. Happysport.cz.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku.
3: CZ.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal porazí. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Guns. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Když
4: uvidíte plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Když uvidíte Albert
4: Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
4: trafikách.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89 XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89 balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Ten Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovná mu 6.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days.
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com.
9: Střešní okna Fenner. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.

40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni soused mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brá. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.

0: Zprávy. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun za liter. Dávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů. Za liter. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností příštím bojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 18 hodin. Zápas se bude hrát v Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme na počasí, jak to bude dneska vypadat. Jasno až polojasno, maximální denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia.
0: Ať už prší.
2: 26 až 30 stupni Celsia.
0: Ať už prší.
2: Až 30 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří.
2: 30 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každej. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 8. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Jasí. Rock Radio. Doprava.
2: Já vám ještě řeknu, jak to bude vypadat na našich silnicích. V Praze se bouralo v ulici v Olšinách, takže tam, pokud pojedete, tak počítejte s nehodou dvou osobních aut. A komplikovaným průjezdem, možná se tam i zdržíte.

0: osobních aut a komplikovaným průjezdem, možná se tam i zdržíte. A komplikovaným průjezdem možná se tam i zdržíte a v Jindřichově Hradci pozor na sídlišti Vajgar, tam se stala nehoda osobního auta a cyklisty. Na místě záchranka policie i hasiči. Tak tam taky počítejte s omezením. Dojďte v pořádku a šťastnou cestu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Ano, je to tak, poledne máme 5 minut po 10. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju hezký čtvrtek, 8 minut po 10. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju hezký čtvrtek, 18. června. Tak 10. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju hezký čtvrtek, 18. června. Tak teď jsem s vámi je Kamil a já vám přeju hezký čtvrtek, 18. června. Tak teď jsem se totálně vyčerpal. Tak přeju hezký čtvrtek, 18. června. Tak teď jsem se totálně vyčerpal. Tak pojďme radši na to, co nás 18. června. Tak teď jsem se totálně vyčerpal. Tak pojďme radši na to, co nás bude těšit. Tak teď jsem se totálně vyčerpal. Tak pojďme radši na to, co nás bude těšit, co se týká hudby. Tak pojďme radši na to, co nás bude těšit, co se týká hudby v příštích minutách. Iron Maiden, Airborne a na začátku.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: osobně i za sebe a samozřejmě hodně zdraví, hodně skvělých písní a muziky s třema sestrama. A samozřejmě spoustu dalších aktivních hudebních let.
1: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. .cz
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka. Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 20,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Kompresor.
4: Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Stavebniny Deck 3. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Deck Foam MX 501. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. Víc dostanete čtvrtý kus zdarma. Deck platí do 26. června. Více na Deck.cz.
6: Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žá.

Tři sestry na Rock Rádiu. Tři sestry na Rock Rádiu, něco málo po čtvrt na jedenáct, samozřejmě to mělo svoje opodstatnění, protože František Moravec alias Fanánek dneska slaví narozeniny 60. Což je super, že je pořád takhle čili aktivní v tomhle věku, paráda, takže mu přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší. Představovat tohohle člověka asi nemá vůbec smysl na naší domácí hudební scéně. Já sám se skvělý člověk, skvěle se s ním povídá. velice vtipný a zábavný, takže jsem rád, že jsem ho mohl poznat a víte, že k nám chodí do Rock Rádia a rád na rozhovory, tak věřím, že se zase domluvíme a že si přijdeme popovídat sem k nám, protože s ním je o čem mluvit. Samozřejmě, jak jsem říkal, ústřední postava, ale taky má na kontě svoje dvě solovky, které vyšly v 90. letech. Dokonce se jim dostalo i reedice, koupit obě dvě a vychutnat si tak trochu jiný pohled na muziku. Než v rámci kapely Tří sester, i když ono zas tak jiný to není, ten jeho rukopis je naprosto jasný a znatelný. Takže Fanánkovi přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší a

0: vůně pod isporek, žádný ketlži bírc. Lousy vůně pod isporek, žádný kecifun. Lousy vůně pod isporek, žádný kecifunčí věci. Ano, funčí věci. Ano, gr, i. brds.rds.cz
1: Kontejnery.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? I o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Dnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Dobrý,
1: jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro z Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte.
4: Těšíme se na vás.
6: Potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.

0: vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme chty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
0: Teď vydám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy jedna!
1: Jendo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy jedna!
1: Jendo!
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový!
4: Jendo, ty seš ale bedna!
3: Jasně, dělám výtahy jedna! Český výrobce výtahů, který má řešena. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1 moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Rock Radio stávajících. www.výtahy1.cz Rock Radio www.výtahy1.cz

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Je, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samo.
0: Ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vita! Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vytáhni jendu! Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Až? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím!
1: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty umě...
1: Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj...
1: Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
3: Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď mi už
3: ty uměj šachty.
1: Povídám.

Radio. Rokový dopoledne a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne a Kamil Trávník. Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne a Kamil Tráp. Dopoledne a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

je to tam a pak se usmíváš. Je to tak, usmíváš. Je to tak, je to tak, je to tak.

že ne! Vyberte si rockový album. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotním hlas. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotním rockovým referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotním rockovým referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovo. Na vašem hlasu záleží. Sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovo. Záleží. Sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský. Sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Z roku 1992. Dvojku schytal 92. Dvojku schytal. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmen. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmen. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 19... Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1990... Djurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1997... a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1997... jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1997... Solová záležitost z roku 1997. Hej, kučka, z roku 1997. Hej, kučka, 1997. Hej, kučka, prvej triedy. Nebom. Hej, kučka, prvej triedy. Nebom. Hej, kučka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit. Hej, kučka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní desku. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin. Pit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Partičky Merlin, taky z roku 1992. Muzik taky z roku 1992. Nasta karavan. Muziku na sobotní roku 1992. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem 92. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rok si rokový album na

0: Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu. Tak tohle byly Biffy Clyro na Rock Rádiu, který jsme si dali v 10 hodin a 37 minut. No a pojďme se podívat na zítřejší program. A to konkrétně do Pardubic, protože tam proběhne program.
1: tak se může stát, že tvojí party. No a pokud zaujme naši odbornou porotu, tak se může stát.

a záleží. Dear God, adjust my dreams for me.

0: že 10 zaujme naši odbornou porotu, tak se může stát, že 10 lupenů poputuje právě za naši odbornou porotu, tak se může stát, že 10 lupenů poputuje právě za vámi a vy to tam můžete. Tak se může stát, že 10 lupenů poputuje právě za vámi a vy to tam můžete pořádně roztočit. Takže posílejte fotky až do dnešní pořádně roztočit. Pak se to celý uzavře. Zasedne rada starších a vybere toho jednoho šťastlivce, který ho vyhlásíme zítra.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 za 1 kg. A madeta 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 90. Lidl, to se vyplatí.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se

0: Slevou 30% chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni nebo třeba kalhotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrka, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem ráčka.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkar. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Nejlepší dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Nejlepší výběr
0: a zítra máš. Trenýrkarna.cz.
1: Nejlepší výběr.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: Trenýrkarna.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: CZ.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
2: Jen do konce
1: června na bene.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte
1: PZ.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíbíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže Monkey Business Richard Miller. Horký, že slíže Monkey Business Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další slíže Monkey Business Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Nabídka platí jen do konce června.
3: Mám barák, děra.
2: Konce června.
3: Mám barák děravej, mě do postele. Barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad do postele fičí. Snad známý tele fičí. Snad známý porfičí, snad známý poradí, snad známý poradí, snad známý poradí, jinak jsem známý poradí, jinak jsem poradí, jinak jsem.

0: oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
2: A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
1: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Home Credit pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouší tu Peugeot Emotion Day.

0: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlep Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnota Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europe. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europe.

Ahoj lidi, tady... Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače... Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rokrádia. Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio, který má v názvu rok. Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio, který má v názvu rok. Je to nejlepší rádio. Zdravíme posluchače Rokrádia. Rádio, který má v názvu rok. Je to nejlepší rádio. Rokrádia. Rádio, který má v názvu rok. Je to nejlepší rádio. A je to hotový. Rádio, který má v názvu rok. Je to nejlepší rádio.

Dio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

0: kosmetiky až po produkty, které roz... www.růžovýslon.cz růžovýslon.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，自保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský
1: hao.
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Karado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově.
5: Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte 5 korun. U nás najdete svůj trend.

0: Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
1: Střešní okna fenestra. Fenestra. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi... Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vám. Okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna fenestra. Fenem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra CZ let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra CZ.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna fenestra. Fenestra CZ. Střešní okna fenestra. Fenestra CZ. Fenestra. Fenestra CZ. Fenestra CZ.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš do června, buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99 z Kauflandu.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků.

0: dohoda by měla vést k ukončení prezident Trump a jeho iránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Švýcarsko pak potvrdilo, že v pátek bude hostit. Začátek mírových jednání USA a Iránu. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
1: Rock Radio.
2: Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
1: Tak jak nám to jezdí.
2: Pojďme se.
1: Pojďme se podívat do Ústí nad Labem v ulici Prokopa Diviše. Je nehoda dvou, ne, na Ústí nad Labem v ulici

0: Si Prokopa Diviše je nehoda dvou, ne, náklad Prokopa Diviše je nehoda dvou, ne, nákladního osobního auta je to na křiže, je nehoda dvou, ne, nákladního osobního auta je to na křižovatce s ulicí, je nehoda dvou, ne, nákladního osobního auta je to na křižovatce s ulicí, nehoda dvou, ne, nákladního osobního auta je to na křižovatce s ulicí Klíská, tak nákladního osobního auta je to na křižovatce s ulicí Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte auta, je to na křižovatce s ulicí Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením se s ulicí Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze Klíská, tak tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam si dejte pozor a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší a počítejte s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší stejně tak jako v Praze v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce na místě v ulici Libušská. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce na místě Zasije, tak tam očekávejte zdržení.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Očekávejte zdržení.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, expert. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, experti na problematiku. Dopoledne přeje Kuba Bělák, experti na problematiku závislostí. Souhlasí s vládními návrhy. Přeje Kuba Bělák, experti na problematiku závislostí. Souhlasí s vládními návrhy. Experti na problematiku závislostí. Souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci na problematiku závislostí. Souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro závislostí. Souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně. Souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důrazně návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné na vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let. Navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 8 bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Memorné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Memorandum koupit až od 21 let, ne od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy 21 let, ne od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem od 18. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident. Porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump. Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná

možnostech. Tak, to je na úvod, no a teď už se pojďme věnovat muzice. A jízdu s kapelou Scorpions.

0: oběd.
1: No a my startujeme čtyřo.
0: Elektrický oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem
0: elektrický oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem
0: oběd.
1: No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. No a my startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráp je s vámi. Startujeme čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráp je s vámi. Já vám přeju dobrou čtvrteční elektrický oběd s datem 18. června. Kamil Dráp je s vámi. Já vám přeju dobrou chuť. Června. Kamil Dráp je s vámi. Já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože když Dráp je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože k dispozici je vám teď aktuálně náš. Přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože kam můžete psát svoje přání, co byste v příštích 60 minutách na rok rádi chtěli slyšet, anebo případně na e-mail obed@rokovýradio.cz, anebo případně na e-mail obed@rokovýradio.cz. Opakuji, na e-mail obed@rokovýradio.cz. Opakuji, stejně tak obed@rokovýradio.cz. Opakuji, stejně tak jako rokovýradio.cz. Opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech.cz. Opakuji, stejně tak jako vždy, pokud to bude v našich možnostech. Tak, pokud to bude v našich možnostech. Tak, to je na úvod, no a teď už se pojďme.

0: říkal kapelu Semejného, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele, aby si našli jiný problémy s hlasivkami, dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker jako mi dokonce říkal kapele, aby si našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker jakožto kapele, aby si našli jinýho zpěváka, ale Rudolf Schenker jakožto hlavní představitel kapely, Scorpions říkal, že počkají, aby jakožto hlavní představitel kapely Scorpions říkal, že počkají, Podívejte se, jaký krásný kousek.
1: Window.

Blackout a Scorpions na Rokrádiu. Blackout a Scorpions na Rokrádiu titulní Blackout a Scorpions na Rokrádiu titulní skladba alba z roku. Blackout a Scorpions na Rokrádiu titulní skladba alba z roku 1982. Scorpions na Rokrádiu titulní skladba alba z roku 1982, který vůbec nemuselo být s hlasem, protože předtím prodělal velký problémy. S hlasem Klause Meiného, protože předtím prodělal velký problémy s hlasivkami, dokonce říct.

Radio. Rock Radio. Elektrický Rock Radio. Elektrický oběd a Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce zahrát. Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. Dimitri, bylo by to pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pek. To pro tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na tebe do studia a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák je tady a pro všechny do práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák je tady napsáno práce, ať to uteče. A jedeme na pekelňák je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri uteče. A jedeme na pekelňák je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri koukám. A jedeme na pekelňák je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri koukám. A jedeme na pekelňák je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri koukám. Zdravím vás. Pekelňák je tady napsáno. A ještě tady někdo chtěl Dimitri koukám. Zdravím vás. Mám zahrát Dimitri. Ano. A ještě tady někdo chtěl Dimitri koukám. Zdravím vás. Mám zahrát Dimitri. Mějte se. Ještě tady někdo chtěl Dimitri koukám. Zdravím vás. Mám zahrát Dimitri. Mějte se moc hezky. Dobře. Dimitri koukám. Zdravím vás. Mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání. Zdravím vás, mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání rokrá. Mám zahrát Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání rokrádia učí na zkoušky. Dimitri, mějte se moc hezky, dobře se u poslouchání rokrádia učí na zkoušky. Tak jo, hezky, dobře se u poslouchání rokrádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to dělá se u poslouchání Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, ani Rock Rádia učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká, učí na zkoušky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny, tak sedičky. Tak jo, tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny. Jo, tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny, tak sedí to teď bude. Tak jestli to děláš, jak se to říká z medicíny, tak sedí to teď bude hodit. Až jak se to říká z medicíny, tak sedí to teď bude hodit, protože si dáme Dimitri a Farmageddon.

Robert si napsal o Entrex a Only. Robert si napsal o Entrex. Robert si napsal o Entrex a Only, píseň z roku 1990. Robert si napsal o Entrex a Only, píseň z roku 1993. Robert si napsal o Entrex a Only, píseň z roku 1990. Robert si napsal o Entrex a Only, píseň z roku 1993. První album z Entrex a Only, píseň z roku 1993. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který... Píseň z roku 1993. První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který... První album s Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil jedno... S Johnem Bushem, zpěvákem, který pak s nima natočil jedno... No, ještě potomhle teda, jo. Je zpěvákem, který pak s nima natočil jedno. Ještě potomhle teda, jo. Jedno. Je pak s nima natočil jedno. Ještě potomhle teda, jo. Jedno. Točil jedno. Ještě potomhle teda, jo. Jedno. Dvě, tři. Jedno. Ještě potomhle teda, jo. Jedno. Dvě, tři alba. No, ještě potomhle teda, jo. Jedno. Dvě, tři alba. Super, ale jsou všechno teda, jo. Jedno, dvě, tři alba. Super, ale jsou všechno. Dvě, tři alba. Super, ale jsou. Dvě, tři alba. Super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než... Dvě, tři alba. Super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než... Joem Belladonou alba. Super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než... Joem Belladonou, ale... Super, ale jsou všechny. No ale je to trošku něco jiného než... Joem Belladonou, ale každopádně tuhle tu všechny. No ale je to trošku něco jiného než... Joem Belladonou, ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. No ale je to trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak trošku něco jiného než Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Joem Belladonou. Ale každopádně tuhle tu písničku naživo hrajou i s Joem. Tak to je skvělý a... Joem. Tak to je skvělý a... Tu jsme si zahráli po elektrickým obědě, teď pojďme na další vaše... To je skvělý a... Tu jsme si zahráli po elektrickým obědě, teď pojďme na další vaše přání a... Tu jsme si zahráli po elektrickým obědě, teď pojďme na další vaše přání. Tu jsme si zahráli po elektrickým obědě, teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví. Teď pojďme na další vaše přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Dimitri. Přání. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Dimitri. Napsal Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Dimitri. Bylo by to pro tebe do studia. Dominik, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Dimitri. Bylo by to pro tebe do studia a pro všechny a chtěl by nechat zahrát Dimitri.

0: zpívá nebo jak se jmenuje? A nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovirádio.cz. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovirádio.cz. Najdete tam www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. Radio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Tam playlist všech odehraných písní. www.rokovirádio odehraných písní. www.rokovirádio.cz. Slušnej web s ní. www.rokovirádio.cz. Slušnej web. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.
1: Biznis začíná.
0: Radio.cz. Slušnej web.
1: Biznis začnete na
0: CZ. Slušnej web.
1: Biznis začnete nápadem a
0: slušnej web.
1: Biznis začnete nápadem a my mu Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od dem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Tatart vyhlašuje
1: k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Tatart vyhlašuje
1: .com.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart na.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy.
2: A vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy.
2: Ano, Tatart nákup. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nich slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nikat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista. Procent.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Hledáte práci, která dá...
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Hledáte práci, která dává...
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny lidí...
4: Pro lepší příběhy.
5: Hledáte práci, která dává smysl pro...
4: Běhy.
5: Hledáte práci, která dává smysl

0: Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte takce i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku
2: Ecocom.
1: Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90.

0: Active za skvělých 59,90. Zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. 90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Tohle není.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Tohle.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: Tetadrogerie.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí na grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzvačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90, přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rock Radio
1: 27,90. Albert.
2: Rock Radio.
1: Tát. Albert.
2: Rock Radio.
1: Albert.

0: Rock Radio. Farmageddon. Rock Radio. Elektri. Farmageddon. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň tvoří 14 oběd. Spotřební daň tvoří 14% stav. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Slyšeli jste právě teď
1: pro bohatší Česko.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete... Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí...

Vstáváme. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Jump na Rock Rádiu v elektrický. Van Halen, Jump na Rock Rádiu v elektrickým obědění. Van Halen, Jump na Rock Rádiu v elektrickým obědění, něco málo před 11:30. Van Halen, Jump na Rock Rádiu v elektrickým obědění, něco málo před 11:30. Van Halen, Jump na Rock Rádiu v elektrickým obědění, něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku. Jump na Rock Rádiu v elektrickým obědění, něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku. V elektrickým obědění, něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku zařídila Erika. V elektrickým obědění, něco málo před 11:30. Tuhle tu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do málo před 12:30. Tuhle tu písničku zařídila Erika. Zařadila ji do dnešního menu.
1: Rock for People 2027.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Samilen Drábe. Rock Radio.

0: britském vydání. Nezobrazila se u nás, vyšla jenom na singlu jakože v Evropě nebo na tom britském vydání.
1: Děkuji moc a ahoj. To je vzkaz, který byl k tomuhle přání připojený.

Dali jsme si Stony na Rock Radio píseň. Dali jsme si Stony na Rock Radio píseň, která je asi... Dali jsme si Stony na Rock Radio píseň, která je asi největším poznávacím... Dali jsme si Stony na Rock Radio píseň, která je asi největším poznávacím znamením týhletý... Rock Radio píseň, která je asi největším poznávacím znamením týhletý legendy... Která je asi největším poznávacím znamením týhletý legendy... A co je zvláštní... Tím poznávacím znamením týhletý legendy... A co je zvláštní, tak nevím... Týhletý legendy... A co je zvláštní, tak nevyšla... Na legendy a co je zvláštní, tak nevyšla na řadovce. Aspoň legendy a co je zvláštní, tak nevyšla na řadovce. Aspoň tedy ne v Evropě. A co je zvláštní, tak nevyšla na řadovce. Aspoň tedy ne v Evropě. V Americe, jo, Američní, tak nevyšla na řadovce. Aspoň tedy ne v Evropě. V Americe, jo, Američani, na řadovce. Aspoň tedy ne v Evropě. V Americe, jo, Američani, ty to umí dělat. Ale u nás... Řadovce, aspoň tedy ne v Evropě. V Americe, jo, Američani, ty to umí dělat, ale u nás vyšla jenom na Američani, ty to umí dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě nebo na tom Brit dělat, ale u nás vyšla jenom na singlu, jakože v Evropě nebo na tom

0: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Tento týden
0: bezkempu.cz.
1: Tento týden v Kauflandu.cz. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10 ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealuhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené sát. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Ke vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. Ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. A ten 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: 10. Až do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Do 23. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: 3. června, Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v Brna, Kaufland.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v Latinskoamerickém.
2: Atención, señoras y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: Latinos y señores.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá i.
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá
1: i. Se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro
1: latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance.
2: Dos, tres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La, dos, tres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La, tres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Taneční kroky vás na online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Taneční kroky vás naučí všude, ale my www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás
1: CZ.
3: La Tropical.
1: Taneční kroky vás naučí všude, ale my
3: vás kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
3: Všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
3: Vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
3: Učíme tančit.
2: Awarashar.
4: Stoupa.
2: Awarashar.

0: Aguarachar.
1: Zase lítáš
0: v... Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
1: Zase lítáš v oblacích.
0: Ze zhora. Děkuju, Leničko.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla.
0: Děkuju, Leničko.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Gouba.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože
1: lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A pro
1: oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letím. Protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít
2: Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem
1: ať také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii
1: nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let
1: balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000
1: Tak honem ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000
1: Neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba.
2: Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba.
2: Balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českými.
2: 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem českými Budějovicemi. Poděbrady táborem českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o
1: českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více
1: Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
1: si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
1: desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ
1: po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ. Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ. Akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: Pohled
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal
3: zážitky
2: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal a
2: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal a tava. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! U dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuš... Zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží, že nebezpečí a prázdniny se blíží, prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu
5: tu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velko... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velko... Druhý díl...

0: jako velkolepé divadelní předěl dobrodružného románu Karla Máje, jako velkolepé divadelní představení je tu. Pokružného románu Karla Máje, jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad Karla Máje, jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře.
0: Ve divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku
0: Poklad na Stříbrném jezeře.
1: Ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách
1: Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách poslední
1: ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních
1: Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám.
2: Nách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na
3: očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz.
4: Rock Radio.
2: Westernove-městečko.cz.
4: Rock Radio.
2: Westernove-městečko.cz.
4: Rock Radio.
2: CZ.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Tak, Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak, děti, zítra je taky den.
0: Elektrický oběd.
1: Tak, děti, zítra je taky den. A teď už do spac...
0: Oběd.
1: Tak, děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak, děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. A spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Máme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a... Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben.

nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

My Chemical... My Chemical Romance na Rock Rádiu. My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrický... My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika... My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání. My Chemical Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání. Romance na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání. A tuhle tu muziku chtěla si rádiu v elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání. A tuhle tu muziku chtěla si elektrickém obědě muzika podle vašich chutí a přání. A tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Děje muzika podle vašich chutí a přání. A tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od vašich chutí a přání. A tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše žání. A tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše, že tuhle tu muziku chtěla slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát slyšet Markéta. Další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Další přání je od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. A který píše, že by chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den a ať to utíká. Že bych chtěl nechat zahrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den a ať to utíká. Hrát Billyho Joela. Jinak přeju krásný den a ať to utíká. A jinak přeju krásný den a ať to utíká. Přeju krásný den a ať to utíká. Krásný den a ať to utíká. A ať to utíká.

Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd a

bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá, tak třeba... slyšeli, a to díky Pepovi. Který napsal, že bych chtěl tuhle píseň, já tady mám další zkaz. Čau Kamile, zahraj nám prosím něco od Komunálu, jen tak pro lepší náladu. Jste hodně, napište třeba zítra. Mějte se hezky, Kamil se s vámi loučí.

Judas Priest, rok 1982, album Priest, rok 1982, album Point of Entry a otvírák z týhletý desky 82, album Point of Entry a otvírák z týhletý desky 82, album Point of Entry a otvírák z týhletý desky dále Point of Entry a otvírák z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože a otvírák z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože rák z týhletý desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšly desky. Tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. No a tahle deska je trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. No a logicky po trošku tak jako zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. No a logicky zapomenutá, protože vyšla po albu British Steel. No a logicky po takový bombě vyšla po albu British Steel. No a logicky po takový bombě. No ale zase British Steel, no a logicky po takový bombě. No ale zase je parádní a logicky po takový bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá po takový bombě. No ale zase je parádní, krásně se poslouchá po takový bombě.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90
0: až 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou 10 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Ovou svazek za 12,90 až do 23. června. 90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máme pro vás tip na zajímavé
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máme pro vás tip na
0: jako z Kauflandu.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. A pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašské. Zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí. V nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 MM Reality. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí za 8 360 000 korun. Rodinný 8 360 000 korun. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Rodinný dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební dům v Makově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově u Čadce za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 3,5 milionu. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 230 000 korun. Stavební pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 230 000. Pozemek ve Staňkově na Domažlicku za 2 230 000. Komerční objekt na Hoře na Domažlicku za 2 230 000. Komerční objekt na 2 230 000. Komerční objekt na Hoře svatého Šebestiána 30 000. Komerční objekt na Hoře svatého Šebestiána za 11 550 000. A pole v Sobotce u Jičína za 550 000. A pole v Sobotce u Jičína za 7 900 000 korun. Se u Jičína za 7 900 000 korun. Aktuální nabídku 100 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM Reality. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Letní nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Letní slevy
0: najdete na mmreality.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě
0: reality.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jak a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outlet

0: přeje Kuba Bělák. Složením slibu se dnes ujme funkce krásné poledne přeje Kuba Bělák. Složením slibu se dnes ujme funkce nová dne přeje Kuba Bělák. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Bělák. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosažením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadní se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadní právnička kancelář nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadní právnička veřejná ochránkyně práv Eva Kostulanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana veřejná práv Eva Kostulanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Eva Kostulanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je šestileté. V Evropě funkční období veřejného ochránce práv je šestileté. V Evropě jezdí desítky pravidel je šestileté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Backrock, Nová mapa zobrazuje přes 200 na svém webu organizace Backrock. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usrek. Plánování cest. Trenér Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době.
1: Slušná muzika do každého počasí.

0: Hausbrand Caffè, per favore? Hausbrand Caffè, per favore? Sì, sì. Hausbrand Caffè, per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tu.
0: Hausbrand Caffè, per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tu.
0: Hausbrand Caffè, per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu.
0: Per favore? Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva CZ. Pít. Hausbrand káva CZ.
0: Utrhnout, sklidit.
1: Hausbrand káva CZ.
0: Utrhnout, sklidit.
1: Káva CZ.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: Z.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více sklidit.

0: Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio každého počasí. Rock Radio Doprava. Rock Radio Doprava. Rock Radio Doprava.
1: Na D1 na tra...
0: Rock Radio Doprava.
1: Na D1
0: Radio Doprava.
1: Na D1 na trase Praha Polsko
0: Doprava.
1: Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice dávejte. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně navoz. Na D1 na trase Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně navozovce. D1 na trase Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně navozovce, je tam pneum. Praha Polsko státní hranice dávejte pozor, je tam předně navozovce, je tam pneumatika z kamionu. Předně navozovce, je tam pneumatika z kamionu, takže čekejte tam překážku a je tam pneumatika z kamionu, takže čekejte tam překážku a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Oční klinika Horní Počernice.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rokeři.
0: Rock Radio, rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině.
0: Radio, rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná...
0: Rockovej poraz.
1: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rockovej poraz s Danem. Včera jste si asi všimli, že jsem tady nebyl, byl tady ženský hlas, zaskakovala za mě Kája. Už jsem zpátky, blkl jsem si záda, jak já říkám, byl jsem opíchaný v nemocnici. Ale už mi je líp, takže zaplať pán Bůh. A pustíme si nějakou muziku třeba Motley Crue, Vláďu Šafránka, anebo Rob Zombie.

0: DABu i FM. Rock Radio. V DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Střešním nebo na radia.cz. Radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a Nestra.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra.
1: Ano, ano, česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Fenestra. Fenestra.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením zprávy. Krásné poledne

něj dívá, do sebe se zamiluje a jako ty. Sebe se zamiluje a jako ty. Dostává křídla, vzduch plný miluje.

To byly Blink 182 a jejich All the Small Things z roku 1999. Je to už 27. vyprodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští, nebo vyprodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první, prodala první vlnu Rock for People, prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný. Rock for People prodali 15 000 lístků na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by lístku na první vlnu na příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal, ještě o téhle kapele jsem si říkal, že už příští rok, což je úctyhodný, kdo by to čekal, ještě o téhle kapele jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá. Což je úctyhodný, kdo by to čekal, ještě o téhle kapele jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nečekal, ještě o téhle kapele jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o ní. Ještě o téhle kapele jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se bavili, jsem si říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to, říkal, že už to má za Zenitem, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to o Rockin' Town, tak nemá ještě. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to o Rockin' Town, protože my jedeme. Ale my se budeme bavit o něčem jiným a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už něčím jiným a to o Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. O Rockin' Town, protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme protože my jedeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle, jdeme do Pardubic a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle pro 10 lidí a to už teďka v pátek. A my tam budeme rozdávat lístky na tohle pro 10 lidí. Lístky na tohle pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou foto pro 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou 10 lidí, abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo abyste mohli vzít celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou z roky celou partu. A co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou z rokinu celou partou, čím víc, a co pro to udělat? Stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou z rokinu celou partou, čím víc, stačí, když vyfotíte nějakou fotku nebo máte nějakou z rokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. Vidíte nějakou fotku nebo máte nějakou z rokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi tku nebo máte nějakou z rokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na z rokinu celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč celou partou, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč rokový rádio, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio zavináč rokový rádio.cz. A pošlete mi to na studio zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější, tím to na studio zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. Studio zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na zavináč rokový rádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky rádio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký. Čím originálnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký, že slíže, trantnější, tím lepší. A můžete se tam těšit jako na koblížky, alkohol, horký, že slíže, Trantenberg. Jako na koblížky, alkohol, horký, že slíže, Trantenberg. A nebo traktory, které sjedou s náma, šňůru, alkohol, horký, že slíže, Trantenberg. A nebo traktory, které sjedou s náma, šňůru, horký, že slíže, Trantenberg. A nebo traktory, které sjedou s náma, šňůru, protože slaví Trantenberg. A nebo traktory, které sjedou s náma, šňůru, protože slaví 25 let. A nebo traktory, které jedou s náma, šňůru, protože slaví 25 let. A jedou to jenom na rok, který jedou s náma, šňůru, protože slaví 25 let. A jedou to jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat, šňůru, protože slaví 25 let. A jedou to jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat, protože slaví 25 let. A jedou to jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 500 let. A jedou to jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat jenom na Rockin' Town. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5. Tak se na ně můžete podívat a zaspívat si s nima 5x5 třeba.

0: se na ně můžete podívat a zaspívat se s nima 5x5 třeba. No a já za chvilku pustím ještě nějakou hudbu a čeká nás třeba alkohol, 30 Seconds to Mars. A nebo Toutou a Afrika.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí.
3: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. Léto je ideální čas být zvědaví. A v tom jsme my surikaty. Zoopark Zelčí.
2: Zoopark Zelčí, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vidíš to?

0: blízko u zvířat.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají,
0: to u zvířat.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
2: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem. Bungee jumping, driftování. No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem. Bungee jumping, driftování. Víš co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem. Bungee jumping, driftování. Rafting, skok.
3: Co?
1: Let balonem. Bungee jumping, driftování. Rafting, skok padákem. Fly balonem. Bungee jumping, driftování. Rafting, skok padákem. Flyboard jumping, driftování. Rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočetování. Rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který jsem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si
1: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí z Allegri
1: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí z Allegri
1: a zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí z Allegri a vyberte nezapomenutelný.
1: Si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí z Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí z Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo s počasí z Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si
2: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
2: ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může za když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
2: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
2: nic za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dar.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma. Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Můžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Angry Birds kosmetika.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Angry Birds kosmetika, co má koule.
4: Zážitky.
2: CZ.
5: Angry Birds kosmetika, co má koule.
2: CZ.
5: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. Vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. Anagr sporek, žádný keci funkční věci. Anagr i b. Anagr i b. ARDS.cz. Anagr i b. ARDS.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu.
5: BRDS.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
5: BRDS.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou.
5: .cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka.
5: .cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně sedm, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně sedm, vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně

0: 79,90. Kovice bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun jeden v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,99 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a 50 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta. Vodní meloun 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko gram za 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. 12,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Platí.
1: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý.
1: Tíťal gěren sínsí he yinhang ká hao.
2: Nekupujte drahý značky.
1: Gěren sínsí he yinhang ká hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani
1: he yinhang ká hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani lev
1: ká hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám te drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku cení čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Kam bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Praho, připrav.
2: Bez potisku CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy
2: bude... CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tam. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. Všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v Parní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v Parku učeň utečeš, je tady. 20. června v Praze v Parku učeňku. Běh, barvy, smích a dy. 20. června v Praze v Parku učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze v Parku učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Praze v Parku učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámo, učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tak barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se na zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se inu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš celý čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak

0: vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spoluky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobr. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodej spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodej. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské
0: vozidlo? Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo?
0: Ani prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte
0: a v Náchodě.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: A bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Rakorá.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
4: A Bíny.
1: A teď navíc.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
4: A Bíny. A půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
4: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou pat.
4: Radinová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
4: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%.
4: Špičkových značek VUM.
1: Raskal.
4: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%. Ale jen.
4: Raskal.
1: A Bíny. A teď navíc se slevou 15%. Ale jen do konce června.
4: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%. Ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
1: Teď navíc se slevou 15%. Ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
1: 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Zavratné.
1: 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Zavratné mega.
1: Června.
4: Happysport.cz.
5: Zavratné mega slevy.
4: Čím. CZ.
5: Zavratné mega slevy.
4: Čím víc.
5: Zavratné mega slevy.
4: Čím více nakoupíte.
5: Zavratné mega slevy.
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
5: Slevy.
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžik. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité. Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do. Tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Kupony slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buď korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Rok najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. Rok trend. Mebelix. Buďte in.
6: Rock Radio.
4: Mebelix. Buďte in.
6: Rock Radio.
4: Buďte in.

to byli Blink 182 a jejich Older Small Things z roku 1990. A to byli Blink 182 a jejich Older Small Things z roku 1999.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Tvrd FM nebo na radia.cz. Tvrdou muziku ti přináší.cz. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herku.cz.

CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Rok. Matrace za hubičku CZ. Rok. Rádio. Za hubičku CZ. Rok. Rádio. CZ. Rok. Rádio.

Poctivej český festák nonstop, ale poctivej český festák nonstop, poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině ťák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světový střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světovýho nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světovýho roku. To nejlepší český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc ťáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Ků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. La Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dubu den neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dubu. Lač Rock Radio Stage v dubu. Lač Rock Radio Stage v dubu. Radio Stage v dubu. Double.

Ale o tom se bavit nebudem, ale budeme se bavit, kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Tommy Taylor, kapela, kytarista, který tam teda přišel do těch Kiss až po roce 2000, takže já říkám, už hraje písničky s něma, které oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože byl tam nějaké písničky s něma, které oni už napsali, nehaním ho, určitě je to dobrý hudebník, protože byl tam tu, protože jsem, já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, protože jsem, já jsem to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, to i teda slyšel, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, jsem tam byl, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, jsem procházel, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no, slyšel jsem to a říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no, říkám, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no, jo, šel jsem se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no, to se podívat, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no, to zpíval vokál, Ben to nespíval, koukám a říkám, docela dobrý vejšky na Bena, no, to zpíval vokál, Ben to nespíval, ty vejšky na Bena, no. To zpíval vokál, Ben to nespíval, ty vejšky, protože on to nedá. No. To zpíval vokál, Ben to nespíval, ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem, to zpíval vokál, Ben to nespíval, ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té, Ben to nespíval, ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té sval, ty vejšky, protože on to nedá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá. Já vždycky říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě říkám, když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá. Je určitě dobrý, já ho hanit nebudu, protože vypadá. Když jsi v něčem dobrý, což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý, já ho hanit nebudu, protože vypadává kon. Což ten Ben určitě v té své, co on zpívá, je určitě dobrý, já ho hanit nebudu, protože vypadává kon. Já ho hanit nebudu, protože vypadává koncerty, tak ať se nám do toho nesere do toho roku, budu, protože vypadává koncerty, tak ať se nám do toho nesere do toho roku, a koncerty, tak ať se nám do toho nesere do toho roku a dělá si to svoje. Ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu. Co největší jakoby publikum, ale někdy to bohužel nejde. Takže se to najděte na netu. Ben Cristobal a Tommy Taylor, je to docela zážitek. No a myslím, Ben Cristobal a Tommy Taylor, je to docela

0: zážitek. No a my se pustíme třeba Škvor křídla, ale to je za chvilku, protože předtím budou Bon Jovi a It's My Life. Takže budeme tancovat.
1: Kdo šetří, má za tři. Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000, v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí nad 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super,
1: 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned.
1: Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes.
1: Pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: Jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: Zítra ušetříme. Června.
2: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nic dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky.
1: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr.
2: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: A vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene
2: něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové Bene. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na CZ. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
4: Attention!
3: Více na bene.cz.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí
4: Smíchov. Señores.
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny přítomné roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Workshop příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super probavy na ten nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno nejlepší mejda. Workshopy, drinky, super prostředí.

0: prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica!
0: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica!
0: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica!
0: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další, přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smích. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Když uvidíte
1: Awarashar.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné?
1: Awarashar.
2: Když uvidíte Albert. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti, kilo za 7 nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti, kilo za 7. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79 u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 4 kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za psičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Alpky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.69 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Toto vysílání.
2: Dle srovnání k 10.6.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: K 10.6.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí si, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ, pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.

A to byl... A to byl Jimmy Jamis na jeho... A to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. A to byl Jimmy Jamis na jeho ne... A to byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo byl Jimmy Jamis na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel na jeho Never Too Late. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely. Jestli víte, nebo jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Jestli vám přišel povědomý ten hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste kdo to hlas, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě je to frontman kapely Survivor. Takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Frontman kapely Survivor, takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Survivor, takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě správně. Takže jste kdo to uhádl, tak samozřejmě správně.

0: úvěru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 1000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. CZ. Agent s povolením srovnávat.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady?
0: S povolením srovnávat.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je
0: srovnávat.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Ryb.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzikky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 hradů. 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná
1: po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 5.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní
2: koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem.
2: 5. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: To www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: To .cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
4: Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdit. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Dobrý den.
6: Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
6: Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
6: GB dat gratis a opakovaně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího
6: a opakovaně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunrad Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
8: Právě teď tu
7: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
8: Právě teď tu máme
7: roční v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi
7: do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
7: z Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem
8: roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavíme A6 Avant.

0: šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na...
0: A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na...
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitální číslami s digitální číslami Z. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží teď. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A uží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A úce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, port mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Rock Radio pečí a u Portál.cz. Rock Radio. Portál.cz. Rock Radio. CZ.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio.
1: Tak do tance má režim.
0: Rock Radio.
1: Tak do tance má režim.
0: Rock Radio.
1: Tak do tance má režim.
0: Radio.
1: Tak do tance má režim. Tak do tance má režim. Tance má režim.

Ahoj, tady Petr Hrdlička. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krádia. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krádia. Skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače do krádia.

0: přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás nyní tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás nyní dostanete pro samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek. Dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do dva. Ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Víc. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na Dek.cz. Penetraci Mafej zdarma. Více na Dek.cz.
1: V kuchyni, v obýváku, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. V obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte kde, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Radia, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Hledáte
1: rádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
2: Hledáte práci, kterou...
1: Stáhněte si apku radia.cz.
2: Hledáte práci, která dává...
1: Radia.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá...
1: Z.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje... Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to seru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady...
2: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá? Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prode... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu.
5: 7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
6: Cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mi, hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhoty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
1: Všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit.
2: Zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit,
0: trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zbrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvazek za 12,90 až do 23. června. 90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu. Jako z Kauflandu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle. Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí sa. Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí.

0: lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com. BYD.com.
1: Každý den čelí vaše data digitálně.com. Každý den čelí vaše data. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Distribuuje Aleph.

0: fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě výkobě v 18 hodin našeho času. Atlantě výkobě v 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 18 hodin našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno
0: našeho času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až
1: polojasno. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno dopoledne.
1: Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno dopoledne místy v Čechách a večer.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno dopoledne místy v Čechách a večer na. Dnes bude oblačno až polojasno dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Dnes bude oblačno až polojasno dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní bude oblačno až polojasno dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty jasno dopoledne místy v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 20 v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů území skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
1: Ať už
2: 26 až 31 stupňů. Až 31 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta.
1: Doprava.
2: V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou.
1: Doprava.
2: V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdnej pruh. V ulici Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdnej pruh. A překážka Olbrachtova v Olomouci je nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdnej pruh. A překážka na vozovce. Také se nehoda osobního auta s cyklistou, je tam nepodjezdnej pruh. A překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně s cyklistou, je tam nepodjezdnej pruh. A překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořád nepodjezdnej pruh. A překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazí. A překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Instagram.
2: Tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolují jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.
2: A máme chvilku po 13. hodině.

0: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové...
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády. Protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se do vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom sní zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to minister. Na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává prioritou vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma. Korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Oznámil vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Oznámil to hrad veřejnost od 18. do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci 18. do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci kleho do 28. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 20. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 4. září. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. Oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující 14. září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní září a následující 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes 3 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí si je budou moci prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté prohlédnout školní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti jihoškolní třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti jihoafrické třídy. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas. Fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to a Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkobě v do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkobě v 18 hodin našeho času.

máme první hodinu rokového obrazu za sebou. Já jsem první hodinu rokového obrazu za sebou. Já jsem tady předevčírem vykládal, že jsem si, že se hecnu a začnu hubnout. Budu vám to říkat, jak to jde se mnou dolů, protože jak by řekli chlapi z vesnic, já jsem taky z vesnice. Tak mám už takovou tu jateční váhu, vážím jak malá motorka. No a koupil jsem se na posilování takový kraťasy a oni mají pod tím takový funkční prádlo. Takže to vypadalo jak hra pesky. Jsem si trošku zaspal. No a my si pustíme nějakou písničku, třeba Tři sestry, Linkin Park, anebo teďka Def Leppard. Rock Radio.

0: Nazdar Fanan. Nazdar Fanan. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia. Poslouchejte Bav. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia. Poslouchejte Bavte se. Nazdar Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia. Poslouchejte Bavte se. Fan.
1: Aha, a
0: Fanánek, zdravím posluchače Rokrádia, poslouchejte, bavte se. Fan kače Rokrádia, poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Poslouchejte, bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Bavte se. Fan.
1: Aha, aha, aha.
0: Fan.
1: Aha, aha.

co jí na hrázi zneužil. To uchyli stěne, co jí na hrázi zneužil. To uchyli stěne, na hrázi zneužil. To uchyli stěne tušil. Žil. To uchyli stěne tušil. To uchyli stěne tušil. Ta na tu ty mi chyli stěne tušil. Ta na tu ty mi jediná, aha, tušil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na

jsem to schválně, protože nestry a dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufanánek Hagen dá. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufanánek Hagen slaví. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufanánek Hagen slaví 60 let. Výbor. Pustil jsem to schválně, protože dneska Loufanánek Hagen slaví 60 let. Protože dneska Loufanánek Hagen slaví 60 let. Výborný text Loufanánek Hagen slaví 60 let. Výborný textař, zpěvák Tří sester, Hagen slaví 60 let. Výborný textař, zpěvák Tří sester, textař, zpěvák Tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal zpěvák Tří sester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu Ester. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu. A já vám opustím. A napsal mnoho hitů a hlavně napsal český text k výbornému hitu. A já vám opustím. A hlavně napsal český text k výbornému hitu. A já vám opustím, protože Hanánek napsal český text k výbornému hitu. A já vám opustím, protože český text k výbornému hitu. A já vám opustím, protože Hanánek k výbornému hitu. A já vám opustím, protože Hanánek to je to. A já vám opustím, protože Hanánek to je milionář díky těm, protože Hanánek to je milionář díky těm, protože Hanánek to je milionář díky těm písničkám. Hanánek to je milionář díky těm písničkám. Tak já vám to je milionář díky těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. To je milionář díky těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Díky těm písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Písničkám. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Tak já vám ji pustím, pojďme na to. Pojďme na to.

0: Ile, a nebo teďka Ariem.
1: Tak co koupelna hotová? Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Větrávání. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Větrák.
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrák?
2: Větrák, co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrák?
2: Co?
1: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradí Lené. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilátory.
1: Odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
1: Vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
1: Poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Dřív než začet.
4: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny.
4: .cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypípneš začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí mot na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí mot. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď kliky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořiď 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Chceme ho.
5: Pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat.com.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vy? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
8: Porfix.
7: Dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
8: Porfix.
6: A vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
6: Náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem. Budujte srdcem.
9: Tlačí. Tlačíš.

0: Tlačím,
1: ale...
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
0: Natlačíš.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
1: Ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchu.
1: Jde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchu. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlač je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduch.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz.
0: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to do vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory
2: netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Vše, co potřebuji za cenu
0: .cz. To je fičák.
3: Vše, co potřebuji za cenu.
0: To je fičák.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se
0: fičák.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 70 platí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden. Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden kilogram. Vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za jeden kilogram. Vodní melouny v ceně 79,90 za jeden kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 1 kilogram. Vodní meloun 1 kilogram za 14,90. A madeta plnotučné vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Ličné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte svět.
3: 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte
3: za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte svět potěšení a smyslnost.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků
3: platí.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty. Svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprudí. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprudí vaši olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii.

Jo, takže napsal Šmouly. Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se... Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty. Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal... Jo, takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný text. Takže napsal Šmouly, napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Napsal k tomu texty a díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. Díky tomu se z něho stal obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. Obrovský milionář a měl výborný textář. Což my všichni víme. A my mu za rokový rád a měl výborný textář. Což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, stař, což my všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky, všichni víme. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky. A my mu za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky. I pro děti. Za rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky. I pro děti, protože přejeme všechno nejlepší, ať dál nám píše pecky. I pro děti, protože tenhle ten punk, ať dál nám píše pecky. I pro děti, protože tenhle ten pankáč píše pecky. I pro děti, protože tenhle ten pankáč. I pro děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát. Děti, protože tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme, že tenhle ten pankáč prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba pankáč, prostě psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley strážní psát ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley strážní anděle, ty texty umí. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley strážní anděle, a nebo teď. No a my si pustíme další hudbu, budou třeba Harley strážní anděle, a nebo teďka Ariem. Pustíme další hudbu, budou třeba Harley strážní anděle, a nebo teďka Ariem. Budou třeba Harley strážní anděle, a nebo teďka Ariem. Budou třeba Harley strážní anděle, a nebo teďka Ariem.

0: Růžový slon vaky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vaky, produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Na www. Růžový slon CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa...
0: Růžový slon CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České...
0: CZ.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu
1: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
1: v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
1: Auto Euro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem. Roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. S 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do auto a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vedro je více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vedro jako na
2: Sahaře.
1: Těšíme se na vás.
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás.
1: Těšíme se na vás.
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na... Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladače Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatel chladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000

0: z 900 dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun a navíc cenově dostupná. Již od 5999 od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Z 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock.
0: 5 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock.
0: Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
0: Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupon.
1: Senkor.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupon podle Scorpion.
1: Cool.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupon podle Scorpions. Nejlepší album. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupon podle Scorpions. Nejlepší album podle Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád kupon podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Kasslera. Přichází. 6 dekád kupon podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Kasslera. Plus velký plagát. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Kasslera. Plus velký plagát. Iron Maiden Burning Ambition. Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Rock Radio.
2: Ambition. Právě v trafikách.
3: Rock Radio.
2: Právě v trafikách.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. Na do večera.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock.cz. Rock Radio. CZ.

nápad. Třeba mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku roce. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Hon pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí vy laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, pište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přes mobilní aplikaci Sencor. Aplikaci Sencor.

práci vedro. V práci vedro. V práci vedro. Doma vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro, ale zavřít ro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je na... není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace?

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek.

Na 20 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. A večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na Jihoafrické republice 20 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou Hercegovinou. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fosseri s Bosnou Hercegovinou. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fosegovinou. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra, je to útočník. Na Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra, je to útočník Burnley, neměl. V Jihoafrické republice budeme sledovat Laila Fostra, je to útočník Burnley, neměl. V republice budeme sledovat Laila Fostra, je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu. Laila Fostra, je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu, dal jenom 3 góly, což je to útočník Burnley, neměl superovou sezónu, dal jenom 3 góly, což je útočník Burnley, neměl superovou sezónu, dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco. Burnley neměl superovou sezónu, dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco. Superovou sezónu, dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik sezónu, dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, jak dal jenom 3 góly, což je pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hrali, což je pro nás dobře, to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávy, to je něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávy, tak asi tak, něco, abyste si to přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávy, přirovnali, jak Erik Prekop, co hraje za Slávy, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop, Prekop, co hraje za Slávy, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop, co hraje za Slávy, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop a na Slávy, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop a na naší straně, tak asi tak, my mu říkáme v Hradci Erik Překop a na naší straně sledujte Adama, my mu říkáme v Hradci Erik Překop a na naší straně sledujte Adama Hloška, Erik Překop a na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal. A na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl. Na naší straně sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Sledujte Adama Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizuje. Hloška, ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizuje. Ten ukázal v přípravě, že by mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já jsem mohl být připravený, měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že měl dlouhý zranění. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je dost. Hodně lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je dost. Lidí ho kritizovalo, ale já si myslím, že on, když umí zabrat, tak je dost. Takovej pro nás důležitý hráč stejně jak Patrik Šik, uvidíme, jak se bude dařit. No a večer Švýcaři. Švýcarsko a Bosna. Na švýcarské straně sledujte Granita Xhaku, je to kapitán Švýcarů a hlavně letos dovedl v Premier League Sunderland k úspěchu. Oni postoupili z Premiership, což jakoby u nás dovedl v Premier League Sunderland k úspěchu. Skončili nějaký šestý nebo sedmý, myslím, že sedmý, a jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch.

0: konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland, a jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland, a na druhé straně sledujte za Boston a jdou do konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland, a na druhé straně sledujte za Boston konferenční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland, a na druhé straně sledujte za Bosnu a manční ligy, což je velký úspěch pro Sunderland, a na druhé straně sledujte za Bosnu, což je velký úspěch pro Sunderland, a na druhé straně sledujte za Bosnu a Mara Memiče, a na druhé straně sledujte za Bosnu a Mara Memiče, ten hraje za Pleně, sledujte za Bosnu a Mara Memiče, ten hraje za Plzeň, Bosnu a Mara Memiče, ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, Memiče, ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, tak ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, takže ten hraje za Plzeň, původně z Karviní, takže ten Plzeň, původně z Karviní, takže ten může být rád, že odešel, protože Karviní, původně z Karviní, takže ten může být rád, že odešel, protože Karviní, nebo Karviní, takže ten může být rád, že odešel, protože Karviní je vyloučená pro příští sezónu, ale hlavně Amar Memić je dost dobrý tvořivý hráč,
1: Hausbrand Café per favore? Sì, sì, café per favore? Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand,
1: signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte.

0: a to byla Electric Light Orchestra. A to byla Electric Light Orchestra a jejich Don't Bring Me Down. A to byla Electric Light Orchestra a jejich Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme... A to byla Electric Light Orchestra a jejich Don't Bring Me Down. No a my se... A to byla Electric Light Orchestra a jejich Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme... Electric Light Orchestra a jejich Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal Orchestra a jejich Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska Don't Bring Me Down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska na down. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství. No a my se půjdeme podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa. Podívat na fotbal, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale pokračuje, protože dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale pokračuje, že dneska nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká, nás to hlavně zajímá, mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká zápas. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje. A nás čeká zápas Česka. Ale o tom nás čeká zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku. Zápas Česka. Ale o tom si pojďme za chvilinku.
1: Slušnej výkon.
0: Ale o tom si pojďme za chvilinku.
1: Slušnej výkon.
0: Si pojďme za chvilinku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Dneska o to sumka s Jihoafrickou republikou a večer od 21 hodin hrajou Švýcaři s Bosnou a Hercegovinou na republikou a večer od

0: Beat.house.brand.cz. Slúžite Beat. Housebrandkáva.cz.
1: Jen do konce.
0: Housebrandkáva.cz.
1: Jen do konce.
0: Káva.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku.
0: CZ.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, mangíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčkově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, 500 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, že slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zvistoval a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na 5. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce červnového září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati,
1: vidíte na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme?
1: Pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
1: Jen do konce června.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
1: Června.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Na výlet?
3: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobzy o chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam... Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam brazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli do... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... A můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. To jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Ratatadadadad.
3: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Ratatadadadad. Na trička ratat.
3: Zoo chleby.
4: Ratatadadadad. Na trička ratatadadadad. Ratatadadadad. Na trička ratatadadadad. Na potisk potisk. Ratatadadadad. Na trička ratatadadadad. Na potisk potisk. Trička potadadad. Na trička ratatadadadad. Na potisk potisk. Trička potisk. Trička bel. Trička ratatadadadad. Na potisk potisk. Trička potisk. Trička bela bel bela bel bela bel. Ratatadadad. Na potisk potisk. Trička potisk. Trička bela bel bela bel bela bel. Trička potisk. Trička bela bel bela bel bela bel. CZ.
5: Top Trade
4: a Belabel Belabel Belabel CZ.
5: Top Trade a kreditovaný
4: Belabel CZ.
5: Top Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon
4: CZ.
5: Top Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Car. Top Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Top Trade a kreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze. Prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy z obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna, servis. Více na www.pesl.

0: showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. V Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Utrhnout?
0: Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Utrhnout?
0: Skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Utrhnout, sklidit?
0: Servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit?
0: Cena www.toptrade.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat?
0: Toptrade.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachovku,
1: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
1: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
1: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
1: druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
1: zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svaz lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12 kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23,10 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé
2: až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Profi voda.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Profi voda.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: To. Home Credit. Minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Po na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Se. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu.
0: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od...
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Teď... Pro lepší příběhy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. V klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například kofola v klidu. Například kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikostnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 4,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 40. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy.
0: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion...
0: Klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě za...
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně
0: se vyplatí.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Aréna. Stavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Milujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outlet, vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Tová destinace.
3: Třídím doma, třídím ve. Třídím doma. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Zaběhu třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím

0: hodně. Třídím v práci, třídím ve škole na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici odpadně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici odpici, i když se zřídím. Třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici odpici, i když se zřídím a mám malou opici. Kole třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici odpici, i když se zřídím a mám malou opici. Když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici odpici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, když jedu na kole. Vytřídím krabici odpici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím odpici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý, mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím odpad.
1: Ekokom.
0: Má to smysl. Třídím odpad.
1: Ekokom. Rock Radio.
0: Třídím odpad.
1: Ekokom.

0: co se děje. Rock Radio. Rock Radio, co se děje.
1: Je tady doba letních...
0: Radio. Rock Radio, co se děje.
1: Je tady doba letních festiáků...
0: Radio. Rock Radio, co se děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů...
0: Rock Radio, co se děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít.
0: Co se děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Trtů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 7. tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 7. užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června ve Strohem je Basin Firefest.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: Profivoda.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.

0: akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázané ovoce, revival kabátů, Deviant a 20. na ní zahrají Zakázané ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in zahrají Zakázané ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Garáž, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová. Umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nech...
0: Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a...
0: Prorok rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem web se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rodit všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Věčnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rna do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio.

0: 银行质保证只需要您的几条个人信息和银行卡证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky.
0: 信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky. Ani levný
0: 银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský. Značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Vytáhni.
1: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Vytáhni jen.
1: Potisku. Bez potisku CZ.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš?
1: Bez potisku CZ.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám.
1: Z.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu.
3: Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vy.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vy. Výtahy.
2: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty.
2: Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna. Šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
2: Jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo. Jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
3: Jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: My už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo.
4: Na.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo. Ty seš ale bedna.
7: Jasně.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy. I má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy. I rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
9: Zažijte emoce za volantem
8: konstrukce stávajících www.výtahy1.cz.
9: Zažijte emoce za volantem vozů
8: www.výtahy1.cz.
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu
8: CZ.
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot M. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovací ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovací Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes.

0: Tohle není... Tohle není jen obyčejná... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší z masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata květí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata také říková s apkou za 2 tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert.
1: Stavebniny DEK 13.
0: Keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Stavebniny DEK.
0: Apkou za 27,90. Albert.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci.
0: 90. Albert.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové. Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Acus. DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Acus lepší akustikou a tepelnou akustikou. Porfix Acus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Acus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 20 betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Víceného června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz. Více na DEK.cz. DEK.cz.

0: Kup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz na PED2026.cz.
1: Zvou vás
0: PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi... Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi...
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40... Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz. Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Tra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra.cz.

0: Aby kratom bylo možné legálně koupit až od ne od 18. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu z třetího gradsti. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu z třetího grandslamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: S levou nohou. Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Napsal to na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Na svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno.
0: Svém Instagramu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne místy v Čechách.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsávat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského vrak.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského vrak.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského vrak.
1: Radio. Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut.
1: Doprava.
2: V ulici Komenského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepůjdeňského v Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepůjdezný jízdní pruh, tak jestli někam jedete. Hradci Králové nehoda dvou osobních aut. Je tam nepůjdezný jízdní pruh, tak jestli někam jedete. Tak hlavně opatrně. Nehoda dvou osobních aut. Je tam nepůjdezný jízdní pruh, tak jestli někam jedete. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Aut. Je tam nepůjdezný jízdní pruh, tak jestli někam jedete. Tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Průjezdný jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz ocniklinikahp.cz klinikahp.cz cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio, rockovej poraz. Rock Radio, rockovej poraz. Radio, rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu
1: rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho porazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho porazu.

0: Rokrády. Dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém. 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Například jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Například upozornil je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Například upozornil server Seznam zprávy. Například upozornil server Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu.
1: Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné.

0: rokový hovora s Zdanem. Meteorologové hlásí výstrahu, že mají být extrémní vedra, chlazený. A já vám pustím nějaký štěpecky v poslední hodině, ať to pořádně v rozjedem. Red Chili Peppers, noci jsou zlý, anebo teďka Disturbed.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Bliller. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátí. A to byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátí. To byli Red Hot Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech, do Chili Peppers a jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás jich Black Summer. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. A nám se leto vrátilo do Čech zpátky, protože nás čekají brutální vedra. Budou třicítky, čekají brutální vedra. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc. Budou třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Třicítky, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden, tak musíte hlavně mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden na nějakých mazat, jak venkovně, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden na nějakých festiákách, ale nejvíc vnitřně. Určitě budete jeden na nějakých festiákách, třeba. Určitě budete jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích. Určitě budete jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějaký. Budete jeden na nějakých festiákách, třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakých. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakou hudbu. Třeba na našem rockinu v pátek v Pardubicích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou. Rockinu v pátek v Pardubicích. Kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde, cích, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde, no ale, kde si poslechnete nějakou hudbu českou, nebo někde jinde, no ale hlavně, jako hudbu českou, nebo někde jinde, no ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete jakou, nebo někde jinde, no ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí, někde jinde, no ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí, ale hlavně, já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli. Já nevím, jestli pamatujete, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se předpovídalo dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy o dřív počasí. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy o na vesnici. A já vám to pustím, abyste věděli, jak se hlásí tropy o na vesnici.

0: že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Ed Guy, anebo, že je to hned jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Ed Guy, anebo Daniela Landu. Jasný. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Ed Guy, anebo Daniela Landu. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Metallica, Ed Guy, anebo Daniela Landu.
1: Nejlepší výběr.
0: Metallica, Ed Guy, anebo Daniela Landu.
1: Nejlepší výběr nejni...
0: Nebo Daniela Landu.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene Nápady. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene Nápady. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene Nápoje. Přesvědčte se. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene Nápoje. Přesvědčte se. Výběr nejnižší ceny. To jsou Bene Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové... To jsou Bene Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. Bene Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. V Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Beneská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
2: Bam, bara.
1: Bene.cz.
2: Bam,
1: CZ.
2: Bam, barák děravej. Bam, barák děravej. Mě to postaví. Bam, barák děravej. Mě to postaví. Bam, barák děravej. Mě to postaví. Fičí. Bam, barák děravej. Mě to postaví. Fičí. Barák děravej. Mě to postaví. Fičí. Mě to postele fičí. Snad mě to postele fičí. Snad známý postele fičí. Snad známý poraděčí. Snad známý poraděčí. Snad známý poraděčí. Snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem mý poraděj, jinak jsem děj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.
3: Thank you.

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Atención, señoras y señores.
0: Sukorady.cz
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v...
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá...
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro...
2: Do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro...
2: Do latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata,
3: kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a re...
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropic.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlas se. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlas. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlaste se hned Dance Heels a Reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my učíme tančit.
1: Awarashar. Awarashar. Awarashar.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Ar.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdrav.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu.
5: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děstavíte i o víkendu?
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jeden dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz. www.siegel.cz.
7: Stoupáme!
6: www.siegel.cz.
7: Stoupáme!
6: www.siegel.cz.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu báme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkujeme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leni! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Lenička! Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko! Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalón.
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalóny. A proto...

0: Lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
0: Lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letím... Jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme s balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelné?
1: Je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelné?
1: Akci, tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón?
1: Letíme spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neulet. Spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na...
0: Zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem?
0: Tak honem, ať vám neuletí.
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000...
0: Honem, ať vám neuletí.
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850... Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba na...
1: Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady...
1: Let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi...
1: 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si...
1: 850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo...
1: korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lok... Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci
0: Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: zážitky.cz
0: po celé republice.
1: Více o akci na
2: zážitky.cz.
1: Více o akci na
2: zážitky.cz.
3: Pohlédl do dálky
1: na
2: zážitky.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal
2: na zážitky.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal
1: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal
4: Atava.
3: Pohlédl do dálky a zvolal
4: Atava. Atava.
3: Ozvěna se nesla opuštěný
4: Atava.
3: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebes... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdnin opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdninčí... A prázdniny se blíží... Prázdniny se blíží...
4: Vín.
3: Prázdniny se blíží... Prázdniny se blíží...
4: Vinetu
3: se blíží, prázdniny se blíží.
4: Vinetu
3: prázdniny se blíží.
4: Vinetu
3: druhý díl blíží.
4: Vinetu
3: druhý díl dobrodružného románu.
4: Vinetu
3: druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
4: Vinetu
3: druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Pokružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku na stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice
5: o letošních prázdninách
3: jezeře ve westernovém městečku Boskovice
5: o letošních prázdninách
3: ve westernovém městečku Boskovice
5: o letošních prázdninách posledních 20 představení
3: ve městečku Boskovice.

0: bude. Bude. Bude. Bude hit, Cecilko. Bude hit, Cecilko. Bude hit, Cecilko. Hit bude hit, Cecilko. Hit bude. Václav hit, Cecilko. Hit bude. Václavka řídící kladí do Cecilko. Hit bude. Václavka řídící kladí do sopra. Hit bude. Václavka řídící kladí do sopránu. Bude. Václavka řídící kladí do sopránu. Václavka řídící kladí do sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hit.
0: Sopránu.
1: Takže takhle poznáte, že bude hit. Že to hned je. Takže takhle poznáte, že bude hit. Že to hned jasný.

0: O letošních prázdninách posledních 20 Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás
0: stavení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací.
1: Očekávám. Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na www.westernove.cz.
1: Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na www.westernove.cz. Nové pomlčka město Máj. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz a více informací na www.westernové-městečko.cz informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Víte, co po
0: na www.westernové-městečko.cz.
2: Víte, co povýší každý
0: westernové-městečko.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný
0: www.westernové-městečko.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný
0: .cz?
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steaky. Každý letní den na výjimečný? Excelentní steaky. Albert Excellent přináší na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stát přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rock Radio.
0: Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rock Radio.
0: Jen proto, že je středa. Albert.
3: Rock Radio.
0: Středa. Albert.

0: nachází dědina s kouzelně drsným názvem. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam z Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel za dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábav s ním názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin, tam začne sraz s názvem Roková smrť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý bude tačne sraz s názvem Roková smrť.
1: Rock Rádio Motokeci.

0: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Odra. Slušnej rok. Od rána do večera. Slušnej rok. Od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok. Od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na Slušnej rok. Od rána do večera. V dabu i FM. Od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.dabu i FM. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlása.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty...
0: Marcela Herbolta.
1: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, či bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy. A pokud se tomu chce Brno, tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy. A pokud se tomu chce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy. A pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit na MotoGP, tak pevný nervy. A pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba nervy a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. A pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamte vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů můžete vyrazit třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou třeba do Bechyně. Na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Káři, sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika soutěže z pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy. Muzika soutěže Spanělka a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický, slibuje se kotel zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí zábavy, muzika soutěže Spanělka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje.

trust in who we are. Forever trust in who we are.

never trust in you.

the wicked way. And talk the wicked way.

Tolik, tolik, tolik, tolik, tolik, tolik cest, tolik, tolik cest, tolik cest, tolik cest, tolik cest, co tě k ním, tolik cest, co tě k cest, co tě k ním dovedou, dovedou, dovedou, dovedou.

Taky jste měli hektický... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne, čníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne, od pondělí do pátku, odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne, od pondělí do pátku, rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne, od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

tebe tolik let. Tolik let. Tolik let. Už tě znám tolik let. Už tě znám tolik let. Už tě znám. Už tě znám.

schody už tě znám. Schody.

0: aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, zařídili skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, jsem vám tady vybral divoký byl skupinové obětí. A já vám pustím ještě nějaký pecky nakonec, jsem vám tady vybral divoký byl s tím ještě nějaký pecky nakonec, jsem vám tady vybral divoký byl síť, pain party in my head, nakonec jsem vám tady vybral divoký byl síť, pain party in my head a Queen. On tady vybral divoký byl síť, pain party in my head a Queen. A jich budeme Rhapsody. Divoký byl síť, pain party in my head a Queen. A jich budeme Rhapsody. Já jsem Danko. Síť, pain party in my head a Queen. A jich budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tech. Pain party in my head a Queen. A jich budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tech. Tohle bude roku in my head a Queen. A jich budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tech, tohle byl rokový vora s Danem, tak jsem a Queen a jich budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tech, tohle byl rokový vora s Danem, tak se mějte hezky Queen a jich budeme Rhapsody. Já jsem Danko Tech, tohle byl rokový vora s Danem, tak se mějte hezky Rhapsody. Já jsem Danko Tech, tohle byl rokový vora s Danem, tak se mějte hezky a čau. Já jsem Danko Tech, tohle byl rokový vora s Danem, tak se mějte hezky a čau. Tohle byl rokový vora s Danem, tak se mějte hezky a čau. Hezky a čau.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď
0: čau.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš.
1: Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu.cz zkus to bez kempu. Www bez kempu.cz bez kempu. Www bez kempu.cz www.bezkempu.cz
3: věda
1: bezkempu.cz
3: věda řemeslo
1: .cz
3: věda
1: .cz
3: věda řemeslo věda řemeslo věda řemeslo Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Biznis začnete nápadem a my
3: můžeme být hrdí.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.

tolik hvězd, tolik hvězd, tolik hvězd, tolik hvězd.

0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k... A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finál. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Tohle není
0: až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Tohle není jen obyčejný
0: k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Tohle není jen obyčejný
0: na technikplast.com.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: Tohle.com.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20 Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: 90. Albert.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku.
1: Albert.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepel. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailan vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailan. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailan, která vynikají vysokou výkonností. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailan, která vynikají vysokou výkonností. Kvalitní tepelná čerpadla Vailan, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichá čerpadla Vailan, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás s vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Mému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tatart vyhlašuje
2: se sportovním režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákup
2: režimem. Více na Vailand.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy.
4: Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využij
4: nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení
4: by?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolno. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix vních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8.

A to byl Daniel. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. A to byl Daniel Landa a jeho A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný ten. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný ten. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám. A to byl Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že u Daniel Landa a jeho tajemství. Jediný tajemství, co není, že už se nám blíží rokojevoraz do konce. Co není, že už se nám blíží rokojevoraz do konce. Nebo ke konci. A já v že už se nám blíží rokojevoraz do konce. Nebo ke konci. A já se, než vám řeknu, co vám ještě pustím, a než se vám rozloučím, tak vám řeknu jedno tajemství. Dneska, jak je ten fotbal, ještě pustím, a než se vám rozloučím, tak vám řeknu jedno tajemství. Dneska, jak je ten fotbal, tak pustím, a než se vám rozloučím, tak vám řeknu jedno tajemství. Dneska, jak je ten fotbal, tak určitě, a než se vám rozloučím, tak vám řeknu jedno tajemství. Dneska, jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické, tak vám řeknu jedno tajemství. Dneska, jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice jedno tajemství. Dneska, jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100%. Dneska, jak je ten fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. Fotbal, tak určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to určitě v Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. V Jihoafrické republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže v republice bude 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdraví 100% jeden Čech, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, který bude fandit nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má nám. A je to Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi jinak, to je Radovan Krejčíř. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi. Takže mi Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Radovana zdravíme, ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby ona sice neslyší, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, tam určitě rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam rádio má, ale trošku asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi inačí. Já se jenom bojím, aby Češi nevyhráli, protože pak asi by mu tam zařídili skupinové obětí.

0: 29 dní.
1: On to je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše pro bagr, vše.
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Vše pro bagr, vše.
0: Elektrospecialista.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr.
0: Lista.

0: Náhradní díly pro Probagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagry. Dodání vše pro bagr.cz.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ, potisk, dárky, byla byl, CZ.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiř práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Pte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emo.
2: Se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
2: vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, na kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, je to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, jsou novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu.

0: ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalon
0: 6.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholí. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Na u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Štěrboholích.

s garáží a s kušebem. V dabu i... Slušnej rok s garáží a s kušebem. V dabu i FM. Slušnej rok s garáží a s kušebem. V dabu i FM. Rok s garáží a s kušebem. V dabu i FM nebo na rádia kušebem. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio. Is this the... .cz.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch. Divokejch.

nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, zase nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, zase nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30 ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna kalhotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Na slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. Problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. .cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Je to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz
1: na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz
1: s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
3: Utrhnout, sklidit.
0: Trenýrkárna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Trenýrkárna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víc. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
3: ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
3: a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli. Hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12 za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé
4: 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z
4: až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Angry Birds kosmetika.
3: Z Kauflandu.
5: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds housy Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds housmetika, co má koule. Angry Birds housy vůně pod i spora koule. Angry Birds housy vůně pod i sporek žádný keci. Angry Birds housy vůně pod i sporek žádný keci. Angry Birds housy vůně pod i sporek žádný keci. Funkční housy vůně pod i sporek žádný keci. Funkční věci anagr i i sporek žádný keci. Funkční věci anagr i br ci. Funkční věci anagr i br dosel.nagr i br dosel.cz.

0: CZ.
1: Tahle
0: drs.cz.
1: Tahle nabídka
0: drs.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: Pepčka.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu ani rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone.cz. Vodafone.
2: A teď pozor, extra...
1: Vodafone.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
1: Vodafone.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se z... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se z... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190... Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivová nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 výhoděním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů je 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více než 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Do košíku.
1: Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Do košíku jahody.
1: Na Nissan.cz.

0: krásně jsme si to užili.
1: Sběr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů, kupuj.
1: Hot.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme, vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. To užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
0: Jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
0: Kou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Rock Radio. Rock Radio. V dabu i Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macink 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu. Ministr zahraničí Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaily za zásluhy o diplomacii. Petr Macinka udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaily za zásluhy o diplomacii. Včera udělil exprezidentovi Václavu Klausovi medaily za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho prezidentovi Václavu Klausovi medaily za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých Klausovi medaily za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní za zásluhy o diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní diplomacii. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a životní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele činnost české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politice. Za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému. A zakladatele českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají zle českého moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům moderního politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizi politického systému. Nové technologie pomáhají záchranářům připravit se na krizové situace. Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové Pardubický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnický kraj proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby. Proto v Pardubicích otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby. Co další otevřel nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby. Co dalšího kraj chystá a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby. Co dalšího kraj chystá záchranné služby. Co dalšího kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický. Služby. Co dalšího kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický. Dalšího kraj chystá v tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický.
1: Plánujeme ještě výstavbu.
0: V tomto odvětví, říká hejtman Martin Netolický.
1: Plánujeme ještě výstavbu.
0: Tví, říká hejtman Martin Netolický.
1: Plánujeme ještě výstavbu jedné nové
0: hejtman Martin Netolický.
1: Plánujeme ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude za
0: Netolický.
1: Plánujeme ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny. Plánujeme ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská. Ještě výstavbu jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaný jedné nové výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladem výjezdové základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu základny, která bude záchranářská a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu a také se specializovaným vozem a skladem spotřebního materiálu pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude záchranářským vozem a skladem spotřebního materiálu pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude skladem spotřebního materiálu pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu materiálu pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližší týden pro východní část kraje a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližší a to v České Třebové, která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností, která bude zahájena opravdu v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností počátkem zahájena opravdu v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností počátkem července.
0: Nová základ
1: v nejbližších týdnech s vysokou pravděpodobností počátkem července.
0: Nová základna má ulevit
1: týdnech s vysokou pravděpodobností počátkem července.
0: Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištěm
1: pravděpodobností počátkem července.
0: Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištěm
1: pravděpodobností počátkem července.
0: Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištěm
1: počátkem července.
0: Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištěm v Ústí nad Orlicí. Nová základna má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištěm v Ústí nad Orlicí. Lanč Krouně a Svitavá má ulevit vytíženým výjezdovým stanovištím v Ústí nad Orlicí.

0: Lančkrouně a Svitavách. Výjezdovým stanovištím v Ústí nad Orlicí, Lančkrouně a Svitavách. Výjezdovým v Ústí nad Orlicí, Lančkrouně a Svitavách. U fotbalistů Liberce po dvou letech, Lančkrouně a Svitavách. U fotbalistů Liberce po dvou letech skončil trenér Krouně a Svitavách. U fotbalistů Liberce po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč. U fotbalistů Liberce po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč. Jeho nástupce fotbalistů Liberce po dvou letech skončil trenér Radoslav Kováč. Jeho nástupce představí se Radoslav Kováč. Jeho nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle Slav Kováč, jeho nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se jeho nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý český klub v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Středy v nejbližší době. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Podle médií by se jim mohl stát bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Stát bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne. Kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne. Středy Branislav Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Fodrek. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Červenou.
0: Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zprávy, dobré odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Červenou už nám začíná dávat docela pěkně za
0: poledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Červenou už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku
1: počasí.
2: Červenou už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů. Červenou už nám začíná dávat docela pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé celá pěkně zabrat a máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14. Máme dneska venku kolem 28 stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a kolem 28 stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a stupňů po celé České republice. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno, jako máme venku zrovna republice. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno, jako máme venku zrovna teď bude. Večer nám to padne asi na 14 a polojasno, jako máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků asi na 14 a polojasno, jako máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků polojasno, jako máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě máme venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě méně. Bude víceméně venku zrovna teď bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po bude i po celý večer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice a čer. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice a teploty až do konce. Zítra těch mraků bude dokonce ještě míň a bude víceméně jasno po celé České republice a teploty až do konce kolem 31 stupňů. Takže rozhodně už dejme pryč bundy a vytáhneme kraťasy.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
2: A vytáhneme kraťasy.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si
2: musí.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na se, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Klika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Jeho počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ští.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je...
1: Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická.
1: Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická.
1: Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Dobronická v Praze. Se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají zprávy.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Začínají zprávy z Dominikem.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem.
0: Zprávy.
1: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další Šmauzem. Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další deské odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr ceny pohonných hmot zítra klesnou o další desítky haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 50 čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes za 37 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. Ube 7 korun a 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U 4 haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sní haléře. To je o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 51 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů méně než dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 dnes. U benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 50. Benzínu se cenový strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů. Strop sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Sníží o 32 haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Haléřů na 40 korun 52 haléřů za litr. Ministr zahraničí Petr Macin 40 korun 50.

0: situace na silnicích. V ulici Dobronická v Praze se srazil osobák s chodcem. Je to bohužel se zraněním bák s chodcem. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. Je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici na místě akorát záchranka, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou sobě, tak si tady té ulici pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou sobě, pokuste vyhnout. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou sobě tři osobáky, tam můžete počítat. V ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují jsou sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. Máje v Novém Městě nad Metují jsou sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. Nad Metují jsou sobě tři osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova vchodově osobáky, tam můžete počítat už docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova vchodově ve směru od centra docela i rostoucí kolonou. V ulici Husova vchodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kolonou. V ulici Husova vchodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně. V ulici Husova vchodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Husova vchodově ve směru od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osob. Od centra na Vřesovou taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobou. Taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku. Taky momentálně kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už se tam dělá kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už se tam dělá taky docela pěkný pruhem kvůli srážce osobáku s motorkou. A už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Počítejte osobáku s motorkou. A už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici a už se tam dělá taky docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého tam dělá taky docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela taky docela pěkná kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela kolona. Počítejte tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je u tam se zdržením. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízd. A na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. 35 u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát uzavřený jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich jeden jízdní pruh kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich kvůli odstavenému nákladňáku. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Dopravu tam akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Akorát zrovna řídí policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Policie, tak dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Dbejte jejich pokynům, ať je ten průjezd co nejplynulejší. Ten průjezd co nejplynulejší.
1: Instagram rok
0: co nejplynulejší.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušný. Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant ne. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí sa.
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších. I aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a

Kuba tady dneska bohužel. A normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, ale to nevadí. Samozřejmě našlapaný tady dneska bohužel není, ale to nevadí. Rock Radio.

0: Rádio. Rokový odpoledne. Rádio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba konečně začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem.

Rock Radio. Radio.

На цест... На... На цестах свих... На цестах свих се видело... До...

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Steel Panther, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě Napalm Dead, Steel Panther, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat. Steel Panther, Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat. Apokalyptika, plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na plno ještě dalších, to si prostě nemůžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, můžete nechat ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro ujít. Takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co takže jestli tady na ten festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít festiák chcete, a ještě ke všemu zadarmo, tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít teďka Facebook. Tam si najít stránček ke všemu zadarmo. Tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít teďka Facebook. Tam si najít zadarmo. Tak jediný co pro to musíte udělat je otevřít teďka Facebook. Tam si najít stránky Rokrádia. Jediný co pro to musíte udělat je otevřít teďka Facebook. Tam si najít stránky Rokrádia. Udělat je otevřít teďka Facebook. Tam si najít stránky Rokrádia. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty najít stránky Rokrádia. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lísky měl dát právě vám a já tak za Rokrádia. A napsat mi zprávu, proč bych tady ty lísky měl dát právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás tady. Napsat mi zprávu, proč bych tady ty lísky měl dát právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás tady ode mě dostane. Takže dát právě vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás tady ode mě dostane. Takže vlastně vám a já tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás tady ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat a půl vyberu jednoho z vás tady ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soud z vás tady ode mě dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit nějak dostane. Takže vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom vlastně nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a nemusíte odpovídat na nic, nemusíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a na nic nemusíte soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a soutěžit nějak, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest, stačí akorát jenom napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Napsat zprávu a mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. A mít trošku štěstí a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a dva lístky na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak na Basin Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další Firefest budou vaše. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Takže rozhodně pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, tak je Lucie. Pište a pište, aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, tak je Lucie. Aby se vám to psalo líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, tak je Lucie. A líp, tak a vám pustím další muziku k tomu. Three Days Grace, tak je Lucie. A nebo Offspring už za chvíli na roky muziku k tomu. Three Days Grace, tak je Lucie. A nebo Offspring už za chvíli na rokovém Lucie, anebo Offspring už za chvíli na rokovém odpolení. Anebo Offspring už za chvíli na rokovém odpolení.
1: Kdo šetří?
0: Za chvíli na rokovém odpolení.
1: Kdo šetří? Má za tři.
2: Za.
1: Kdo

0: Dnes nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, hned, dnes nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax, nízké se nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny koupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny
0: a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje,
0: něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší novény. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich další nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
3: Tento týden v Kauflandu
2: Bene.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé. Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,99. Ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,99,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland až do 23. června Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně
3: 3. června Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent
3: Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaším. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
5: Nemá.
4: Klik CZ. Agent

Rasmus a ich pecka Sail. Rasmus a ich pecka Sail Away. Rasmus a ich pecka Sail. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojí. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na rok. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15. Rasmus a ich pecka Sail Away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. Pecka Sail Away právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další 15 hodin 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to 18 minut. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým od. No a samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Samozřejmě máme tady další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Další rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady rozdávačku, tak jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na, jak už je to tady na rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest rokovým odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je od 25. odpolední zvykem. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je od 25. Tady ten týden tady máme dva lístky na Basin Firefest, který je od 25. do 27.6. Firefest, který je od 25. do 27.6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako od 25. do 27.6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool 5. do 27.6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool, Napalm Dead, Steel 7.6. ve spáleném Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool, Napalm Dead, Steel Panther, Apokalyptika v Poříčí. Hele kapely jako Drowning Pool, Napalm Dead, Steel Panther, Apokalyptika. Hele kapely jako Drowning Pool, Napalm Dead, Steel Panther, Apokalyptika. Hele jako Drowning Pool, Napalm Dead.

0: povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe?
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
0: S povolením srovnávat.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra.
0: Srovnávat.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si máš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na web, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších. www.rokovirádio.cz, trička, mikiny, ponožky, rádio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
2: Honda
1: hadry na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní na
1: radio.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete
1: CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
3: Ceny rostou digitální.
2: The power of dreams.
3: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou digitální čísla mizí.
4: Ale zlato.
3: Ceny rostou digitální čísla mizí.
4: Ale zlato.
3: To tu bude vždy digitální čísla mizí.
4: Ale zlato.
3: To tu bude vždycky.
4: A u portál CZ.
3: Ale zlato.
4: To tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
4: A to.
3: To tu bude vždycky.
4: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které
4: bude vždycky.
3: A u portál CZ.
4: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlato.
4: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota.
4: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich
3: mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: AU jako zlato,
4: portál jako brána k bezpečí.
3: Jistota ve vašich rukou.
4: AU jako zlato,
3: portál jako brána k bezpečí.
4: A u por
3: ve vašich rukou.
4: A u jako zlato,
3: portál jako brána k bezpečí.
4: A u jako zlato,
3: portál jako brána k bezpečí.
4: A u portál CZ.
3: Bezpečí.
4: A u portál CZ.
5: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale a u portál CZ.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak
4: CZ.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?

0: potřebujete dětské kolo.
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude. Potřebujete dětské kolo.
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy kolo.
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sport bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: Dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%.
1: Špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do
1: Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
0: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
2: Profi Voda.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
2: Profi Voda.
0: Do konce června.
1: happysport.cz.
2: Profi Voda.
0: Na
1: happysport.cz.
2: Profi Voda. S tou se nemusí.
1: CZ.

0: za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Za 3.
0: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu. Maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme.
0: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dne.
0: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Se platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetří. 20. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo,

Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodace. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodace. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rokrádio. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rokrádio. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rokrádio. Profivoda.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Rock i FM nebo na radia.cz Rock nebo na radia.cz

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

Žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, i karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si tak. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na rok. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na rok. Budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na rok rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na rok rádiu. Slušnej výkop každý den na rok rádiu. Když každý den na rok rádiu. Když skončí asfalt, hra za na rok rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořen. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. Těm je celý svět.

Tak hoši, rozcvičit. Tak hoši, rozcvičit, poklus. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dloši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej čit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechno ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body.

0: odmoderuju už se na vás všechny. Moc a moc těším. A těším se na to, jako jak si sexy se nás všechny. Moc a moc těším. A těším se na to, jako jak si sexy celý ten den. Moc a moc těším. A těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a tak těším. A těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a taky tam pošleme. A těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a taky tam pošleme jednu. Těším se na to, jako jak si sexy celý ten den užijeme. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden užijeme. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali. No a taky tam pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originál. Pošleme jednu rokovou partu. My se vám totiž celý týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originál. Týden říkali, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový party. A měli jste na to čas, abyste nám posílali fotky vaší originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo fotky vaší originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek do celé originální rokový party. A měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a měli jste na to čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra čas do dneška do 3 hodin a přišlo těch fotek docela fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si docela fakt hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás dost hodně. A zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás zítra v rokovém rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás dostane 10. Rozjezdu si vybereme jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: housebrandkava.cz. Sloužíte pít. housebrandkava.cz.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Pít. housebrandkava.cz.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Brandkava.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 nut, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zelenin. Přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za...
1: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za...
1: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90.
1: Ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdko. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou. Třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou. Svazek za 12 lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou. Svazek za 12 99,90. A cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90. Až do 29,90. A cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90. Až do 20. A cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90. Až do 23. června. Lahůdkovou. Svazek za 12,90. Až do 23. června. Svazek za 12,90. Až do 23. června.
1: Čerstvé jako s...
2: 90. Až do 23. června.
1: Čerstvé jako s...
2: Až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50. Peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilo. Kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Ryby. Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Rybičky.
6: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé.
6: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley. Vy po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa. Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor. Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor. Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor. Lístky za nej... Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen...
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
4: Krucipisk.
5: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na web. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Teď pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.

Led Zeppelin na jich už skoro Led Zeppelin na jich už skoro 60 Led Zeppelin na jich už skoro 60 let stará pecka imigrant Led Zeppelin na jich už skoro 60 let stará pecka imigrant song Led Zeppelin na jich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A Led Zeppelin na jich už skoro 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit 60 let stará pecka Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude. Immigrant Song právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude. Právě teďka dojela na Rock Rádiu. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. A já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin tento. Já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin tento. Mě musím oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin tentokrát. Oznámit, co se bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě bude dít zítra. Zítra totiž pojede další rokin tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě bude. Zítra totiž pojede další rokin tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže trau. Totiž pojede další rokin tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže rokin tentokrát v Pardubicích, kde samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže Trautenberg traktor, který zkrát v Pardubicích, kde samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže Trautenberg traktor, samozřejmě budou zase alkohol horký, jestliže Trautenberg traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech. Alkohol horký, jestliže Trautenberg traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech. No ale budu tam taky sam, jestliže Trautenberg traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech. No ale budu tam traktor, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoder, který jsou exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju, už se na exkluzivně tady ten rok jenom na rokinech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny jenom na rokinech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny mokinech. No ale budu tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc tam taky samozřejmě já, zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc a moc těším. A zítra to tam celý odmoderuju, už se na vás všechny moc a moc těším. A těším se na to.

0: hradec.cz. hradec.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen
1: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
1: To jsou partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady.
1: Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady.
0: www.hrady
1: Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady.
0: www.hrady.cz.
3: To jsou hrady.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
0: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
0: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
0: CZ.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty X. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis se SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Nemáš co na
4: sebe extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Nemáš co na sebe
4: 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Nemáš co na sebe
4: gratis a opakovaně.
5: Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale
4: do vaně.
5: Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostat. Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www. rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shop pro Krádia na www. rokovýradio.cz. Na e-shop pro Krádia na www. rokovýradio.cz. Pro Krádia na www. rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
6: Vedro jako na
7: radio.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Mám. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní je. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planetce Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Plan od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor, Senkor.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Or, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivovéka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové kartrail se zvýhodněním až 210 tisíc.

0: Palivové karty v hodnotě 20 000 korun s odměním až 210 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí 10 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nisty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Vícenka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Biznis pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Biznis června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Biznis na nissan.cz.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrh. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tachov. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technik výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Rokímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: .com.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou.
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou muziku. Čekají nás Grayson.
0: Hubičku CZ.
1: Ale teďka už si dáme další rokovou muziku. Čekají nás Grayson. Ale teďka už si dáme další rokovou muziku. Čekají nás Grayson, taky Kings of Leon a nebo Rammstein a jejich Cikcak. Rokovou muziku. Čekají nás Grayson, taky Kings of Leon a nebo Rammstein a jejich Cikcak. Už za chvíli. Grayson, taky Kings of Leon a nebo Rammstein a jejich Cikcak. Už za chvíli. Taky Kings of Leon a nebo Rammstein a jejich Cikcak. Už za chvíli. Of Leon a nebo Rammstein a jejich Cikcak. Už za chvíli.
2: Housebrand Café per favore.
1: Rammstein a jejich Cikcak. Už za chvíli.
2: Housebrand Café per favore.
1: Jejich Cikcak. Už za chvíli.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
1: Za chvíli.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand. Tuhle.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand.
2: Tuhle. Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Si signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou v přírodním. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou v přírodním areálu za mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther nebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under s Českou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean, Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean, anebo 13. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean, anebo 13. Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean, anebo 13. století. Celkem téměř 50. Z českých třeba DeLorean, anebo 13. století. Celkem téměř 50. Desátka kapel. Basin nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest století, celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27, celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27, v sobotu 20. kapel. Basin Firefest 24 až 27, v sobotu Basin Firefest 24 až 27, v sobotu 20. června Basin Firefest 24 až 27, v sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. rok 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní končník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival. Nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival. Koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název nedobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová. Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na...
0: Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a...
0: Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

to dejte. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rok na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokoviradio.cz a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokoviradio.cz ve službami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokoviradio.cz to dejte vědět všem. Na našem webu rokoviradio.cz ve slušných rock akcích je slušná muzika.

Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Garáží a z kušeben. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků.
0: Rock Radio, co se děje? Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
1: Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spále.

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všeme. Ploty dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všech dobrý Praha Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý Běchovice. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý všechno dobrý.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez... Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutiná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná... Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za... Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za... Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu...
3: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jedno. Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel. Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: Www.
2: Třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
3: Děláte?
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše. Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: V kuchyni jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: V kuchyni v
4: www.siegel.cz.
5: V kuchyni v
4: www.siegel.cz.
5: V kuchyni v obýváku. V kuchyni v obýváku na záchodě. V kuchyni v obýváku na záchodě. Ať už teď v obýváku na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Obýváku na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Je. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku, hrajte si apku radia.cz. Radia.cz.
6: Ratatarararatatrička. Potisk trička. Bela bel. Potisk trička. Bela bel. Potisk trička. Bela bel. Potisk trička. Bela bel. CZ.
7: Hledáte práci, která dává...
6: Bela bel. CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejnu...
6: Bel. CZ.
7: Hledáte práci, která...

0: která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jděte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Časopis
0: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Guns, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát a nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: V trafikách.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD
2: tady děje.
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektroušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cestu Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd a úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1, delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1, benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů. Dojezd až 1350 kilometrů. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů. 150 kilometrů. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky
4: kilometrů. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu.
4: Teď třeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď
4: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku
4: na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD.
5: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový.
5: Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných
5: hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Ano. Střešní okna Fenestra. Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra. Ano. Česká střešní okna mezi vámi.

0: Estra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenes.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra.
1: Ano, na mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna nebem již 40 let.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
0: Fenestra
1: 10 let.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
0: Fenestra.
1: Fenestra. Ano, česká střešní okna fenestra.
0: Fenestra CZ.
1: Česká střešní okna fenestra.
0: Fenestra CZ.
1: Fenestra.
0: Fenestra CZ.
1: Fenestra.

0: zprávy. Poledne jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu. Jedná se o první zvýšení procentního bodu na 3,75 procenta. Jedná se o první zvýšení procentního bodu na 3,75 procenta. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci pomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě.
1: Zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí.

0: a firmních taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firm. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. Ava upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalost při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečnosti takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tajkodne na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tajkodne začala hledat vánoční 46 milionů korun. Firma Tajkodne začala hledat vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
0: Nádherné
2: počasí venku a zítra tomu
0: poledne.
1: Rock Radio, počasí.
2: Nádherné počasí venku a zítra tomu bude ještě lépe. Momentálně 28 stupňů venku ve Čermanto padne asi na 14 a polojasno po celý večer a taky po celou noc. Zítra se nám to ale docela dost vyjasní, bude polojasno po celý večer a taky po celou noc.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může.

0: rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce? Slušný rok si můžete diktovat každý den. Rok na psánce? Slušný rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Praze si...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě barikádní.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam...
0: Doprava.
1: Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Praze si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 si dejte pozor na mostě barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Barikádníků, jsou tam v sobě dvě auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26 auta, tak ať se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26 kilometru se tam zbytečně nezdržíte o pár minut. Na D4 na 26 kilometru směrem na Prahu jde o pár minut. Na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má na D4 na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Na 26. kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeší. Kilometru směrem na Prahu je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeším, počítejte. Je má osobák defekt. Policie tam akorát teďka řeším, počítejte s tím, že tam bude kolem toho trošičku chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo. Chaos. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo. Osobák s autobusem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat. Jsem se srazil na silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. Silnici 16 u Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Jičína, díky bohu se ale nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská, nikomu nic nestalo, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, ale můžete počítat s kolonou. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky. V ulici Sokolská ve Zlíně, tak tam jsou zase v sobě dva osobáky. Díky bohu taky bez zranění a taky můžete počítat s kolonou.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Horní Počernice.
0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí.
0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí. Hezky pozvol.
0: Odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí.

0: Hezky pozvolna do svojí druhý. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí hezky pozvolna do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak rozdávám. Dneska dva lístky. Tentokrát na Bejzin Firefest, který se děje od 25. do 27. ve spáleném Poříčí. Kapely Steel Panther, Napalm Dead, Apokalyptika a plno dalších, to si přeci si nenechte ujít. Takže otevřete Facebook a tam je do zpráv stránky Rock Rádia napište, proč bych tady ty lístky v této hodině měl dát právě vám. A já tak za 3/4 hodinky vyberu jednoho z vás, který to ode mě dostane.
1: I still haven't found what I'm looking for.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

sporem, nečuchat klínu a přepku, odpovíme sporem, nečuchat klínu a přepku, odpovíme sporem, nečuchat klínu a přepku, odpovíme sporem, nečuchat klínu a přepku, odpovíme sporem.

the basto. Oddly the basto. Oddly the basto. Bye.

0: zanechali stopy.
1: Tři sestry.
0: A aby tu tři sestry dlouho zanechali stopy. Aby tu tři sestry dlouho zanechali stopy.
1: Tři sestry a jich
0: sestry dlouho zanechali stopy.
1: Tři sestry a jich modlitba pro partu právě teď.
0: Zanechali stopy.
1: Tři sestry a jich modlitba pro partu právě teďka dojela. Tři sestry a jich modlitba pro partu právě teďka dojela na Rock Rádiu. Tři sestry a jich modlitba pro partu právě teďka dojela na Rock Rádiu 16 hodin. Modlitba pro partu právě teďka dojela na Rock Rádiu 16 hodin 22 minut. A není to samozřejmě pro partu právě teďka dojela na Rock Rádiu 16 hodin 22 minut. A není to samozřejmě teďka dojela na Rock Rádiu 16 hodin 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tahle dojela na Rock Rádiu 16 hodin 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička 16 na 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička právě teďka tady 22 minut. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička právě teďka tady na Rock Rádiu dojela. A není to samozřejmě divný, že tahle ta písnička právě teďka tady na Rock Rádiu dojela. Pan inženýr Lufa, divný, že tahle ta písnička právě teďka tady na Rock Rádiu dojela. Pan inženýr Lufa, právě teďka tady na Rock Rádiu dojela. Pan inženýr Lufanánek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Tady na Rock Rádiu dojela. Pan inženýr Lufanánek Hagen totiž dneska slaví dojela. Pan inženýr Lufanánek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Jemu inženýr Lufanánek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Jemu 60 let a mimo Lufanánek Hagen totiž dneska slaví svoje narozky. Jemu 60 let a mimo samozřejmě totiž dneska slaví svoje narozky. Jemu 60 let a mimo samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám narozky. Jemu 60 let a mimo samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Jemu 60 let a mimo samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Za celý let a my mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Za celý Rock Rádio a věřím tomu, že i přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Za celý Rock Rádio a věřím tomu, všechno nejlepší k narozeninám. Za celý Rock Rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše nejlepší k narozeninám. Za celý Rock Rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače, protože zrovna nám. Za celý Rock Rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače. Za celý Rock Rádio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače, protože zrovna Lou je tady radio a věřím tomu, že i za všechny vás naše posluchače, protože zrovna Lou je tady jako i za všechny vás naše posluchače, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený naše posluchače, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Rádiu Petruše, protože zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Rádiu Petruš několikrát na rozhovor, zrovna Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Rádiu Petruš několikrát na Lou je tady jako hodně oblíbený u nás na Rock Rádiu Petruš několikrát na rozhovorech a tak hodně oblíbený u nás na Rock Rádiu Petruš několikrát na rozhovorech a taky kde by si se chtěli pustit, tak jsou naši oblíbený u nás na Rock Rádiu Petruš několikrát na rozhovorech a taky kde by si se chtěli pustit, tak jsou naši stránka na Rock Rádiu Petruš několikrát na rozhovorech a taky kde by si se chtěli pustit, tak jsou naši stránkách rockovyradio.cz Petruš několikrát na rozhovorech a taky kde by si se chtěli pustit, tak jsou naši stránkách rockovyradio.cz rozhovorech a taky kde by si se chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockovyradio.cz a rozhodně a taky kde by si se chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockovyradio.cz a rozhodně by si se chtěli pustit, tak jsou na našich stránkách rockovyradio.cz a rozhodně to bude stát za to, takže fanánko, pustit, tak jsou na našich stránkách rockovyradio.cz a rozhodně to bude stát za to, takže fanánko, je při stránkách rockovyradio.cz a rozhodně to bude stát za to, takže fanánko, je přejeme všechno.cz a rozhodně to bude stát za to, takže fanánko, je přejeme všechno nejlepší a rozhodně to bude stát za to, takže fanánkovi přejeme všechno nejlepší a rozhodně to bude stát za to, takže fanánkovi přejeme všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě bude stát za to, takže fanánkovi přejeme všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej fanánkovi přejeme všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě dáme si zatím další muziku všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě dáme si zatím další muziku teorie všechno nejlepší a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme si zatím další muziku, Teorie of the Dead Man, a tě pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme si zatím další muziku, Teorie of the Dead Man, pořád tak skvělej samozřejmě. Dáme si zatím další muziku, Teorie of the Dead Man, taky panu samozřejmě. Dáme si zatím další muziku, Teorie of the Dead Man, tak

0: Panoptico anebo Spin Doctors. Pojďme na zatím další muziku. Theory of a Dead Man, taky Panoptico anebo Spin Doctors. Pojďme na to. Muziku Theory of a Dead Man, taky Panoptico anebo Spin Doctors. Pojďme na to. Theory of a Dead Man, taky Panoptico anebo Spin Doctors. Pojďme na to. Spin Doctors, pojďme na to.
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Na to.
1: Tak tohle nevyvětrám. Zas. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětra
2: tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětra.
3: A to je puch.
4: Jak odvětra zápach, vlhkost a špatný.
3: A to je puch.
4: Jak odvětra zápach, vlhkost a špatný vzduch.
3: Puch.
4: Jak odvětra zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátor. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. CZ. Vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. CZ.
5: Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátor.
4: Vám pomůžeme na ventilátory. CZ.
5: Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátor.
4: Máme na ventilátory. CZ.
5: Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.
4: Tečka.cz.
5: Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
7: Jen do konce června
6: zakoupíte.
7: Jen do konce června zakoupíte Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 8. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 8. června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, mankíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky business na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky business Richard Miller braní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky business Richard Miller Helena Vondráčková je za 800 korun. Horký že slíže, manky business Richard Miller Helena Vondráčková korun. Horký že slíže, manky business Richard Miller Helena Vondráčková Ben že slíže, manky business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde manky business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky na Nova Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky na Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavský od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ nabídáctého do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka 15. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do vstupenky. Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
8: Zavratné
7: vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
8: Zavratné megaslevy.
7: Nabídka platí jen do konce června.
8: Zavratné megaslevy.
7: Nabídka platí jen do konce června.
8: Zavratné megaslevy.
9: Čím víc
7: konce června.
8: Zavratné megaslevy.
9: Čím
8: zavratné megaslevy.
9: Čím více nakoupíte, tím více
8: ušetříte.
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité soupíte, tím více ušetříte.

0: až do 10 000 ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najde... Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najde kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in. Korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
1: Objevte s...
0: U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
1: Objevte s...
0: Najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
1: Objevte svět potěšení.
0: Mabelix, buďte in.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Buďte in.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poré rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Dobrý den,
1: jmenuji se Ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se
1: radost na www.růžovýslon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr
1: www.růžovýslon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa
1: www.růžovýslon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe Kunratice.
3: Právě
2: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe Kunratice.
3: Právě teď tu máme
2: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční
2: Audi Auto Europe Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
2: Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si na všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant Don, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víte v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na
3: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na
3: sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
4: Potisk, potisk. Potisk.

0: Dárky, Belavil, Belavil, Belavil, rata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Letní
0: potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně.
0: Belavil, CZ.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně
0: Praze.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy ani slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. A Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace.
2: Třídím doma.
1: Tová destinace.
2: Třídím doma, třídím venku. Třídím doma, třídím venku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plesu. Venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plesu. Když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plesu. Třídím v leže, třídím fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plesu. Třídím v leže, třídím u vody. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plesu. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu. Třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu. Třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu. Vytřídím každičkou plechovku. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu. Vytřídím každičkou plechovku. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu. Vytřídím každičkou plechovku. Hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je op. Úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný

0: Kov se už nikdy nestratí a v mnoha pečením energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude kdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. A v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte. Tak to bylo, je a bude. Má to smysl, přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: Je a bude. Má to smysl, přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Když uvidíte Albert.
0: Má to smysl, přijďte odpad.
1: Ekokom.
2: Když uvidíte Albert.
1: Ekokom.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnkom. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké X. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké X. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89.90. XL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89.90. Actimel 12 kusů s apkou za 89.90. kusů s apkou za 89.90. Nebo pilkou za 89.90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 289.90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. 9 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6. Jak Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Jak to má motora kola dřív?
1: Dle srovnání k 10.6.
3: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou?
1: Srovnání k 10.6.
3: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou?
1: 6.
3: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě... Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrov dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě mot. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosetím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychl Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychl Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlo stoupá do extrému. Všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlo stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion.
1: Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion
1: na Rock Rádiu.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
4: U nás.

Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Kariéra.

DABu i FM nebo na rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. .cz. Rock radio. .cz.

Rokový odpoledne.

0: věnujeme právě. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkestě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alke. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkeho. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. Koblížci. Alkehol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Alkehol. Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Horký žeslíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky má Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FMI. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FMI Dabu. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FMI Dabu. Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FMI Dabu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FMI Dabu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je.

0: Kaufland.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: 3. června, Kaufland.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: Června, Kaufland.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátiny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí motoš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. U nás se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už dětí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořiď 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořiď až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: A ten si
1: pořídíš na autodrombrno.com.
2: Atención, señora.
1: Autodrombrno.com.
2: Atención, señoras y
1: señores.com.
2: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Tanty opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latin.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latin.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích. Dán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte si super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Přijďte nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Přijďte tančit smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes, so Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes, so.
3: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes, so.
3: Další La Tropical. Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes, so.
3: Další La Tropical Party je už tuto. Přijďte žít.
2: Yes, so.
3: Další La Tropical Party je už

0: Theory of a Dead Man are not. Theory of a Dead Man. Theory of a Dead Man are not meant to be. Theory of a Dead Man are not meant to be. Právě teďka dojel na rokrát. Theory of a Dead Man are not meant to be. Právě teďka dojel na rokrádiu. V 16 hodin na rokrádiu. V 16 hodin na 38 minut. A já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešní. 16 hodin na 38 minut. A já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním na 38 minut. A já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu. A já si myslím, že je na čase už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit. Se už si rozdat nějaký lístky. Já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za já už mám jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na rok. Jméno dnešního výherce, takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu uslyšíme. Takže já se s ním teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu uslyšíme. Teďka půjdu spojit a za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu uslyšíme. A za chvíli už tady všichni společně na rok rádiu uslyšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku.
0: Všichni společně na rok rádiu uslyšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
0: Všichni na rok rádiu uslyšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
0: Uslyšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botan. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s obtě pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimální grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Den Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 20,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar výčepní pivo perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního piva v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 20. a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 20. výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland 9,90 až do 23. června. Kaufland
2: dřív než začnou prázdniny
1: až do 23. června.

0: 17.
1: Yes, som!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více in. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
0: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
0: www.latropical.cz.
2: Awarashar!
0: Tropical.cz.
2: Awarashar!
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď... Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Mexická vlna tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Mexická vlna. A teď všichni... Mexická vlna. A teď všichni... Mexická vlna. Tohle bude dlouhá... Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Potřebuješ změnit splátku?
5: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Potřebuješ změnit
5: mladších 18 let na hazardní hře.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Homecredit
5: let na hazardní hře.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý z Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.

0: 买一件漂亮的 T 恤条，买一件漂亮的 T 恤条纹，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质，买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条更漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息多多品质保证，只需要您的几条个人信息和已保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，
1: 你可不
0: 需要您的几条个人信息和银行卡号，
1: 你可不
0: 条个人信息和银行卡号，
1: 你可不要drahé značky ani levný
0: 信息和银行卡号，
1: 你可不要drahé značky ani levný čínský
0: 卡号，
1: 你可不要drahé značky ani levný čínský já se oblíkám, ne kupujte drahé značky ani levný čínský já se oblíkám drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Zažijte emoce za volantem.
1: Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Zažijte emoce za volantem
1: Bez potisku CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu
1: CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenstné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušen, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na P vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Tu ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopec
4: na PED 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecké
4: 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký
4: 21.2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Euro. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Vytáhni je...
3: Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Vytáhni je...
3: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Vytáhni
3: června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Vytáhni jendu!
6: Co říkáš?
3: OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Vytáhni jendu!
6: Co říkáš?

0: jedna.
1: Říkám, vytáhni
2: ve Štěrbohorích.
1: Vytáhni jendu.
0: Co říkáš? Vytáhni jedna.
1: Říkám, vytáhni jendu. Vytáhni jendu.
0: Co říkáš? Výtahy jedna.
1: Říkám, vytáhni jendu. Táhni jendu.
0: Co říkáš? Výtahy jedna.
1: Říkám, vytáhni jendu. Táhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
0: Já vím, výtahy jedna, ty umě.
1: Potřebujeme šachtu na výtah.
0: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Po na výtah.
0: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
0: No, já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
0: No jo, vytáhni jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
0: No jo, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
0: No jo, vytáhni jedna, šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
0: No jo, vytáhni jedna.
3: Teď my už máme.
1: Povídám, vytáhni jendu.
0: No jo, vytáhni jedna.
3: Teď my už máme, vytáhni jedna.
0: Jendo.
1: Vytáhni jendu.
0: No jo, vytáhni jedna.
3: Teď my už máme, vytáhni jedna.
0: Jendo.
1: Jendo.
0: No jo, vytáhni jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo.
4: Chlapi.
0: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo.
4: Chlapi.
0: Jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo.
4: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo.
4: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo. Ty jsi
3: tah jedna.
0: Jendo.
4: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo.
4: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně.
4: Dělavej.
5: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně,
4: dělám výtahy jedna. Český výrobce.
5: Ty seš ale bedna.
4: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro
5: bedna.
4: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý komp... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompr... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
4: Chlap.
7: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to... Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web...
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Přehaz.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše. Jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch. Na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objeví vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objedná stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by.
7: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to
7: nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
7: Do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
7: www.kompresory pár minut a online.
4: No, to by šlo.
7: www.kompresory vzduchotechnik line.
4: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: O, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: O.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Rock Radio.
7: Je fičák.
8: Rock Radio.
9: Pomalík.
8: Rock Radio.
9: Pomalý pauze jsem spát.
8: Rock Radio.
9: Po malý pauze jsem zpátky.
8: Rock Radio.
9: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám.

0: My tady totiž se mnou ještě i Rádio. Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který... Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě i Paty, který dneska vyhrál dva lístky na Basin Firefest.
1: Nazar.
0: Hele, tak prosím tě, musíš mi okamžitě... Okamžitě hnedka prozradit, s kým se na ten festák chystáš jít, prosím tě.
1: Ale okamžitě... Ale okamžitě ti to úplně prodátí dcera z vodáku, tak s dcerou.
0: Hezky.
1: Hezky. Totální metalhead moje dcera.
0: Fakt.
1: Z vodáku, tak s dcerou.
0: Hezky. Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako...
1: Totální metalhead moje dcera. Fakt jo, a chodíte takhle spolu jako často na koncerty? Jo, tak naposledy jsme moje dcera. Naposledy jsme byli před Lindem, nebo kdy to bylo na Metalfestu, tady v Plzni. Jelikož se dcera jmenuje Karolina Sepultura, tak ty stipni si, na kterou kapelu se těšila nejvíc.
0: A to je opravdu její prostřední jméno, jako má to... v rodném listě, jo?
2: Nám pošli třeba nějakou fotku, jak jste si to užili. Fotku, jak jste, jak...

0: jste si to užili? A nějak si asi vypadáváme. A nějak si asi vypadáváme. Paty, každopádně, přeju ti, ať si to pořádně užijete.
1: Ale už se slyším.
0: Jo, výborně, to pořádně užijete.
1: Ale už se slyším.
0: Jo, výborně. Hele, prosím tě, pořádně si to užijte. A měj se krásně, jo?
1: Jasně, díky moc.
0: Tak jo, čau. Ahoj. Si to užijte a měj se krásně, jo?
1: Jasně, díky
0: tak
1: moc.
0: Tak jo, čau. Ahoj. Měj se krásně, jo?
1: Jasně, díky
0: tak
1: moc.
0: Tak jo, čau. Ahoj.
2: Na Roku nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Po Basin Farfest je dneska docela enormní zájem, ale... Po Basin Farfest je dneska docela enormní zájem, ale vůbec nic si z toho nedělejte, jestli to dneska nevyšlo, protože ještě zítra se pořád další vlísky budou rozdávat. Takže nás čekají Severn nebo Aerosmith a jejich Amazing.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz. Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz. Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
0: zítra máš. Trenýrkarna.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
0: Trenýrkarna.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti máme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 24,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,94,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu jsou další gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako
1: další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: To se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilník. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kře? Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku. Nosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: 99 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: Top Trade korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: Top Trade akreditovaný prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů.
3: Senkor.
2: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia Yukon. Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Francia Yukon Club Travel Carado a Pet akreditovaný prodejce obytných vozů Francia Yukon Club Travel Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Prodejce obytných vozů Francia Yukon Club Travel Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Dobrý den.
2: Půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: Servis, více na www.toptrade.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás
2: na www.toptrade.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu
2: Trade.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Europe Kunrad.

0: Kunratice z největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď.
0: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi a...
0: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6...
0: Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavíme 6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavíme 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4, která má všechno. Dokonalý výkon, špem Quattro za výjimečnou cenu. 4, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výjimečnou cenu. 4, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. 4, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Každý den čelí vaše
0: vás.
2: Každý den čelí vaše... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Secure data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr 14,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 a madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl trvanlivé mléko 1 litr za 12,90 Lidl to se vyplatí 1 litr za 12,90 Lidl to se vyplatí za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty,
0: se vyplatí.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky?
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky?
1: Na.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky? A nebo třeba kalotky se slevou 30? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky?

0: vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu korunovační klenoty. Pro veřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do klenoty. Pro veřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 20. Veřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 20. K vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma. Spolek Děti Země se kvůli vstup na výstavu bude zdarma. Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného stavu bude zdarma. Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného bloku zdarma. Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného Spolek Děti Země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil Země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Stížnost s umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudní soud. Fotbalisté dnes odehrají druhý zápas na mistrovství světa.
1: To je nejdůležitější zápas.
0: Československý profesionální fotbalista.

0: fotbalista Ladislav Vízek.
1: To je nejdůležitější zápas, který budeme...
0: Profesionální fotbalista Ladislav Vízek.
1: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát.
0: Fotbalista Ladislav Vízek.
1: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci...
0: Ladislav Vízek.
1: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci... To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a ten nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem jeho bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a ne a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to, že musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř. Takže pak. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže neporazím Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže neporazíme Jihoafriku a není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak není to nejtěžší soupeř. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, nejtěžší soupeř. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat. Takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama. Porazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama. Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama. To je těžký soupeř a tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama. To je těžký soupeř a pojedeme domů. A tím, že s Mexikem nemůžeme počítat nějakýma bodama, to je těžký soupeř a pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí.
1: Do... Nemůžeme počítat nějakýma bodama, to je těžký soupeř a pojedeme domů.
0: A tím
1: nějakýma bodama, to je těžký soupeř a pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
1: To je těžký soupeř a pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
2: Rock Radio.
1: A pojedeme domů.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Končí. Dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nádherné polojasno dneska po celý
2: počasí.
3: Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Nádherné polojasno dneska po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teplo dneska po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teplo po celý den i po celý večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teplo kolem 20 večer a díky bohu ani jedna kapka. Venku momentálně teplo kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 4. Venku momentálně teplo kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco 28 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno a večer to padne asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno po úplně celý den asi na 14. Zítra to bude ještě o něco lepší, bude jasno po úplně celý den, přehánky by neměly být vůbec nikde a teploty kolem 31 stupňů, takže opravdu už jako a teploty kolem 31 stupňů, takže opravdu už jako vytáhněte opalováky. Kolem 31 stupňů, takže opravdu už jako vytáhněte opalováky. Ať stupňů, takže opravdu už jako vytáhněte opalováky.
4: Ať už prší,
3: takže opravdu už jako vytáhněte opalováky.
4: Ať už prší, nebo paří,
3: vytáhněte opalováky.
4: Ať už prší, nebo paří slunce, Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání starce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná pat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná mu den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počítače.

0: Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. Rock Radio. Doprava. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. Radio. Doprava. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci. Doprava. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci radní jsou. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci radní jsou sobě dva osobáky. Mám tady hlášených pár nehod, tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci radní jsou sobě dva osobáky. Tak se na ně pojďme podívat. V ulici Průmyslová v Jablonci radní jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie. Tak v ulici Průmyslová v Jablonci radní jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte. A v Jablonci radní jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30 na silnici jsou sobě dva osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30 na silnici 30 osobáky. Tam je na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30 na silnici 35 na místě akorát policie, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30 na silnici 35 na 247. kilometru, tak když tak bejte jejich pokynům. Na 30 na silnici 35 na 247. kilometru pokynům. Na 30 na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě 30 na silnici 35 na 247. kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě 5 na 247 kilometru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta dokonce metru směrem na Olomouc. Jsou sobě taky dvě auta dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdný jeden pruh, to je tam tvořit. Jsou sobě taky dvě auta dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdný jeden pruh, to je tam tvořit už docela dost velký kolony. Dvě auta dokonce tady tam kvůli tomu neprůjezdný jeden pruh, to je tam tvořit už docela dost velký kolony. Na D1 tam kvůli tomu neprůjezdný jeden pruh, to je tam tvořit už docela dost velký kolony. Na D1 330. kilometr. Na D1 330. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou. Tak 330. kilometr směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat směrem na Prahu je v sobě zase nákladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat pětoce pěkný zdrkladák s dodávkou, takže tam můžete taky počítat pětoce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové počítat pětoce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou pětoce pěkný zdržení a poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. A poslední nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez nehodu mám ještě z Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony Dvora Králové z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě z Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. Benešova nábřeží. Tam jsou sobě dva osobáky, zatím bez kolony, ale to už se mohlo samozřejmě změnit.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Honí Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. klinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Jsou tu zprávy z domu.
0: Zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne.
0: Zprávy.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovace. Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout čím. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále pražskou české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou

Přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně. Samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. Všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrýho k pití. Ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrýho k Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrýho k pití. Já vám zatím na serviru další, takže doufám, že si to pořádně užijete a dáte si třeba dneska něco dobrýho k pití. Já vám zatím na serviru další muziku, co vy na to? Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning. Já vám zatím na serviru další muziku, co vy na to? Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly. Čekají nás Olympic, taky Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. Tom Petty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To teďka rozjedou ty a jeho Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly. To teďka rozjedou tady Learning to Fly, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou tady tu, anebo Bad Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na Wolves a Killing Me Slowly, to teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na rokovém odpoledni. Slowly, to teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na rokovém odpoledni. To teďka rozjedou tady tu třetí hodinku na rokovém odpoledni.

0: rokový... Rock Radio. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny.
0: Odpoledne.
1: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějaké na 2 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rokinech a takový do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, bavili jsme se už o nějakých rokinech a takovýhle tady rokinech a takovýhle tady v té hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno, v té hodince budeme prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno, prostě hlavně poslouchat muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám muziku. A taky samozřejmě přeju všechno nejlepší ke svátku všem Milanům, takže doufám, že si to pořádně užijete. A taky samozřejmě

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rádio.

0: přejete to, jak je znáte, anebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Jako si od nich přejete to, jak je znáte, anebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. To, jak je znáte, anebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžujete, znáte, anebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžujete, anebo od nich chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžujou na to, že prostě chcete slyšet něco trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžujou na to, že prostě trošičku novýho a inovativního. Protože v tom článku si stěžujou na to, že prostě nová písnička Marilyna Manson a inovativního. Protože v tom článku si stěžujou na to, že prostě nová písnička Marilyna Mansona, kusy stěžujou na to, že prostě nová písnička Marilyna Mansona je prostě Marilyn. Stěžujou na to, že prostě nová písnička Marilyna Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to nová písnička Marilyna Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Písnička Marilyna Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Obědná Mansona je prostě Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Obědnáš si cheese Marilyn Manson, že je to takovej jako hudební mekáč. Obědnáš si cheese, dostaneš cheese. Jo, a takovej jako hudební mekáč. Obědnáš si cheese, dostaneš cheese. Jo, ale je to špatně hudební mekáč. Obědnáš si cheese, dostaneš cheese. Jo, ale je to špatně jako tohle to jako mekáč. Obědnáš si cheese, dostaneš cheese. Jo, ale je to špatně jako tohle to jako chceme dostávat prostě Marilyn cheese, dostaneš cheese. Jo, ale je to špatně jako tohle to jako chceme dostávat prostě Marilyn. Jo, ale je to špatně jako tohle to jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, ale je to špatně jako tohle to jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi. Jako tohle to jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby experiment jako chceme dostávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval. Dávat prostě Marilyna Mansona tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat tak, jak ho máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat, máme rádi, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, a nebo chceme, aby experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o experimentoval, hrál něco nového. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím něco novýho. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku. Klidně mi to můžete napsat do zprávy, co vy si o tom myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě myslíte, docela by mě to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně to zajímalo. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně těž. Já vám zatím pustím další muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols. Muziku, ať se tady samozřejmě na rádiu nenudíme, tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols. Rádiu nenudíme, tady se má hlavně těž poslouchat muzika. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku poslouchat muzika. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku. Sex Pistols, Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku. Os Amaranta nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Café, per favore.
0: Nebo Kabáti, už za chvilku.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
0: Chvilku.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Žijte pít. Housebrandkáva.cz. Uvažujete. Housebrandkáva.cz. Uvažujete o novém vytápění. Housebrandkáva.cz. Uvažujete o novém vytápění. Využijte.cz. Uvažujete o novém vytápění. Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění. Využijte. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. O novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla.

0: La Vaillant, která vynikají, využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonnost. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako vozem a skvělým designem.
1: Právě teď je na...

Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio v 17 hodin a 19. Tady ta nesmrtelná pecka Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio v 17 hodin a 19 minut. No, ka Bed of Roses právě teďka dojíždí na Rock Radio v 17 hodin a 19 minut. No, ze zprávy teďka dojíždí na Rock Radio v 17 hodin a 19 minut. No, dojíždí na Rock Radio v 17 hodin a 19 minut. No, a já tady samozřejmě pročítám zase v 17 hodin a 19 minut. No, a já tady samozřejmě pročítám zase další články a 19 minut. No, a já tady samozřejmě pročítám zase další články minut. No, a já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady. No, a já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady čtu, že. A já tady samozřejmě pročítám zase další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá pročítám zase další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další články a teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo teďka tady čtu, že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka že Marilyn Manson pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single pro nás chystá další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single další album, který by mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které se jmenuje Exit, mělo vyjít v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které se jmenuje Exit Wound. A ten žánek v srpnu. A teďka vydal pilotní single té věci, které se jmenuje Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý. A teďka vydal pilotní single té věci, které se jmenuje Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takový single té věci, které se jmenuje Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na které se jmenuje Exit Wound. A ten žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou Wound. A ten žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat. Žánek je docela zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Zajímavý a vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Vzbuzuje to mě takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Když interpreti vydávají nový takovou zajímavou otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Když interpreti otázku, na kterou se vás chci zeptat, jo. Když interpreti vydávají nový se vás chci zeptat, jo. Když interpreti vydávají nový písničky, tak máte. Když interpreti vydávají nový písničky, tak máte rádi, když prostě, když interpreti vydávají nový písničky, tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich. Interpreti vydávají nový písničky, tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to, jak je nový písničky, tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to, jak je znáte. Tak máte rádi, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to, jak je znáte. A nebo od nich chcete slyšet, když prostě vydají to, co jako si od nich přejete, to, jak je znáte. A nebo od nich chcete slyšet, vydají to, co jako si od nich.

0: balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii LED balónem.
0: Telný LED balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii LED balónem od...
0: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii LED balónem od 2800...
0: Ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii LED balónem od 2850... Právě teď je na Allegrii LED balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba na...
1: Teď je na Allegrii LED balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba na...
1: LED balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi...
1: 1850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte
1: 10 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou. Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou. Třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více
0: Borem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o
0: akcemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma.
0: Vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
0: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
0: Lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
0: Republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co?
1: O akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe?
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
2: zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nic. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obuv. Co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obuv. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop. Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mik. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz.
4: Pohlédl do dálky a z...
3: Rokovirádio.cz.
4: Pohlédl do dálky a z...
3: Rokovirádio.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A ta...
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A ta vá...
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A ta vá...
4: Ozvky a zvolal.
5: A ta vá...
4: Ozvěna se nesla...
5: A ta vá...
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a...
5: A...
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží bezpečí a prázdniny se blíží prázdniny se blíží
5: Víne.
4: A prázdniny se blíží prázdniny se blíží
5: Vinetu!
4: Prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl.
6: Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodruží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu.

0: Karla Máje jako velkolepé divadelní díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbr jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernpé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westerní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Oltu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 před ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou
0: Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou v srdci.
0: Letošních prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
0: Posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
0: 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Stupeň stavení
1: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Stup.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na www.
1: Si vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na
1: www. Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na www.
1: Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka město. Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. Více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ.
2: Utrhnout, sklidit.
0: Na www. Westernové pomlčka městečko CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Westernové pomlčka městečko CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
0: Pomlčka městečko CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu.
0: CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo
2: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 90 třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června na 12,90 až do 23. června
2: čerstvé jako z Kauflandu
3: 90 až do 23. června
2: čerstvé jako z Kauflandu
3: až do 23. června
2: čerstvé jako z Kauflandu
3: 23. června
2: čerstvé jako z Kauflandu čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Kauflandu.
4: Trička
5: potisk potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička potisk trička Čka, bela, bela.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

s garáží a s Kušebem. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. I a s Kušebem.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio.cz.

0: Všichni svatý.
1: A za mnou stáli.
0: Všichni svatý.
1: Na malou chvíli. A za mnou stáli.
0: Všichni svatý.

rokový rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: Hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: 17 hodin 35 minut a Sex Pistols nám právě dohráli na Rock Rádiu. No a já už tady konečně nejsem sám, nazdar Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak co, jak dneska, hele, venku už je docela pěkně, docela fajnovka, ne?

0: No, jasně, no. Jako na motorku dobrý, ale jako mě vždycky stačí jeden takový zásadní okamžik za den, který jako nemusím už prožívat dvakrát. Jak jsem říkal včera i posluchačům, tak včera, když jsem jel ráno na dabing, tak mě málem poštoloval jeden pán, který prostě na Radlický, víš, jako kolona po ránu, ale ho to tak nějak jako nebavilo, tak to vzal přes dvě plný a otočil se o 180 bez blinkru.
1: Proč
0: bych tam čekal, že
1: jo? No, jasně.
0: To vyprneš. No a dneska takhle se motala nějaká paní, naštěstí, jako já jsem takový jako rys ostrovit docela na té motorce, takže jsem s tím počítal, jsem viděl u silnice se motat podivnou takovou jako blondýnku. Nakonec se ukázala, že byla ještě jako ukrajinského původu, což je jedno, tak jsem dostal suka blejať.
1: Jo, jasně, jasně.
0: Ale normálně prostě klasika, paní sluchátka ve očích žvejkala, jak tur domácí, víš, takový toho přes celou hubu. No a prostě úplně mimo a vlezla mi tam do cesty. Jako
1: a vůbec se nerozlízla?
0: Ne,
1: jako
0: vůbec, ona čuměla úplně na druhou stranu a tak jsem tam jako zabrzdil, že u ní to málem šla jako na záda a tak jsem si to chytal všechno, tak jsem mi takhle jako přes helmu poslal pusinku, ať má krásný den. A mě vždycky jeden takový zážitek jako denně stačí.
1: Jasně. Takže dneska prostě na motorce nejezdím, to je už jako jedno metrem, stačilo.
0: To je taky pěkný panoptikum.
1: Jasně. No pozukači, každopádně další dvě hodinky jsou už jenom ve vaší režii, takže Jirko...
0: Volejte, pište a dávejte pozor.
1: A dávejte pozor na silnicích, přesně. Já vám pošlu ještě Foreigner, Sabatonia nebo Vanastovky a slyšíme se zase zítra, jo? Tak čus.
0: Čus.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Trautenberg.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Danlanda,
10: Harley,
11: Vypsaná fixa,
10: Krucipisk.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
11: to jsou hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsme.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
11: Zprávy.
14: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko má novou ombudsmanku. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů, uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nesplní nejspíš ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
15: Hezký den, topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Z podolského bazénu Sára Voldánová.
14: V těchto chvílích má na fotbalovém mistrovství světa začínat zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Náš tým jde do druhého utkání na šampionátu s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka potřebují zvítězit. Tolik zprávy, hezký večer.
11: Rock Radio, počasí.
16: Tak děkujeme Dominiku za ty zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být zítra, tedy v pátek podle Českého hydrometeorologického ústavu. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě přes většiné oblačnosti ojediněle výskyt přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty až na 35, takže zítra pěkný tropy a v 1000 metrech na horách 25 stupňů Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
16: Tak ještě dopravička jedna, podíváme se na D1 a 177. kilometr na trase polsko-státní hranice Praha. Tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, je tam neprůjezdný celý pravý jízdní pruh pro poruchu odstavený osobák. Na křižovatce ulic Martinovská a Bedřicha Nikodéma v Ostravě srážka tramvaje a osobáku, na místě je i záchranka, takže to bylo ošklivý, dávejte tam pozor a počítejte s komplikacemi v dopravě. No a ještě se podíváme na D11 na 32. kilometr na trase Jaroměř Praha, tam je porouchaný nákladák, odstavený, ale brání to v provozu a je to teda ještě upozornění, tam je šipka na místě, abyste věděli, že to máte obět. Tak, přátelé, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
9: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Rock Radio. Rock navzání.
16: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině. Máme tu čtvrtek, takže všechny přeživší po středeční merendě vítá a zdraví váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajdis u nás na pirátské palubě. Tak přátelé, vyrazíme z přístavu na 2hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání a v které můžete všichni řádit, jak se vám zlíbí, samozřejmě hudebně, můžete si přát, co budete chtít, a vzkazy vyřídím všechny většinou. Tak přátelé, pojďme si dát na úvod Europe a Rock the Night. Vy samozřejmě volejte na 725 844 424, pište na Messenger a do mailu, no a během 4minutovky Rock the Night od Europe koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu!
5: Rock Radio.

0: Rock the Night. Samozřejmě tuhle noc rozsvítíme pořádně, nebo tenhle večer. Sice není ještě tma, ale nevadí. A rozsvítíme jí kabátama, hned na úvod dáme žízeň, protože to nás jistě trápí. A důležitě apeluji na vás, milí posluchačové, rock rádiový, doplňujte pitný režim, doplňujte. Aspoň během naší plavby udějte mi tu radost. Pošlete mi třeba nějakou fotku na Messenger, jak hezky doplňujete pitný režim. To by mě zajímalo. Tak, tady mi volal mladý rocker Petr, který by právě žízeň chtěl poslat svému kámošovi Štěpánovi, že spolu prej dělají chlapci Zítku. Tak to je dobře, že se nám mládež nepoflakuje, někde nepokuřuje po parcích a nevymýšlí hovadiny, ale něco tvoří, tak to má být, přátelé. A k tomu kabáti, co si víc přát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Black Label Society a The Last Goodbye. Jo, někdy se musíme rozloučit úplně naposled a víckrát to nejde, přátelé, to znáte. Jsem rád, že tady všichni dodržujete poctivě pitný režim. Hlavně tady fotky s pívama jsou dobrý, co mi tady posíláte při každé příležitosti. Při televizi, při sekání zahrádky, u fichtla a tak dále. No, tak všude nás doprovází tento geniální moh. To jsem rád, hlavně opravdu nevyschnout, to je nejdůležitější. Tak, čert starý Ozzy Osbourne, jasně, ten bude hrát teď, od něj se napsal Filip Svoboda. Zdravím do Kajuty, minule to nevyšlo, tak zkusíme dnes odpálit starýho čerta a Road to Nowhere. S tímto válem utíká cesta rychleji, díky moc. No samozřejmě cesta do nikam, taky cesta je cíl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Tlačíš?
17: Tlačím, ale moc to nejde.
16: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
18: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
16: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Tak to byla Emilka Armstrongová, Linkin Park a The Emptiness Machine a teď si pojďme dát zase další nějakou českou muziku do našeho roku na přání na Rock Rádiu. Tak psal mi tady strejda lomeno táta Bob Kořínek, ahoj kapitáne, můžeš prosím zahrát pro moji dcerku Teresku Sovi v Mazutu, maká na rekonstrukci dětského hřiště, tak ať jí to natírání rychlejš utíká. No, fotku poslal, maká Tereska, ale tak Teresko pěkně makej, hlavně se toho nátěru nenadýchej, to by ti nemuselo být dobře a dodržuj také pitný režim.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak to byly Rembrandts a taková jemnější píseň It's Just The Way It Is, Baby. Just The Way It Is, Baby, přesně tak to je. Tak to je, that's it is. Tak, přátelé, my si dáme další píseň. Kdo tady doplňoval pitný režim? Krásně takhle. Petr Štěpánek mi dokonce poslal fotku piva a napsal, ahoj kapitáne, taky dodržuji pitný režim, to děláš dobře, Petře. A můžu poprosit, abys tam nepustil Kalifornii od Offspringu. Hele, tak ta pecka se jmenuje Cruising California a dáme si ji právě teď. To je docela taková pohodová letní, takový letní hiteček.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Nádherná akustická skladba od Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak, pojďme si dát strýce prota. Psala si o něj Faustína Mikoťátková. Ahoj, ahoj, kapitáne. Já se dnes připomínám, prosím, prota a samitovýho partizána pro bývalou třetí rotu a třetí četu KZP Vyškov, co jsme měli minulý pátek přísahu. Tak jo, přísaháme a tady je ten váš sametový partizán Bela Čau.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak, Bela, čau, poslechli jsme sametovýho partizána, teď výzva pro vás, milí námořníci, máme 18.1 pade, vymyslete za 9 minut jazyk pro časové znamení a samozřejmě nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to zahraju VIP píseň po sedmí, jako lidský. A teď už Royal Republika, baby!

0: Baby už je pomalu pryč od Real Republic, hlavně nebude sedět v koutě a dáme si, přátelé, na závěr hodiny Venom a jejich Countess Battery. A psal si o ně Radek Kaderka, který napsal: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi dneska Venom a Countess Battery, když je takový vedro jak v pekle. Bylo by to pro mě a tebe a pro Dášu, Janu a Jirku, díky moc. Kaďas, tak je to tady pro vás, pro všechny.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Čaj? Time no day waito. 2 minutes to 7 p.m. And eyes never still day Cairo. Bear don't block my face.
1: Rock na vzání.
0: Tak, dnes jste slyšeli, čau, čas letí lidi, zbývají 2 minuty do 7 večer a mě z toho čekání na let v Káhyře roste plnovous. Tak to byl takový street style, takový slang nigerijského pidginu, což je řeč, kterou se tam jako neoficiálně domlouvají v Nigérii, a Dante Phoenix napsal, pánové, jo, takhle, ahoj, tady Dante, zkus to jako rychlobrusla z Nigérie na tréninku v Egyptě. Tak já doufám, že to naplnilo tvé očekávání. Dante, můžeš si samozřejmě za to něco přát. My rozjedeme druhou půli našeho roku na přání opět s čertem starým Osbornem a tentokrát s pánem velejemným Eltonem Johnem, a dáme si na úvod pecku Ordinary Man, a ty, Dante, zatím přemýšlej.

0: Elton John, Ordinary Man, a jdeme na přání Dante Fenixe, který si dneska vymyslel toho nigerijského rychlobruslaře, který trénuje v Egyptě. Tak prosím, měl by to být Dio a The Last in Line, je to nádherně nabitá pecka, díky, jo, a dej to všem pro radost ze života. Tak všem pro radost ze života tento metalový pambu Dio s touhle krásně nabitou peckou z 84. The Last in Line.
1: Rock Radio, Rock Radio,

0: pěkný perkuse na závěr. Tak tohle Monstrum se říká už leta Battle Beast a píseň, kterou jsme doposlechli takovou hutnou, mohutnou, se jmenuje Here We Are. No a my si dáme tady další šlehu na přání. Psal mi sem Honza Zíta, ahojky kapitáne, můžeš prosím zahrát, aby cesta po dálnici byla příjemnější od Acceptu Balls Through Wall, díky moc. Ano, to je přímo do rytmu. Ať se šunete po té dálnici jakýmkoliv prostředkem, tak Accepti rozhodně s touhle klasikou z 80. let pomůžou s tou dálnicí proplout. V tom máš naprostou pravdu, Honziku, a jdeme na ně.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dodo, pěkně bavzen. Zjistí o ní ty tělo kerem sínsí, jen hanka hal.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Housebrand Café, per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.

0: sukorady.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz

0: Áno, áno, milí námořníci, show musí pokračovat přesně, jak nám v písni The Show Must Go On zaspíval božský Freddie Mercury z Queenu. Co si dáme dál v našem roku na přání? Tak tady v naší druhé půlce ještě nezazněly určitě Panoptiko. Psala Eliška Ošťádalová. Zdravím, chtěla bych moc poprosit zahrát něco od Panoptika. Bude to pro mého manžela Pavla k dnešním narozeninám a také pro mého tchána Radovana. Zateplují dům, tak a tím to jde pěkně od ruky. Moc děkuju. No, to je takový paradoxní v tomhle počasí zateplovat dům, ale zase kdy jindy, že jo? V zimě se to dělat nedá. Tak, milí tcháne Radované, dejte mi pro vás, to bude píseň pro vás. A samozřejmě Pavlovi přejeme hodně štěstí. Zdraví a kopec srandy na vrch. No a do toho nám tady ještě psal náš věrný posluchač Michal Nousek, který psal: ahoj kapitáne, chtěl bych nechat zahrát něco od kapely Panoptiko k večeři. Dík, váš věrný posluchač Michal z Tábora. PS, mám párky. Tak dobrou chuť a dejte mi pro vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: my jsme se vrátili trošku do historie až do let 70. s Uriah Heep a pečkou Easy Livin'. Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. A teď opět dobré zprávy z Dobříše. Pepa Kautský psal opět mail. Čau, prosím o zahrání skupiny Testament, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše, díky moc. Tak jo, dáme si záležitost z roku 1992, která se jmenuje Electric Crown a je pěkně temná.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: Tady nám do finále se blížícím roku na přání na Rock Rádiu dohráli Kysáci a Reason to Live. A ty tady taky nebyly jen tak zbůh darma. Voty si nepřímo volal náš malej plavčík Adámek. Chtěl Kysáky pro dědu Josefa, s kterým jsem taky mluvil, a říkal, že se hlásí strojovna, že motory jedou na plný koule a že bychom měli dát něco od Kys. Tak to bylo pro tebe, dědo. No a pak ještě volal Adámkův bratr Jára, který by chtěl pro Adámka a pro maminku Teresku zahrát Dimitry. Tak přátelé, jste tam čtyři, jo? Tak Járovi se nejvíc líbí kabáti. Ty už jsme hráli na úplný úvod našeho roku na přání, jo, jsme hráli píseň Žízeň. Kysáci, ty tady byli pro dědu Josefa, ty už taky hráli. No tak, aby jsme ještě obsáhli Adámka a taky maminku Teresku, tak dáme Dimitry a k tomu ještě Arakain, aby bylo pro každýho něco. Píseň Bouřlivá krev je tady pro vás, pro všechny. Tak snad jsem to všechno obsáhnul.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Námořnictvo, milé, je čas loučení za pár minut 8 hodin. Je to tak náš dnešní pořad Rok na přání na Rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem končí. Tak si dáme i při čtvrtku trochu pepře, ať se vzepře, a o to se postarala naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraj mi cokoliv od Pantery pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe. Děkuji moc. Tak jo, já bych vybral skladbu Unbroken na závěr a s tou se s vámi tedy i při čtvrtku loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer. Asi se u toho dneska zapotíte, ale nevadí, to k tomu patří, a zítra se opět po 18. hodině slyšíme u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte!

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Jedno známé přísloví hlásá, že všechny cesty vedou do Říma, něco mi ale říká, že mnohem exponovanější bude tento týden D1 směr Brno. Tam vyrazí tisíce motorkářů na MotoGP, tak pevný nervy, a pokud se tomu chcete vyhnout, můžete vyrazit třeba do Bechyně na tamní sraz železných pánů, což pro tentokrát nejsou rytíři, ale motorkáři. Sraz je od pátku do neděle a všem, co dorazí, slibuje se kotel zábavy, muzika, soutěže, spanilka, prostě klasický sraz. Na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje se nachází dědina s kouzelně drsným názvem Vidžín. I tam slibuje víkend kotel zábavy v sobotu od 13 hodin. Tam začne sraz s názvem Roková smršť. Docela mě zaujalo, že na tomhle motosrazu si prý budete moci užít i výřivky. Co se za touhle nabídkou skrývá, to už si ve Vidžíně tuto sobotu musíte zjistit sami. Na Jihlavsko vyražte na sraz, který pořádá klub On Space Jihlava. Jmenuje se Motoway a konat se bude ve Vyskytné. I tady se můžete v sobotu těšit na pořádnou hudební nálož, soutěže a určitě nebude od věci prubnout, proč je na pořadatelském plakátu největším písmem napsáno grilované prasátko. Jestli je to kapela nebo pochutina, zjistíte ve Vyskytné v sobotu. A ještě upozornění, tento víkend se koná tradiční automotoburza v Drahotuších u Hranic. Ovšem pozor, zcela mimořádně v neděli, tak ať tam nedorazíte o den dříve. Drahotuše, prostě v neděli.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst i Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: No, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.